0: Než pustím toto jukeboxové přání, kysáci moji milí, tak bych chtěla jenom říct, že já jsem vlastně jenom tady taková ta mašinka, která pouští ty čublíky a vyhovuje vašim požadavkům a nejde to za mnou. Jo, to, co vy si vyberete, já velmi ráda splním a jestli je to trošku bláznivé, to už je samozřejmě věc názoru, posuďte sami.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno. Posledně jsem to nestihl a vzhledem k tomu, že nám do Vánoc zbývá už jenom 69 dní, mohl bych tě poprosit o Billyho Maca Christmas is all around. Pro všechny dobrý lidi. Já ti moc krát děkuju a měj krásnou noc. Ahoj, Martin.
0: Dobře, tak pojďme si říct 2 hodiny ráno. Ještě ti to, Marťo, uznám, ale jestli tím některý kysáky naštveš, tak si to vyřizujte mezi sebou, že jsme se zbláznili a puštíme tady vánoční písničky. Ne, samozřejmě říkám to s nadsázkou, my jsme tady od toho, aby jsme jukeboxová přání plnili, ale pojďme si říct, že na Vánoce fakt je ještě hodně brzo, takže teďka uděláme jednu jedinou výjimku a pak to rovně až po adventu nechtějte.

0: Noční Jukebox.
1: Taky sáci, moji milí, jdeme na další Jukebox své přání, protože na telefonu mám další dámu a tou je Alenka. Ali, ahoj, krásnou noc.
2: Ahoj, Kači.
1: Ahoj, ahoj, jak pak jí trávíš? Povídej.
2: Momentálně jsem přijela domů z práce a půjdu za chvilku do postele.
1: Je, tak teď si myslím, že velká spousta z nás ti závidí. A teda já se to nebojím přiznat, protože já dneska jsem strašně nějaká uzývaná. Nejdřív mě tady chytly záchvaty pčíkání, to jsem říkala, jestli vám tady budu kýchat do éteru, tak to bude moc hezký. A potom prostě neustálá zívačka, takže přiznám se, Alenko, teď ti tu postel závidím.
2: No, ono ani Kači není co, za chvilku budu zase potom stávat do práce, takže to je takový tak 3 hodiny, 4 hodiny spaní a
1: fakt
2: práce.
1: Jak je to možný?
2: No, málo lidí, hodně práce a práce v rychlém čerstvení z Mekáči, tak trošku samo o sobě.
1: Jajajajajaj, je to občas řehole, je to tak, Alenko. Tak co ti můžu aspoň zahrát, abych ti dala hezkou dobrou noc?
2: Tak prosím, od skupiny Holek, Holky, Kolotoč.
1: Dobře, mám to tady nachystaný. Alenko, ráda jsem si s tebou popovídala, díky ti za zavolání a já ti přeju krásnou dobrou noc. Ahoj.
2: Já tobě taky, ahoj.
1: Čau, díky. Ahoj.

Další písnička, která zazní tady na Rádiu Kiss, je od DJ Boba. A my v České republice můžeme být pyšní na to, já nevím, jestli jste to Kisáci věděli, ale DJ Bobo má vždycky u sebe nějakou zpěvačku, která zpívá ty jeho refrény, sloky on repuje, ale ty refrény vždycky patří nějaké vokalistce, zpěvačce. A my se můžeme pyšnit tím, jakožto Česká republika, že už několik let s DJem Bobem jezdí česká zpěvačka Kate Mátl, Kačka Mátlová, a to je jeho hlavní vokalistka a objíždí s ním ty velké arény, jak v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, v podstatě po celé Evropě. My jsme měli tu čest s holkama, že jsme s nima tady taky byli. Byli jsme v Plzni, je to pár let zpátky a musím říct, že to teda byl zážitek. Tak pojďme si dát DJ Boba a zdravím Kačku Mátlovou.

0: Fakt je, kysáci, že někteří z vás máte svůj oblíbený song a necháváte si ho zahrát. A myslím si, že tenhle song patří jednomu z kluků Hřebíkovejch. A tentokrát mu ho vyfoukne Venca, tak snad se, myslím si, že Marcellino nebude zlobit.
1: Ahoj, Kačenko, zahraj nám to, prosím tě, když se vyhrá. Bylo by to určitě pro tebe do studia a pro celou noční letku, pro všechny kysáky, co poslouchají. A hlavně pro kolegy ze Silotransu, hlavně pro ty dva, co se táhnou za mnou tady po Francii, pro Mildu a pro Péťu. Děkuji moc, Venca z Teplic.
0: Tak kluci, když se táhnete po té Francii, tak hlavně opatrně. To si řekl hezky. Venco, já tě moc zdravím. Venca z Teplic a on se táhne ve Francii. Tak, kluci, já vás moc zdravím všechny do Francie. Hlavně opatrně a šťastné kilometry. Redfu a Juice Vigo mám tady nachystaný. A co to bude potom, to už mi řeknete vy. 210-323-323 nebo apka Rádia Kiss. Bude před námi zase poslední jukebox hodinky.

0: see Wiggo.
1: Yeah, baby.
2: Takhle se vstává jedině na Kisu.
3: Ahoj, tady Klárko.
4: Čau Klárko, teď to budeš mít pěkně těžký teda. Musíš se rozhodnout, jestli dáš hlas Patrikovi nebo Patrikovi.
3: Já to dám Paťovi.
5: No, ty jsi hodná.
4: Nazdár, měj se. Ahoj, jdeš na Blacklist. Ahoj.
6: Já si myslím, že nemusíš být vůbec naštvaný, Romane.
4: Proč?
6: Má to svůj

0: Gabiku prostě Redfu má rád a byl to Marcelino, ale teďka mám na drátě Kubu. Ahoj Jakube, já tě zdravím.
1: Ahoj Kači, čau.
0: Jak se máš?
1: No jak pořád říkám, musí to jít, i když se nechce, ale vždycky může být hůř, no.
0: Je to tak. Je to tak, máš naprostou pravdu. Co bráchové, všechno dobrý?
1: Jo, oba dva, Marcelino měl zrovna včera narozeniny, takže
0: je, paráda. Tak mu popřej za mě všechno nejlepší, kolik mu bylo?
1: 37.
0: Jaj, ty kluk mladý, a on je starší nebo mladší než ty?
1: Mladší.
0: To je dobře, ale krásný, 37. Moc ho pozdravuj, bráchy oba dva, všechno nejlepší k narozeninám, no a ty mi řekni, co ti můžu zahrát a pro koho?
1: Prosím tě, Ace of Base, Selaví, určitě pro ty dva bráchy, pro tátu a pro celou letku FCC Regios, pro tebe do rádia a pro všechny, co jsou teď na kolech.
0: Dobře, tak jo. Kubí, měj se krásně, díky ti za zavolání, ještě jednou pozdravuj bráchy, pořádně to oslavte, plánujete nějakou oslavu na víkend?
1: To nevím, prosím tě, ještě se to ke mně nedostalo, takže nevím, co bude nebo nebude, tak uvidíme, tak koukám, ale já si myslím, že si určitě
0: stejný.
1: Napijem.
0: Všude stejný, přesně tak, pořádně to zapíte. Mějte se krásně, Kubi, a ahoj, čau, ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Otevíráme druhou polovinu naší společné noci kysácí od mikrofonu. Má zdraví Katka Brzbohatá. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Já vás, kysáci, vítám v druhé polovině naší společné noci. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzbohatá a my začínáme druhou půlku, kdy teda hrajeme jenom a jenom podle vás. Vy jste vlastně ti dramaturgové nočního kysu a tentokrát to bude Alenka. Ahoj Ali, já tě moc zdravím.
1: Ahoj Kati.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Ali, jak pak se máš?
1: Ale ujde to pracovně, takže jako každý den.
0: Kysáci, Alenka je naše hrdinka, která se stará o všechny své blízké s naprostou láskou a plným srdcem, srdcem na dlani, a myslím si, že písnička, kterou jsme vybrali, je naprosto příznačná pro ní. Alenko, co budeme hrát, od koho aspoň?
1: Jo, bude to od Tiny Turner.
0: Vybrali jsme písničku, která se jmenuje The Best, což znamená, že je nejlepší. A já si, Alenko, osobně myslím, že tahle písnička ti naprosto právem patří a plně si ji zasloužíš.
1: Děkuju ti, Kačko.
0: Komu ji budeme, Alenko, věnovat?
1: Ale tak prvoradě bude to pro tebe, lebo nám děláš každý čtvrtek, nám děláš radost takhle v noci.
0: Děkuju.
1: Takové sluníčko naše. Mýmu manželovi, který se pomalu mi lepí na prdelku, se dá se říct. A všichni, co teďkom jezdí. A hlavně, řidiči, zapínete si mlhovky, je i mlha.
0: Ajajajajaj, tak děkujeme za upozornění. Alenko, písničku tady mám nachystanou, tak jdeme na ní. Ráda jsem tě slyšela a opatruj se. Měj se hezky, ahoj, ahoj.
1: Já by taky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Kysáci, teďka to bude Tina Turner, co to bude potom, to už je samozřejmě jenom na vás. Telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kiss.

0: Jubox. Teda musím říct, že dnešní vysílání je takový jako taková reinkarnace, protože se tady ozývají lidi, který já jsem strašně dlouho neslyšela a tahle je jedna z nich. No poslouchejte sami, kysáci.
1: Ahoj, kikači, prosím tě, zahraj nám tam Macejku a bylo by to pro všechny řidiče, kamionáky, kamionačky, autobusáky, prostě pro všechny. Ať všichni dojedou v pohodě, kam mají, pro tebe do studia, pro všechny, co jsou lehce nachlazení a stejně musí kroutit, jako já. Ještě 550 kilometrů po Německu, pro kolegu Marťasa a pro všechny, co mě znají, díky moc, kam je mě jde Peťule.
0: Peťulko, my jsme o tobě neslyšeli ani nepamatuju, tak já jsem ráda, že si opět našla naše telefonní číslo a aplikaci a nahrála si aspoň takovýhle vzkaz. Já tě moc zdravím takhle na dálku, ať se rychle vykurýruješ, i takhle nemocná za volantem, ano, je to řehole, jim je to naprosto jasný, že člověk prostě když musí, tak přeju brzký uzdravení, no a hlavně spoustu šťastných kilometrů. Písnička letí za tebou a já tě moc zdravím. Hey, listen to me, my brother. That's music. That's number one. Census.

Já tady mám dva vzkazy, který strašně ráda přečtu. Ahoj kysáci, pozdravujem vás, hlavně teba Katka, do rádia. Děkujem, že si tu s námi a taháš nočnu. Speciální pozdrav chcem poslat všetkým kamionistům, který makají vozia a zásobují potraviny chalani, hlavně kolesami dole a antenkou hore. Prajem pěkný zvyšok večera. Ďakujem, Danči. No a pak tady máme ještě jednu krásnou zprávu. Ahoj Kačenko, prosím, zahrála bys něco pro kluky z Telče BH Trans, co jsou noční ptáčata. Výběr nechám na tobě, protože jsi nejlepší moderátorka. Děkuji, chup. Tak já moc krát děkuju za krásné zprávy a doufám, pánové, že Garcia a Vamonos vám udělá radost.

0: Armin van Buuren nám dohrál na rádiu Kiss a co nám bude hrát dál, to už nám řekne další posluchačka rádia Kiss, Tereska. Ahoj Teresko, já tě zdravím.
1: Ahoj Kačenku, já tebe taky.
0: Ahoj, ahoj, tak v první řadě Teresko, krásný svátek, užij si svůj dnešní sváteční den a jestli si budeš moc dát aspoň třeba nějaký zákusek nebo něco, tak si oslaď život.
1: Děkuju moc, já jsem zrovna na cestě z Francie, tak se obávám, že asi dneska ani nedojedu domů, ale kdyby to vyšlo, tak by to bylo asi moje jediné přání dnešní.
0: Tak, Teresko, když máš svátek, co ti můžu zahrát a pro koho?
1: Prosím tě, určitě pro tebe, pro mě k svátku a pro všechny posluchače, kteří teď vstávají nebo budou spát. A byla by to písnička od Romana Anděla Ludovecká.
0: Dobře, tak jo, já ji tady mám nachystanou. Terko, ještě jednou všechno nejlepší, pořádně si užij svůj den a díky ti za zavolání sem k nám do studia Rádia Kiss. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji
0: pěkně, ahoj, ahoj. Taky sáci, telefonní číslo 210-323-323. Ještě před sebou máme poslední jukeboxové přání, tak kdo si ho vylosuje?
2: Ludi, a sadněte si rovno, rovno, rovno. A budete jíst. Ho.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukebox své přání této hodinky a patřit bude Filipovi. Tak chlape, co ti může zahrát?
2: Ahoj Kačenko, zdraví tě Filip. Hele, zrovna teď mám noční, mám pracovní cestu na letiště, tak jestli tě můžu moc poprosit, šlo by i pustit

0: Kubulou novou jsem optimista, bylo by to pro tvé do studia, pro všechny kysáky, co mají noční, a ať nám to prostě utíká. Hezkou noc všem.
1: Tak já tady mám ještě jedno přání, teda nevím, jestli kluky trošičku teďka Pavel nepozlobí, ale... Ahoj Katko, prosím tě, zahraj klukům řidičům z uzenin Beta a tím to dneska uteče. Umyjou rychle auta a mají hezké volno. Zdraví kolega Pavel z Dominikánské republiky. Pavliku, prosím tě, ale ty Janku náš. Já nevím, jestli si tam neměl aspoň tu Dominikánu dát do té závorky nebo něco, jo, nebo nějakým miniaturním písmem, abych to neviděla. Každopádně zdravíme do Dominikány, užívej krásného slunečného počasí a my si jdeme dát optimista, protože my všichni jsme optimisté, že? A trávíme noc společně v práci, protože nás to baví a chceme, že jo, kysáci? Tak, zdravíme do Dominikány.

0: 4 hodiny ráno a my pokračujeme v další hudbě na rádiu Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzbohatá a přeje vám krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Kysáci moji milí, já vás vítám v další hodině nočních jukeboxů, předposlední hodinka naše společná a patřit bude zase jenom a jenom vám, aspoň teda čtyřikrát do té hodinky, protože tady máme čtyři jukeboxové vstupy, no a první bude Honzi, tak jaké přání ti můžu splnit, Honzo?
1: Dobré ráno, Kačenko, prosím tě, teď jdeme zrovna na kafe s kolegama tady v práci, jestli tě mohu poprosit, a víme, že to, ty to dokážeš ve 4 ráno, jestli bys mi mohla zahrát Happy People pro všechny, co poslouchají, pro všechny kysáky, k nám tady do skladu, pro našeho šéfa, který nám tady pomáhá na skladě, ať nám to pěkně odsejpá, pro všechny, co poslouchají tohle skvělý rádio a tebe, protože se u nás pěkně staráš. Moc díky a...
0: A víc už se tam nevešlo. Honzíku, moc krát děkuju, já se o vás ráda starám. Já se o vás starám velmi ráda. Ta čeština je občas strašně zrádná. Velmi ráda, samozřejmě s velkou radostí, a ano, je to v mé moci, můžu zahrát Marky Marka, Prince, Italo Joe a jejich Happy People. Tak pánové, užijte si kávu.

0: Vánoční Jubox.
1: Já mám to milé přání splnit Jubox přání jednomu velmi vtipnému posluchači. Myslím si, že aspiruje na nejvtipnějšího posluchače Rádia Kiss, protože opravdu, když zvednu tu linku a on se tam ozve, tak to prostě z něho padá úplně neuvěřitelně. Vojtěško, ahoj.
2: Ahoj, Kačenko, ostrý obraz a dobrý zvuk. Tyjo, já kdybych byl zajíc, tak tady stříhám ušima.
1: Vidíte to, kysáci, já jsem vám to říká. On je prostě vtipný. Já ti něco řeknu, jo, Vojtíšku. Jako zkoušej to na ty ženský... Takhle, máš babu? Můžu se zeptat?
2: Nemám babu.
1: Tak to zkouší na ně takhle dál, protože ti garantuju, že to zabere. My máme rádi daleko vtipnější chlapy, než prostě nějaký jako nařachaný hezonky, nebo prostě, aby nás oslňovali prostě nějakýma materiálníma věcma. Teda dámy, jestli dovolíte, tak budu takhle za nás mluvit. Ten vtip je prostě to nejlepší, co může být. Když se holka s klukem směje, tak co si budem, co je víc? Nic. Opravdu, pokračuj v tom a garantuji ti, že budeš mít zástupy.
2: Já se tady červenám, jsem v barvách, nevím čeho, paviání něčeho.
1: Rudá záře nad Pacifikem třeba.
2: Děkuji.
1: Vojtíšku, co budeme hrát?
2: Last message, teda kiss message.
1: Ano, naší, dobře, dobře.
2: A je to... pro nás všechny, co nás tak jako ten kýs spojuje.
1: Mm-hmm.
2: Protože zrovna teď jedu na ten závod, kde je ten borec na té Dominikáně, tak jako ať si to tam užije.
1: Koukám, všem nám tady leží v žaludku, Pavlik. Já jsem si i zapamatovala, jak se jmenuje, Pavel. Pavel z Dominikány. Ne, my mu to samozřejmě všichni přejeme. Pavliku, jestli nás ještě pořád posloucháš, užívej krásného počasí v Dominikáně, viď?
2: A pošli Kačence pohled.
1: Přesně tak, ano, to by mohl na Kiss poslat pohled, že jo? Já vám ho pak tady ukážu, hodím na socky a vyfotím, jak se tam Pavlik krásně měl. Vojtíšku, já jsem tě strašně ráda slyšela. Měj se krásně a písnička míří za tebou. Ahoj, ahoj.
2: Měj se, ahoj.
1: Čau.

Kysáci, moji milí, já teďka dostala nápad. Kopněte do mě příští týden, protože já se vás budu chtít na něco zeptat. A to konkrétně, jak jste na tom vy a reality show? Protože já si myslím, že já jsem jediný člověk, který na to nekouká. Mně to prostě přijde, pardon, úplně stupidní. Nebavím se třeba o zrádcích, jo, to, co běží tady na Primě. To si myslím, že i hlavně jako neuvěřitelně charismatický Vojta Kotek je tam naprosto dokonalej, ale taky na to nekoukám. Ale já myslím takový ty jako to, co momentálně běží v televizi, jo, takový ty Love Islandy a tohleto. A mně to prostě přijde strašně úsměvný, přihloupý. Někdo to má jako takovou odreagovačku, kdy nad tím nemusí přemýšlet a vlastně na to jenom tak jako, když to řeknu ošklivě, tupě kouká, tak do mě kopněte, ať si řekneme příště, jak to máte vy a trošičku ty reality show rozebereme, jo? You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Pokračujeme v další hudbě na rádiu Kiss a tentokrát bude vybírat z playlistu Petra.
1: Ahoj Kačko, zdravím všechny i do Dominikány. Já bych chtěla nechat zahrát písničku od Chemical Brothers Go a bude to pro všechny, co jsou z hůru, co poslouchají rádio Kiss, co se chystají na raní nebo jsou na noční, prostě úplně pro všechny. Mějte se, děkuju.
0: Mám to tady nachystaný, Péťo, tak jdeme na to. Přiznám se, že od Chemical Brothers jsem si představovala písničku Hey Girl, Hey Boy, ale Go si taky ráda poslechnu, tak uvidíme, co nás čeká. No a potom, kysáci, máme před sebou poslední jukebox své přání této hodinky. A nezapomínejte, protože už se nám blíží 5:00 raní, že nás čeká hoďka poslední. A to je posledních 5 písniček na přání. Takže telefonní číslo 210 323 323. Tohle to, když vytočíte, tak se dovoláte sem k nám do studia Rádia Kiss a nebo apka Rádia Kiss, kam je nahrajete vaši zprávu, hlasovku, co byste si tak představovali, aby zaznělo éterem Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Tak ještě než vezmu další hovor, tak Vojtišku, poslouchej.
2: Ahoj Kikači, Vojtišek měl strašně příjemný hlas i smích. Chtělo by, aby volalo více takových lidí do KISu, jako Vojtišek, protože při té dnešní době, když je člověk veselější, tak je to hned lepší. Ahoj Kisilva.
1: Naprosto souhlasím a Peťa mi tady taky psala, že tyhle veselý kopy má ráda. Takže Vojtišku, já jsem ti to říkala, že to budou zástupy. A teď už vítám ve vysílání Danču. Ahoj Dano.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj. Jak pak trávíš velmi časné ráno?
3: Já jako vždycky na noční v práci.
1: Tak a co bych ti na tu noční v práci mohla zahrát?
3: Takže já bych poprosila poptat ředitele autobusu.
1: Mm-hmm.
3: V první řadě to bude pro mýho skvělýho kamaráda Martina, který jako správný ředitel autobusu už vyhlíží první cestující.
1: Mm-hmm.
3: Potom bych to nechala zahrát kolegovi Jurovi a bráchovi Michalovi, který si někde za mnou loudají na D1 směr na Prahu.
1: Dobře, to rádi určitě
3: slyšej. Určitě slyšej. A v neposlední řadě mám je na DHL-ku do Rudný, jak jim ten den uteček.
1: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný. Dančo, jdeme na to. Ahoj, krásný den.
3: Díky, ahoj.
1: Čau. No a ředitel autobusu ještě jednou, Jíťa.
4: Ahoj, Kači, zahraj prosím tě mě a ségře písničku s Řidič autobusu. A všem kysákům, co poslouchají, Petře do kamionu a mě na opustce. A že ho strašně zdravím, ať cesta utíká dobře. Děkuji, Jitka. Radio Kiss.

0: Závěrečnou hodinku nočních juboxů tady na Rádiu Kiss. Krásné ráno vám přeje Katka Brzobohatá.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, moji milí, já vám přeju krásné, velmi časné čtvrteční ráno. Začíná poslední hodinka nočních jukeboxů tady na rádiu Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá a já jdu na jedno jukeboxové přání, které mi tady přistálo v 1:30 ráno, ale poprosil mě posluchač, jestli bych to nezahrála po 5. hodině. Takže, ahoj Katko, zahraj prosím písničku od Gigiho pro mého bráchu Tomáše Ježka s celou rodinou. Tímto bych jim chtěl poděkovat za krásnou společnou dovolenou v Turecku a tady v České republice. Taky pro moji neteř Teresku k jejím dnešnímu svátku. PS, mám vás moc rád a moc mi chybíte. Káťo, prosím, zahraj to těsně po 5. hodině ráno, to bude brácha už v práci a bude poslouchat. Moc krát děkuji, měj se krásně, Martin Ježek. Takže Ježečci moji, já vás všechny moc zdravím. Doufám, že všichni posloucháte a tahle písnička je jenom a jenom pro vás. Telefonní číslo 210-323-323, to už je pro zbytek posluchačů Rádia Kiss a vy, když zavoláte, tak si vytočíte svoji oblíbenou písničku.

0: Noční Jubox.
1: Verona nám dohrála na rádiu Kiss a Ondra nám řekne, cože to bude hrát dál. Ahoj Ondra, já tě zdravím a přeju ti krásný ráno.
2: Ahoj, taky zdravím všechny posluchače.
1: Ahoj, děkujeme pěkně. Tak Ondro, jak pak se máš takhle při čtvrtku a co děláš?
2: Tak jako pracuju, dál bych to nerozváděl. A ještě prostě hodně práce přede mnou.
1: Tak Ondrášku, aby ti to šlo trošku od ruky, co pak bych ti mohla zahrát?
2: Jestli bychom mohli zahrát Bloodhound Gang.
1: Komu to bude?
2: A jestli bychom ho mohli hrát pro Tomise nahoru a pro všechny, kdo poslouchá a kdo tuhle hudbu dřív poslouchali.
1: Ty jsi mi říkal, že ty seš starší ročník. Kysáci, jestli se mnou budete souhlasit, já jsem říkala, že absolutně nevěřím, že tenhle člověk by měl být po hlase starší ročník. A říkala jsem mu, doufám, že mi tady nebudeš vyprávět starší ročník, je ti 31. A on říkal, ne. A opravdu je i starší než já, ale Ondro, opravdu takhle nezníš. Já bych ti řekla 37 strop.
2: Krása, tak já to budu hlásit, že mi takhle. Děkuju.
1: Hlaš. Ondro, já ti přeju krásný den a písnička letí za tebou. Měj se hezky, díky za zavolání. Ahoj, čau.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ahoj, tady Klárko.
2: Čau Klárko, teď to budeš mít pěkně těžký teda, musíš se rozhodnout, jestli dáš hlas Patrikovi nebo Patrikovi.
1: Já to dám Paťovi.
3: No, ty jsi hodná.
2: Nazdár, měj se. Jdeš na Blacklist.
4: Já si myslím, že nemusíš být vůbec naštvaný, Romane.
2: Proč?
4: Má to svůj důvod.
5: Čau, Romane, ale musíš přestat být v éteru takový drsňák. To je jasný, že ti nikdo hlas nedá. Patrik, ten to umí, ten zní jak loudivý pes. Tomu bych dal i poslední 20 a sám bych měl hlad.
3: Já mu dám loudivýho psa v kiky, hafíky.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz.

0: Kysáci moji milí, já vás vítám v další části naší poslední hodinky. Chviličku jsme tady měli pauzu, ale už se vám jdu zase věnovat a konkrétně Barunce, která mi poslala krásný vzkaz. Baru.
1: Dobré ráno, Kačenko. Když jsem nahrála takhle hlasovku, mohla bych poprosit písničku od Deep Swing In The Music. Díky moc, bylo by to pro tebe a pro všechny posluchače Kysu.
0: Barunko, ty jsi mi tam ještě něco posílala, ale já jsem si to schválně schovala na příště. My jsme tady totiž, já jsem jenom nakousla tu reality show a vy jste si toho strašně chytli. Takže opravdu kopněte do mě i na příště, že příště tohleto pořádně to téma rozebereme a vy mi řeknete, co ano a co ne. Tak já vám přeju krásné ráno a noční juboxy ještě chviličku pokračujou.

family, the love.

0: Simple Plan nám dohrál na rádiu Kiss. Já už vítám ve vysílání rádia Kiss Mirka. Mirku, ahoj, krásné ráno.
1: Dobré ráno přeju.
0: Ahoj, ahoj, jak pak ho trávíš, povídej.
1: No, asi jako skoro každý, kdo poslouchá v práci.
0: Ale bereš to z vesela?
1: No, tak to nás bývá.
0: To je pravda, to je pravda. Tak Míro, povídej, co budeme hrát a pro koho.
1: Takže bylo by to třeba něco od Kylie Minogue, výběr nechám na tobě. Mm-hmm. No a je to takový speciální přání pro všechny řidiče dopravního podniku, hlavně zejména provozovnu Kobylisy. Mm-hmm. Jsou to řidiči tramvaje a pro mýho bratra, který tam jezdí taky.
0: Dobře, tak jo, společně jsme vybrali Spinning Around a já jsem se tě zeptala, jestli jsi viděl Kylie Minogue na Netflixu ten dokument a ty jsi říkal, že jo. Líbilo se ti to?
1: Ano, bylo to fakt super. Pěkně udělaný, dobrý to bylo.
0: Kysáci, doporučujeme, protože já jsem ten dokument taky viděla. Je to krásně udělaný a je tam spousta věcí o té Kylie, který jsem vůbec netušila. Taky tě něco překvapilo?
1: Mě

0: Kysáci moji milí, je tady poslední můj vstup a já jsem se s váma přišla rozloučit. Děkuju vám za krásnou noc. Příští týden se slyšíme znova, akorát netuším v jaký den, myslím si, že to nebude ze středy na čtvrtek, ale že to bude dřív, protože mě čekají nějaké povinnosti a potom nepěkný zubař, takže se budu doma kurírovat. No, každopádně vám moc děkuju za dnešní noc, bylo to s váma zase úplně fanfárový. Já vám přeju krásný čtvrtek, potom samozřejmě i víkend, užijte si to. Odpočiňte si od práce, pokud můžete, dejte nohy hore a nic nedělejte, ono občas to lenošení, jako to si zasloužíme úplně všichni. Teďka se ještě podíváme, cože to budeme hrát, Milané.
1: Ahoj Kačí, prosím tě, zahraj mi tam od Emily Mai pro všechny fajn lidi, co poslouchají a samozřejmě i pro tebe do studia. Díky moc, Milan, ahoj.
0: Ahoj, moc krát ti děkuju. No a s váma už se kysáci loučím. Mějte se hezky, díky ještě jednou za dnešní noc a budu se těšit příští týden. Loučí se s váma Katka Brzobohatá, přeju vám krásný den a příště naslyšenou. Ahoj!

0: A je to tady. Tohle bude jiné ráno. Tohle bude cestovní ráno.
1: Ranní výzva.
0: Je to už hodinka zpátky, co jsme se setkali v rádiu a tak trošku jsme se rozdělili. Já jsem vyrazil sem do studia, Míša s Patrikem k autu a právě teď s Lukášem Bláhou jako řidičem a Magdou Vronkovou jako kameramankou vyráží za naší posluchačkou, která si moc přála, aby jsme ji odvezli do školy v rámci naší ranní výzvy. Takže to uděláme. Právě teď jsou tady na cestě. A tak mě napadlo, co kdybychom jim vybrali nějakou speciální muziku, aby se jim dobře jelo, stejně tak jako vám, kysáci, co jste se s námi probudili. Dejte vědět přes apku Kisu, pošlete jakoukoliv hlasovku, vyberte nějaký dobrý song. Máme na to přibližně 20-30 minut času, protože v 6:30 to už se s nimi spojíme. Tak jo, budu vás čekat.

0: Už dnes večer od 6 hodin.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Rádio Kiss. Počasí.
3: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Nečekaný závěr měla studie agentury STEM Mark týkající se stresu. Podle závěrů průzkumu je totiž jedna skupina obyvatel, která žije ve stresu ve více než v polovině případů. Hlavním faktorem byl totiž věk. Čím jsou lidé mladší, tím větší mají šanci, že jsou ve stresu. COVID-19 se ani letos na podzim nevytratil a jeho výskyt v některých evropských zemích roste. Významnou roli hraje nová varianta XFG. Kromě bolesti v krku, kašle a horečky může způsobovat také nezvykle výrazný chrapot. A teď zpátky domů.
4: V úterý se otevřelo dalších 2,2 kilometru dálnice D6 u Lubence na Podbořansku, a to o den dříve, než bylo plánováno. Nový úsek navazuje na dokončený obchvat Lubence. Provoz bude v místě napojení několik týdnů veden obousměrně v jednom jízdním pásu.
2: Sport.
3: Vítěz posledních dvou ročníků fotbalové ligy mistrů Paris Saint-Germain vyhrál na hřišti Manchester City 4-2 a po dvou kolech vede tabulku se 6 body a skóre 10-2. Fenerbahče, které v úterý přivítá v Istanbulu Slavii, utrpělo na půdě Aston Villa debakl 0-6. Liverpool triumfoval v 9-gólové přestřelce v Linci 6-3. To byly první dnešní zprávy a teď už ranní Kiss.
5: Ano, ranní Kiss je tady, Terko, díky. A cože tady pošleme té naší rádiové posádce do auta? Menso, pojď se mnou.
6: Čau, Romane, hele, zahrajím nějakou pohodovku jako Franky Ghostu Hollywood Relax. Čau, Venca.
5: Jdeme na to.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: velký Ghost to Hollywood na přání Venci. Pro naše parťáky, kteří jsou v prohlavě teď na cestě v rámci naší výzvy za naší posluchačkou. Jak to vlastně všechno začalo?
1: Ahoj, tady Luboš Říčína. Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem od vás. Díky, Luboš.
0: Takže my jsme to opravdu udělali a teď jsou připravení, teď už jsou na cestě, není jich málo, my se s nimi spojíme někdy po 6:30 a budeme s nimi v kontaktu vlastně po celou dobu. Pozor, i v rámci soutěže 7-7, která tady bude přesně za hodinu. A teď jsme si řekli, že by bylo bezva, kdyby jsme jim připravili nějaký skvělý hity na cestu, samozřejmě i pro vás. A Patrik by chtěl být ten další, co něco vybere.
2: Taky to je ve studiu být sám, klídeček, pohodička. Co takhle vybrat něco od Beneta, je to pořádně šlape po cestě a probudí to cestovatele naše a zároveň kysáky všechny.
0: Ty Patriku, na tvůj dotaz, jako jsou to pěkný fofry, jo, na začátek teda, musím se tu rozkoukat. Chybí mi parťáci moc, mám to radši, když jsme tady také společně, ale má to jednu zásadní výhodu. A Patrik Peltán, který to teď určitě slyší, bude kývat hlavou, protože kamaráde, my tady teď díky Míše nemusíme rozsvícovat! Míša vždycky potřebuje spoustu světla, aby se probudila a mě naopak docela jako vyhovuje to přítmí, který tady teď ve studiu je. Takže možná, že o to líp se mi bude poslouchat i ten song, který díky tobě posíláme. Možná poprvé v raním kysu.

0: nelekejte se. Takhle to dopadne, když si to do rukou vezmou naši kysáci, no. A to většinou vždycky dopadne dobře. Jako třeba teď.
1: Hormane, Tiborče, ahoj, přijdi krásné, úžasné ráno. Hele, já úplně strašně zbožňuju ty vaše výzvy. Mám rád srandu, takže se u toho rád pobavím, ale spíš jsou pro mě víc takový ty, který někomu udělají opravdu radost, jako třeba ta dnešní. No a jestli můžu poprosit, tak tam případně zahraj od Aha Take On Me, to by bylo pro Míšu Dinovou. Víme všichni, že to je jejich srdcovka. Díky moc, mějte se úžasně a těším se, jak výzva dopadne. Čau.
0: To my děkujeme tobě. Pokud jste naladili právě teď, tak s naší ranní posádkou se spojíme po půl sedmé. A naším cílem dneska je naši posluchačku osobně odvést do školy a splnit

0: posluchači, 6 hodin a 14 minut. Ladíte Ranní Kiss? Jak jsem říkal, výjimečně dneska tady chvilku sám, v tom přítmí. Patrik to lajkoval, Míša posílala rozuřený smajlíky.
1: Tak Romane, abys tam v tom přítmí neusnul, jo? Na to bacha. Pak by mohlo být takovýto obávaný ticho.
0: To nenastane.
1: Dík, čau, Marda.
0: Taky děkuju, že dáváte vědět, hlavně ohledně toho, co bychom měli Míše, Patrikovi, ale taky Magdě a Lukymu poslat. A vůbec vám všem, co teď cestujete kamkoliv s Kisem.
2: Romčo, prosím, jestli by bylo možné zahrát něco od Prodigy, ty už jsem fakt dlouho neslyšela a dneska je takovej usínací den. Děkuji, měj se.
0: My tě probereme.

0: Ano, správně, slyšíte Prodigy v playlistu Rádia Kiss hned takhle brzy. A to díky vám. A nekončíme. Ještě jeden song. Podle vás stihneme. Míro, jsi tady?
1: Ahoj, Romane, teda štětináči. Hele, když teda jedete do školy, tak já bych si dal Chaos a Sviště.
0: Dobrý nápad. Ano, jedeme do školy odvíst naší posluchačku. Takže po půlu už se spojíme s naší posádkou, uslyšíte je, jako by seděli

playlistu Rádia Kiss bylo snad úplně všechno. Pomalejší, rychlejší, starší a tak dále. Skvělá práce, díky, že jste mi pomohli zahrát něco na cestu. Míše, Patrikovi, Magdě, Lukimu a jak jsme slíbili, za pár minut je uslyšíte všechny tady na Kissu.

0: Quiz počasí.
1: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna znovu schválila nové podmínky zaměstnávání státních úředníků, přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla. Ten se podobně jako opozice obává politizace státní správy. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Sněmovna hlasy koalice tuto pravomoc prezidenta také opět omezila. Silné bouřky a přívalové deště zasáhly ve středu Řecko. Bleskové povodně zaplavily silnice, domy a obchody. Na Rodu a Skiatosu proud vody odnášel automobily. Situaci komplikoval také prudký vítr, který měl v nárazech rychlost přes 100 km za hodinu. V některých oblastech platí nejvyšší stupeň výstrahy.
0: Sport.
1: Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa Lappeenranta 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Zprávy jsou za námi, hezké ráno.
2: Máme jasný plán, do půl osmé odvést Lubošovo dceru, naší krásnou posluchačku, do školy. Brzy si řekneme víc.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Dvakrát jste přijeli vy za námi. A tohle se musí změnit.
1: Tvoje přání. Naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: Ano, řekli jste si o to, že bychom my měli přijet za vámi a konkrétně odvést Lubošovo dcerku do školy. A teď se to děje. Normálně v tuhle chvíli, i když já jsem tady ve studiu, jakoby parťáci byli tady se mnou, protože připojujeme Míšu s Patrikem. Ahoj, dobré ráno!
2: Dobré ráno! Ahoj. Čau Romane, čau kysáci!
0: To je paráda! Krásně vás slyšíme, kde jste teď, kamarádi?
2: Momentálně se teďko nacházíme někde mezi Boleslaví a Jičínem, konkrétně jedeme do Úlibic za Lubošem do jejich domečku a máme to tam asi plus minus nějakých 20 minutek.
0: Jasně, co posádka, s kým to všechno jedete?
3: Tak jsme tady my dva s Patrikem, pak tady máme mistra řidiče, to je Lukáš Bláha, ahoj!
0: Taky zdravíme!
3: Pak je tady naše tichá společnice, takhle se nazvala, že dneska je teda za kamerou Magda Vronková. Ahoj.
2: Opravdu tichá společnice.
0: Jaký máte plány? Jak to teď vypadá časově? Stíháme všechno?
2: Měli bychom to stihnout lehce po 3/4, na 7 bychom měli být u Luboše doma, přivítáme se s nima a potom už to všechno rozjedem.
0: No výborně, to znamená, přijde jedno překvápko, viď, které chystáme kolem 7 hodiny. A pak cesta do školy, to je nějaká větší vzdálenost nebo hned vedle baráčku?
2: Ne, je to plus minus 10 minutek, takže tam budeme co by kamenem dohodit.
0: Super, co svačina, Patriku, máš to ready?
2: Já si myslím, že už jsem dobrý adept na tatínka, protože když jsem to včera chystal, tak jsem nakoupil přesně to, co má posluchačka ráda. Nakrál jsem k tomu ovoce, zeleninu, něco sladkého samozřejmě. Já myslím, hele, že jsem ready.
0: To je dobře. A co aktuální dopravní info? Jak to teď momentálně vypadá na cestách? To víš, já se málo kdy v tuhle dobu dostanu ven, viď?
3: Tak momentálně to na cestě vypadá celkem dobře, nikde neposkakujeme, jedeme plynule, ale hlavně ať dojedeme kolama dolů.
0: Jak vás poznají kysáci, kdyby na vás chtěli zablikat, zatrubit? V jakém autě jedete?
2: Máme černou velkou dodávku, zatmavenou, teď se tady všude svítí, takže byste nás i viděli a hlavně na ní uvidíte popis nebo respektive loga Rádia Kiss.
0: Počkej, jak všude svítí? Ona Míša se rozsvítila, jo?
2: No, my jsme museli rozsvítit kvůli kameře, ale my to pak zase zhasneme.
3: Světlo je prostě dobrý, pojďme si říct, že světlo je dobrý.
0: A víš, kde světlo teď není, Míšo?
3: Vím, není ve studiu, ale neboj se, Romane, já vím, že se ti potom stýská. Zítra jsem tam jako na koni.
0: Teď se na to budu těšit. Takže, parťáci, jeďte dál, hlavně v pořádku a brzy se s váma zase spojíme.
3: Romčo, můžu ještě jednu věc?
0: No to víš, že jo.
3: Jednu jedinou, já musím kysáky pochválit za ty jukeboxy. Vy jste tak skvěle hráli, nám se tady tak skvěle jelo a já říkám, já vám to prostě musím říct.
0: To je dobře, tak to počkejte, protože máme tu pro vás společně vybraný ještě raný šot, který vám posíláme do auta. Tak se slyšíme brzy, zatím.
3: Ahoj. Ahoj.
1: Raný šot. Raný šot.
0: Skválně, kdo tohle pozná? Song, který vybírá náš posluchač David. Co budeme hrát?
4: Tak tam prosím tě zahraj Bazár Kašmír a tím to dneska všechno krásně klapne. Ať vám to hlavně klapne, protože je to úžasný, co děláte a myslím si, že bude mít někdo zážitek a dal by se říct na celý život.
0: Tohle je na tom to nejlepší, že si to takhle přejete mezi sebou. Takže jdem na tom zamakat a vám hrajeme.

0: Ranní šot, jak má být. 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. 20 minut do soutěže a možná si říkáte, no jak to dneska budete dělat, kdo bude házet, Romane, to tam všechno zvládneš sám, jako hot kostkou a nevím, obsluha pultu, pálit konfety a podobně. No, postaráme se o to. A možná tím vlastně taky dvojnásobně splníme přání někomu z vás. No vám to dojde, že jo? Když někam teď cestujeme s naší ranní posádkou, takže bude to speciální, bude to jiný. Každopádně peníze v 7 ráno rozdávat budeme. Takže stejné telefonní číslo, stejná pravidla, jenom se dovolat.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Takže 7-7, přesně v 7 hodin, no radši řekněme po 7 hodině ráno a dneska to doslova a do písmene bude live.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Vy jako co v tom rádiu dokážete, vy jste fakt hustá parta.
4: Strašně se mi to líbí.
5: Husí kůže.
6: Úsměv od ucha k uchu.
1: Díky apce Rádia Kiss.

0: To nejlepší od 90. let hraje Radio Kiss. A je 6:45. Dneska ráno je to tady všechno jinak. Já zůstávám s vámi ve studiu Radio Kiss. Míša s Patrikem jsou s vámi taky, ale hodně daleko od našeho studia, protože jedou splnit přání naší posluchačky, která si moc přála, aby mohla jet rádiovým autem přímo do školy, do 4. třídy. Míšo, Patriku, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Jak se jede, kamarádi, všechno dobrý?
1: Jede se dobře, mohl by na to Luky teda trošku ještě víc dupnout, ale jako já to chápu, už tady něco povídá, nadává. Jo, ono je to trošku zacpaný takhle po ránu, ale už se blížíme.
0: To je dobře. Lukáš jako takový, jo, náš parťák Lukáš Blaha, abyste kysáci věděli, který pro vás taky vysílá. Patriku, Míšo, dobrý řidič, jo, je to...
2: Je to skvělý řidič a já přemýšlím nad tím, jestli ho sebou nevezmeme do Plzně.
0: Ano, dobrý nápad, protože lampionový průvod, včera to prasklo, bude v Plzni. My si to vysvětlíme mezi 9. a 10. hodinou, abyste kysáci věděli, z jakého místa budeme vyrážet, jak je to s lampionama. Budeme muset poladit možná ještě i termín, říkáme dopředu, protože se vás více a více ozývá, že byste chtěli přijet z dálky a možná to hned na příští týden nestihnete, takže to ještě probereme. Ale napadá mě jedna věc, jo, Patriku, Míšo. Že když by na to Lukáš teď kejvnul, kejve na to, že by jako řídil do Plzně.
1: Luky, kejvni jenom prosím tě.
2: Kejvni, jo, kejve.
0: Že by jsme si po tom průvodu ještě zašli, víš?
1: Jo, na spilku.
0: No, jo. A měli jsme řidiče, víš, na zpátek.
1: Jo, jo.
2: No to je pravda.
1: Luky, kejvni ještě jednou. Jo, kejve, hele, je to potvrzení.
0: Jo, dobrý.
1: Super. Prosím tě, Romane, nezdržuj teďkon, už my už přijíždíme a hledáme ten dům, kam potřebujeme dojet, jo?
0: Takže počkej, vy jste tam už.
2: No, no jasně, my jsme za pár minut tam, takže my už musíme chystat všechno.
1: Se rozhlížíme, kde to je.
0: Jakmile naší posluchačku najdete i Luboše, samozřejmě tatínka, berte je okamžitě na mikrofon, chceme je slyšet.
1: OK.
2: Platí.

0: Romane, ahoj.
1: Prosím, prosím, ahoj, Romane. Zkus je ukecat, prosím tě, oni jedou přes Mladou Boleslav. A nebo když se budou vracet, nemohli by se zastavit tady Mladé Boleslavy Řepově. Řepov, je to magna. Prosím tě, jednu na minutu si s nima dát jedno foto, prosím.
0: Věř mi, že kdyby to šlo, určitě by to udělali. Každopádně já jim pošlu tuhle hlasovku, jenom že všechno je na minuty, už aby jsme se za chvilku spojili s naší posluchačkou, kterou dneska osobně vezeme do její školy. Tak si řekneme víc. Tady je Jan Vejn.

0: Teď už je jenom 5 minut do 7 hodiny a ono se to děje. Ono se to děje! Naše rádio přijelo na přání našich posluchačů a kam přesně? To se dozvíme teď od Patrika a Míši, protože jsme spolu ve spojení. Tak parťáci, kde jste? Ahoj!
1: Ahoj Romčo, ahoj kysáci, my jsme vlastně už v Úlibicích, už jsme se potkali s rodinkou, s Lubošem, s Verčou, kterou vezeme do školy i s mamkou Míšou a musím ti říct, Romane, máme krásný dárek od Verunky, protože nám nakreslila obrázek a ty tam vypadáš normálně jak mladý klučí.
0: No hele, teď je to pravda.
2: To je stojí dobře. Tady taky s náma taťka Luboš. Luboši, jenom mi řekni v rychlosti, jak se dneska vstávalo, museli jste stávat nějak dřív nebo v pohodě?
3: No, stávali jsme dřív, ahoj kysáci.
0: Ahoj. A
3: suprově, potěšili jsme se na vás, na celý tým.
1: Jak jsme říkali, s náma je i tady mamka Míša, dobré ráno.
4: Dobré ráno všichni kysáci.
1: A hlavní hvězda dne, to je Verunka, kterou dneska vezeme do školy. Ahoj Verčo.
5: Ahoj kysáci.
1: Verunka je nervózní, ale Verunko, my máme před sebou jeden velmi důležitý úkol na začátek. My totiž každé ráno v 7 rozdáváme peníze. Víš o tom, viď?
5: Jo.
1: A tentokrát to bude na tobě, protože ty budeš házet kostkou. A co na kostce padne, tak tolik peněz dáme našemu posluchači nebo posluchačce, která se dovolá. To znamená třeba, když padne 3, dostane 3000 a tak dále a tak dále. A v případě, když padne 6, tak přihodíme 1000 a může ten člověk vyhrát až 7000. Zvládneme to spolu?
5: Jo.
1: No tak skvělý.
0: Tak to tak uděláme. Jo. My jdeme do dopravy, připravíme všechno potřebné. Doufám, vzali jste prosím vás naší hrací věž a kostky.
2: Věž tu je, musíme najít kostku, ale myslím, že tam je taky.
1: Určitě tam někde je kostka.
0: Bez tý by to nešlo. Za chvilku se uslyšíme. Všechny pozdravujte. Ahoj.
1: Ahoj. Zatím ahoj.
6: S kysem za volantem po celé republice.
0: Bohužel jsou po ránu nehody v Pardubicích, Jahnova ulice, v Praze v Průmyslové. Na D4 je nehoda na 12. kilometru ve směru do Prahy. A co Pražský okruh? 30. kilometr, nehoda ve směru na D1.
6: Rádio Kiss. Filmové tipy.
7: On je přesně ten typ plážovýho chlapce, za kterým se otočíte. Ona už je vyzrálou, ale stále atraktivní single ženou. Co se stane, když víš, že bys neměl, ale stejně tě to brutálně táhne? Jiskry, vášeň a pořádná dávka zakázaný chemie. Tohle nebude žádná romantická pohodička. Tady se budou překračovat hranice a emoce pojedou na plný pecky. Tak bacha, ať se do toho taky nezamotáš. Zakázaná touha tě bude bavit a žhavit na Starmaxu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.

0: KIS počasí.
1: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zástupci koalice se shodli na podobě novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga. Motoristé uspěli mimo jiné s návrhem o spádovosti poraden. Tento bod bude zapracován do novely a v pondělí bude předložen vládě. Ministr školství Robert Plaga ocenil, že schůzka řešila efektivnost systému pro všechny děti. Spádovost poraden bude podle něj mít odloženou účinnost. Britská armáda se připravuje na hrozbu války s Argentínou. Kvůli agresivní rétorice tamního prezidenta Javiera Milleje vyslala na Falklandské ostrovy posádku se stovkou vojáků. Zároveň trénuje na možnost argentinské invaze, po které by musela ostrovy dobít zpátky. A teď zpátky domů.
2: Humanoidní roboti i čtyřnohé stroje podobné robotickým psům by mohly v budoucnu pomáhat v zemědělství. První společný projekt společnosti Agitech a Jihočeské univerzity se zaměří na chov drůbeže. Odborníci chtějí ověřit, zda robotické technologie obstojí v podmínkách skutečného provozu.
1: Sport. Basketbalistky USK Praha porazily v úvodním zápase Evropské ligy doma Bursch jednoznačně 76-55. Další zápas ve skupině D čeká svěřenkyně trenéra Martina Bašty příští středu na palubovce polského Lublinu. To byly aktuální zprávy a jdeme na soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: celé vysílání Rádia Kiss a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
1: Bylo 7 hodin ráno
2: a na Rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Protože dneska je to všechno úplně jinak. Jestliže jste teď zapli Rádio Kiss, tak ano, zdraví vás Roman ze studia Rádia Kiss, to všechno platí. Jenomže ostatní parťáci jsou daleko od nás, jelikož dneska probíhá ta ranní výzva, kdy si naše posluchačka Verča přála, aby jsme ji odvezli do školy. To za chvilku uděláme, ale teď tu máme soutěž 7-7 a tak nás napadlo, že bychom to právě mohli propojit a Verča někde v Úrybicích daleko od nás by mohla hodit tou naší hrací kostkou. A na to, co padne, bude čekat naše posluchačka Jana. Jani, hezké ráno, ahoj.
3: Ahoj.
0: Čau, tak co, kde seš ty teď momentálně? V práci? Nebo ještě odpočíváš doma?
3: Já chystám do práce.
0: Tak to jo. Co pak děláš za práci, Jani, jestli to není tajný?
3: Takový jako na obchodním oddělení.
0: Jasně. Heleď, a řekni mi, byla jsi někdy v Úlibicích?
3: Určitě jo,
0: fakt?
3: Určitě jsem tam byla. Jsem
0: znáš to?
3: Původně ze středních Čech.
0: Tak to je dobře, protože my tě tam právě teď pomocí naší techniky bereme. A zdravím tímto Míšu i Patrika, ahoj.
4: Ahoj Romane, ahoj Jančo. Jenom my teď uděláme takový rádiový kouzlo, propojíme vlny mezi Úlibicema. A Jani, ty jsi odkud, jenom ať si to dokážeme tak jako představit.
3: Já jsem z Ústí nad Labem.
4: Ústí nad Labem, Úlibice, tak to střelíme takhle ještě přes Prahu samozřejmě, přes Romana. A budeme ti přát hodně štěstí, protože naše posluchačka Verča, kterou za chvilku povezeme do školy, tak hodí kostkou a to, co hodí kostkou, vynásobí tisícem a to ti pošleme na účet.
3: Ano.
5: Takže Jani, já tady mám u sebe Verču a Verčo, ty jsi připravená na to hodit kostkou?
6: Jo.
0: Wow.
5: Dobře, takže... Musíme udělat napětí, Verčo, jo? Vždycky děláme napětí. To znamená, že ta-da-da-da-da. Můžeš hodit kostku do věže. Do věže. Tak, řekni, co padlo na hrací kostce.
6: Dvojka.
5: Takže Jana vyhrává...
6: 2000!
3: Super!
0: Jani, gratulujeme a prosím tě, Míšo, Patriku, to mi řekněte, kde to tam házíte, kde tam jste teď momentálně?
4: My jsme tady na ulici, protože jakmile dokončíme tenhle vstup, už musíme valit rychle do školy.
0: My jsme vyvětrali naší hrací kostku pořádně.
4: Jo,
5: jo, no, poprvé jela na výlet.
4: Já se jenom zeptám Veru, Veru, jaký to je pocit někomu dát takhle 2000 korun po ránu, je to super.
6: Jo.
0: Takže Jani, tebe zdravíme do Ústí nad Labem, 2000 pošlíme na tvůj účet.
3: Děkuju.
0: My taky, měj se hezky. Ahoj.
3: Ahoj.
0: No ahoj. A v tuhle chvíli je to tady o tom, že sedáte do našeho rádiového vozu a jede se do školy, jo?
4: Přesně tak.
5: Máme to jen tak tak.
0: Budeme to mapovat. Patriku, Svačina, nezapomeň, jo?
4: Je to připravený, předávám.
0: Jsme domluvený.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz. 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Zdravíme vás ze studia Rádia Kiss a zdravíme do Úlibic, které jsou kousek od Jičína v Královéhradeckém kraji, mají přibližně asi 300 obyvatel. A dneska je to snad nejslavnější místo České republiky, protože se o Úlibicích hodně bavíme. Díky tomu, že tam máme posluchačku Verču, teď ji vezeme momentálně do školy, za chvilku se s nimi spojíme. Říkám si, ty bláho, kolik vás u té školy bude?
1: Tak jsem to nakonec vymyslela. Jak jsem ti včera psala, jak mám to auto v kelu,
0: ano.
1: Tak já si teďka jdu půjčit Fabii, abych mohla za nima do těch Úlibic a jdu je pozdravit.
0: To je dobrý, Marti, tak uvidíš, na to stihneš, protože škola jim začíná poměrně brzy, už někdy kolem 7:30. A no jasně, zkrátka řekli jste si o to, tak jsme to pro vás chtěli udělat. Ale hele, kvůli tomu se nemá plakat.
2: Já už zase brečím. Jste úžasný, jste skvělý a děkuji za všechny, kterým děláte radost.
0: Káčo, my taky moc děkujeme. Hrajeme další song a za chvilku zase do Úlibic.

0: Je 7 hodin a 18 minut. Taky možná cestujete do školy. A je pravdou, že jedna cesta je ještě pestřejší díky tomu, že s našimi školáky cestuje Míša s Patrikem a taky Magda a Lukáš, celý jeden velký tým. Už teď slyšíte ten hluk z toho auta. Míšo, Patriku, čau, jste tam, ahoj.
1: Ahoj,
0: jsme dobré tady. Ráno, tak co, jak to vypadá, kde jste teď momentálně?
2: Momentálně už jsme vyjeli z Ulibic směr Jičín, jedeme teďkon jako draci, už máme Verunku s Lubošem naložený a pomalu ale jistě budeme předávat dárky.
1: Verča sedí už tady naproti mě a můžeme si jenom udělat takovou malou kontrolu. Verčo, dneska nějaký písemky píšete?
3: Ne.
1: Dobře, úkoly všechny máš hotový?
3: Jo.
1: Svačinu máš?
3: Jo.
1: A tu ti chystal Patrik, klidně si vezmi tu svačinu, ten svačinový box je moc hezký. A řekni, co tam všechno vidíš.
3: Sýr a křup, nějaký ovoce a nějaký rajčata a tady nějaký pitíčko.
1: Co, myslíš, že dobrý?
3: Jo.
2: Mohl bych být táta?
3: Ne.
1: Jakou známku bys mu dala Patrikovi za tuhletu svačinu?
3: Dvojku, protože je to hrozně velký.
2: A ještě bonbony ti dám, tak bych to mohl vylepšit už na jedničku.
3: Jo.
2: No, výborně.
0: Hele, strejda Patrik rozdává bonbony. Jo. Ale to bylo krásný.
1: Pro spolužáky.
0: Tohle musím vystříhnout opět do Silvestra. Byl bych dobrý táta? Ne.
2: Ne.
0: A já chápu, jak asi myslela Verča tady tu otázku, jo, spíš jako tatínek. Ale tatínek, prosím vás, Luboš, ten jede s váma nebo rodiče jsou kde? Jak to teď je?
1: Luboš sedí teď naproti mě. Luboš, klidně můžeš pozdravit.
4: Ahoj.
0: To je dobře, kysáky, že vás máme takhle pěkně pohromadě. Je nějaký song, který bychom vám teď měli pustit na tu cestu do školy, ať vám to rychle uteče?
1: No, my jsme se tady o tom bavili, co mají Verča s Lubošem rádi za písničku a nakonec. Luboši, co jste vybrali?
4: Black Eyed Peas.
1: Něco od Black Eyed Peas, nějakou písničku.
0: Hele, a když se jezdí vždycky na výlety, a tohle takový výlet je, co se dělá na výletech, Míšo?
1: Na výletech se jede.
0: No jasně, a co ještě?
1: Jede se, kouká se z okna.
0: Dobře, jí se
2: řízek.
0: Ano, řízek.
1: Řízek nemáme, řízek nemáme.
0: No a do toho se potom buď hrajou hry, nebo se zpívá, ne?
1: To je pravda.
0: Jo. Takže chceme jednou slyšet a připojí se celý národ k vám.
4: Co budeme zpívat?
1: Jakou písničku budeme zpívat?
4: Skákal pes, známe?
5: Skákal pes přes oves, přes zelenou.
1: A nebylo by spíš lepší nějakou kysáckou?
0: Zkuste nějakou, napadne vás
4: message.
0: Něco?
1: Jo, love message.
0: Počkej, tam to končí, ale.
1: Nebo sketmená, dáme sketmená.
2: Míša má samý blbý nápady dneska, člověk.
0: Nepustím radši ty Black Eyed Peas, to bude lepší.
2: Jo, ty Black
1: Eyed Peas, ale to je dobrý
2: nápad. To je jistota.
0: Jakmile budete u školy, dejte nám prosím vědět.
2: Okej,
0: super.

0: Tak Romane,
1: teď mě vlastně došlo, dyť oni jedou do Úlibic u Jičína.
2: No jasně, Martine, po hodině vysílání to je rychlost.
3: S Kisem za volantem po celé republice.
2: Možná se tam taky dostaneš, za chvilku se s nimi spojíme, ranní výzva jede, ale teď jdeme na silnice na D4, 12. kilometr ve směru do Prahy, je tu bohužel nehoda, na pražském okruhu na 30. kilometru ve směru D1, v Praze v ulici Průmyslová, v Podbořanech je nehoda v ulici 5. května a na jihu v Bavorově v ulici Havlasova. Tak s tím počítejte.

0: Počasí.
1: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Suché a naříjen poměrně, teplé počasí bude ještě pokračovat, ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se ale budou objevovat četné mlhy i přízemní mrazíky. Současné sucho je cítit v mnoha částech světa. Je důsledkem ubývání vody za poslední dvě desítky let. Ukazují to data z amerických družic. Úbytek vody je intenzivní nejen viditelně na povrchu, ale také u podzimních přírodních rezervoárů.
0: Sport.
1: Montreal s Jakubem Dobešem v brance v hokejové NHL třetí výhru v řadě nepřidal a Washington na jeho ledě podlehl 4-5. Český brankář si připsal 18 zákroků a protáhl čekání na vítězství na 3 zápasy. To Dallas vyhrál v Coloradu 3-2 po prodloužení. Martin Nečas ani Radek Faxa nebodovali. To byly zprávy v jedné minutě a Tereze Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy. Ano, i ranní Kiss je tady. A je to vlastně malinké přání. Malinké pro nás. Ale pro naší posluchačku velká událost a splněný sen. Tak ranní výzva jde do finále. Za chvilku si řekneme víc.

0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Před několika týdny to byl vlastně jenom nápad. A dneska je to realita. A já vám teď něco pustím, jo, pro připomenutí. Hlas tatínka Luboše.
2: Ahoj, tady Luboš Říčína. Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem od vás. Díky, Luboš.
1: Dneska je 15. října a ono se to děje. A oni jsou teď v tuhle chvíli na místě. Míšo, Patriku a všichni, dobré ráno do Jičína. Ahoj!
3: Dobré ráno, ahoj kysáci, jak si Romane říkal, ano, před několika týdny to byl jenom Lubošův nápad. Luboš vůbec nečekal, když jsem se s ním tady bavil, že se to uskuteční. On říkal, já to jenom zkusil, jestli to vyjde. A vyšlo to, vyrazili jsme dneska brzo ráno z Prahy, aby jsme byli těsně před 7 v Úlibicích, kde jsme nabrali Luboše s dcerkou, ještě i s maminkou, dokonce i babička se přišla podívat. A momentálně teďkon už stojíme před školou v Jičíně, kam za chvilku vpustíme Verunku, aby se mohla jít zase učit. Ale teďko nedůležitý, abych to přepojil rád, teďko tady na naší paní reportérku Míšu.
4: Dobrý den, vážení posluchači, já se vám hlásím z Jičína, konkrétně z jedné ze základních škol. Na místě je plno nezletilých civilistů a dokonce je tu i policie České republiky, která hlídá bezpečné přecházení chodců. Zatím situace vypadá celkem klidně, nikdo zatím nedělá žádné předpokládané pohyby, pouze se u nás tady shromáždilo více lidí, kteří mají na zádech aktovku. Dobrý den, můžete nás pozdravit?
3: To jsou spolužačky Verči, jsou tady s náma, takže to vypadá skvěle. Veru, svačinu máš, dárečky taky, když jsi říkala, že ta svačina je tak velká, podělíš se tady s kámoškama.
5: Jo.
3: Výborně, tak jo. Tak Luboši, je to za náma, Verču jsme dovezli do školy, je tohle, považuješ to za splnění toho přání, co jsi spřál?
2: Ano, přesně tak, juchu!
1: To je něco, ale mně se líbí, jak je tam i celá rodina, že i babička, jo, se přišla podívat, slyšeli jsme.
4: Víte co, ale mně přijde tohle úplně krásný, že ano, udělali jsme radost Verče, kterou jsme dovezli do školy, ale Romane, tohle kdyby si viděl, normálně
3: tady
4: by si měl
3: zástup.
4: Slzy na krajičku, tady je spousta dětí, kteří se teď na nás koukají, který nám fandí. Pozdravíte Rádio Kiss ještě jednou? To je prostě něco neuvěřitelného. A je skvělý, že takovýhle výzvy můžeme dělat. Takže Veru, dneska všechno do školy máš připravený, svačinu máš, má i bonbony pro spolužáky, to říkám tady nahlas, jo?
3: Počkej, ty mám v autě, ty ještě předám.
4: Aha, ještě, že jsem to řekla. takže máš všechno nachystaný. Doufám, že to byl pro tebe hezký zážitek.
5: Jo.
4: A co se ti na dnešku líbilo nejvíc? Co tě nejvíc bavilo?
5: Asi házení kostkou do věže a pak, jak jste mě vezli do školy.
3: Skvěle.
4: No tak to jsme rádi.
3: A Veru, poslední otázka, co máš za první hodinu teď? Co tě čeká za pár minut?
5: Nevím.
4: A ví to někdo ze spolužaček? Co máte první hodinu?
3: Matika, tělák, matika. Tak asi budou počítat na tělák.
4: Oni se dohodnou a pak nám to řeknou. Romčo, takže my máme asi hotovo, musíme už Verču pustit, protože za chvíli jí začíná první
1: Přesně
4: hodina.
1: Přesně tak. Takhle z té druhé strany to zní tak nádherně. Opravdu si to umíme představit, co se teď před tou školou děje, i že můžete naše posluchače vidět opravdu z očí do očí. A jak jste některé informace poslali do éteru, typu, že jste jeli zatmavenou dodávkou, si říkal, viď, Patriku?
3: Ano, oni tam jsou zatmavený skla.
1: A tak jsi říkal, že si ke svačině Verče koupil bonbony, viď?
3: Ježišmarja.
1: Hele, tady nám napsal posluchač. No to je fakt super. Strejda Patrik rozdává bonbony před základní školou ze zatmavené dodávky. Asi brzy přijede policejní hlídka.
4: Už je tady.
3: Já se zblázním. Všechno, co řeknu, je použito proti mně.
1: Ano, to vždycky. Všechny tam moc pozdravujte, dobře se nám vraťte. Budem. Do studia Rádia Kiss a bylo to skvělý. Tak vás zdravíme do studia.
3: Ahoj.
1: Mějte se.
4: Ahoj.
0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?

0: Soutěžní otázka.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Ahoj, kysáci. Sami jste slyšeli, že na jedné ze základních škol v Jičíně už pomalu začíná výuka, a to matematika, kde osobně byla Míša, Patrik, náš tým a hlavně posluchačka Verča, kterou jsme dneska odvezli osobně do školy, protože to bylo její přání. Když jsme u té matiky, když jsme u těch čísel, dneska je tady 15. října, někdo má narozeniny a poslechněte si ten úžasný, nádherný hlas.
1: Ahoj, tady Míša, já mám dneska narozeniny a chtěla bych, abyste mi zahráli něco hezkýho.
0: Míša, ty jsi boží, já jsem si normálně okamžitě vzpomněl na jeden film, který máš, doufám, taky moc ráda. Ty máš normálně podobný hlas.
1: Byly jedno dvě budky, ale nebyly to obyčejný budky. Byly začarovaný, byly to kadi budky. A nežila tam Baba Jaga, ani zavřený děti šlíšku. Žili tam dva hodní lidi, ne dva.
0: Jo.
1: Víš, čím bych chtěl být, kdybych nebyl člověkem? Čarodějem, abych mě vysvobodil.
0: Takže Míšo, a vám všem, co dneska něco slavíte, užijte si den.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. S kysem za volantem po celé republice.
1: Když jsme na silnicích, šťastnou cestu naší rádiové posádce, která se vrací do rádia Kiss, a vám všem, pokud jste na D2, tohle si poslechněte.
2: Dálnice D2 směr Bratislava, 23,5 kilometra. V levém pruhu stojí kamion, dávejte tam pozor, prosím, je to ještě před odbočkou na Hustopeče, má nějaký problém, je to tandem, takže má problém s návěsem.
1: A co pod Bořany, ulice 5. května, tady je nehoda a v Praze v ulicích Průmyslová a Tupolevová.

0: Vládo, odvysíláme. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je také například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Poslanci ale čekají zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Nebude se jich účastnit premiér Andrej Babiš, a to kvůli zasedání Evropské rady v Bruselu. Rekonvalescence papeže Lva 14. po úterní operaci zhoubného nádoru plic postupuje normálně. Odborníci uvedli, že adenokarcinom je nejběžnějším druhem rakoviny plic, ale na celkovou prognózu je příliš brzy. A teď zpátky domů.
3: V úterý se otevřelo dalších 2,2 kilometru dálnice D6 u Lubence na Podbořansku, a to o den dříve, než bylo plánováno. Nový úsek navazuje na dokončený obchvat Lubence. Provoz bude v místě napojení několik týdnů veden obousměrně v jednom jízdním pásu.
2: Sport. Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který neobhájil loňský triumf. Za námi jsou zprávy v 8 a pokračuje ranní Kiss.
4: Patrik před půl hodinou rozdával před školou bonbony. To my tady na Kissu budeme rozdávat čokoládu. Hodně čokolády.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

objednejte čertovský adventní kalendář a dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek. Studio Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: Soj na čokoládě nejlepší. Dokáže zlepšit náladu během několika vteřin. A přesně o to se teď pokusíme i my na Kisu.
1: Soutěž Rádia Kiss s Čokoládovnou Janek.
0: S Čokoládovnou Janek jsme si pro vás připravili sladkou soutěž. Abyste byli vždycky připraveni, podívejte se dopředu na web čokoladovnajanek.cz. Třeba včera volala posluchačka, která už u Janka nakupovala sladkosti pro vnoučata a uvidíme, jak to má zařízený Eva. Evi, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak kde seš teď na cestě? Kam jedeš?
2: Já jsem teď v Boleslavě, právě jsem došla z Liberce.
0: Hele, máš po ruce nějakou dobrotu, nějakou sladkost, ideálně čokoládu od Janka?
2: No nemám. Já jsem to hledala v krámech, ale to asi v krámech nikde není ta čokoláda.
0: Víš, co je nejlepší, Evi, udělat to tak, že právě vyrazíš na ten web čokoládovnajanek.cz a oni ti to bez problému doručí. A je dost možný, Evi, že ti necháme poslat dárkovou tašku, která má hodnotu snad 5000 korun i s adventním kalendářem, takže jdeme na to?
2: Ano.
0: Jdem soutěžit. Evi, kolik procent lískových oříšků obsahuje lískovka? Lískovka psáno s velkým L, protože to je název čokolády, kterou budeš mít v balíčku taky, pokud vyhraješ. A kolik procent to může být? Za A 11, za B 71% a za C rovná 0.
2: Bčko.
0: Myslíš tolik, jo? 71%?
2: No, myslím.
0: No, aby ne. Vyť jo, je to tak. 71%. Evi, troufám si říct, ty často nevyhráváš v rádiu takovýhle ceny, co?
2: Ještě nikdy.
0: To je slyšet a je to hezký. Takže s kým se podělíš? Jak máš velkou rodinu? Bude mít kdo zbaštit celou tu velkou dárkovou tašku?
2: Tak určitě. Mám 3 vnučky, takže já mám taky ráda čokoládu. Takže se podělíme snad nějak.
0: To bude Halloween, to bude podzim, to možná budou Vánoce, protože kdy jindy, než právě tady v tom období se čokoládou výbornou zásobit. Všechny je pozdravuj, Evi, gratulujeme a jdeme to k tobě poslat. Měj se hezky.
2: Děkuju moc krát.
0: My taky.
3: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: baby, baby. Posloucháte Rádio Kiss a tohle je hlas Michala Kavalčíka.
1: Představte si tuhle situaci. Jste úplně nazí, jdete na rande a můžete si vzít jenom jednu věc, která začíná na první písmeno vašeho křestního jména. Co to bude?
0: No tak u mě je to jasný, že jo? Sice bych přišel nahý, to by bylo dost absurdní, ale vzal bych si rádio. Oh, a vzal bych Kiss. Co byste vzali vy? Za chvilku si pustíme nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledne.

0: do tvého křestního jména.
1: Přemýšleli jste nad tím? Tady jsou odpovědi ze včerejška.
2: Já jsem Jeník, tak u mě to je úplně jednoduché. Já bych si vzal Jägermeistera. Když ho vypiju, tak mi bude úplně všechno jedno.
3: Takže kostým. A je už asi úplně jedno, jestli to bude Spider-Man, Catwoman nebo něco.
4: Já jako Vladimír, tak bych si vzal asi Viagru, ale protože jsem ještě mladý a úplně to nepotřebuju a stejně se mě říká Laďo, tak bych si vzal asi lubrikáč.
5: Já se jmenuji Miroslava, tak já bych si vzala třeba madraci. Jako, když by stál za to, tak ať to nezdržujem, no a když ne, tak se za madraci schovám.
0: Mně se líbí nápad. A jako Alžbětka nebo Alibetka?
6: Já jsem Alžběta a já bych si vzala asi auto, protože v tomhle počasí by mi byla docela zima. No a partner je Petr a ten chvilku přemýšlel, co by si vzal. No a nakonec řekl, že by si asi vzal pláštěnku, jako užitečný, jako když už bude nahotej.
0: V autě se dá dělat spoustu věcí, Alžbětko. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a po půl deváté se ještě jednou spojíme s Míšou, Patrikem, protože jsou na cestě zpátky z té naší ranní výzvy, kdy jsme naší posluchačku Verču vezli do školy na její přání. No a potom vyhodnotíme ranní kachnu, takže buďte připraveni. Co když ranní kachna teprve zazní?
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Ale teď jenom fakta, D1.
2: D1, směr Brno. Práce na vozovce u Jihlavy. Je to tady svedený do jednoho pruhu. Docela se to tady štosuje, tak pozor.
3: V Praze na Jeremiášově u Šafránky. Prosím, počítejte se zdržením. Nefungují tady semafory. Furt svítí červená, takže se tvoří kolony.
4: Dojede po Strakonické směr do centra. Před tunely stojí to celá Strakonická. Už vlastně od Zbraslavy popojíždí to.
0: Takže velké kolony na D4 je taky velký problém na 12. kilometru ve směru do Prahy. Stala se tu nehoda a v opačném směru, jedete-li na Písek, tak je nehoda na 43. kilometru.

0: KIS počasí.
1: Zpočátku může být mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Hygienickou novinkou roku má být chytrý kryt na mobilní telefon, který čistí ruce. Díky speciální antibakteriální vrstvě s jemnou vůní levandule platí podle výrobce jednoduché pravidlo. Čím déle držíte telefon v ruce, tím čistší ruce máte. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se na dvoudenním summitu, který dnes začíná v Bruselu, mají zabývat konkurenceschopností Evropské unie, vysokými cenami energií, příštím dlouhodobým rozpočtem Evropské unie, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale také migrací. Schůzky by se měl nejspíš v pátek osobně zúčastnit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Sport.
1: Díky gólu Aleše Čermáka z přímého kopu ožily ve Vršovickém Dělíčku vzpomínky na legendárního Antonína Panenku. Čestný prezident fotbalistů pražských Bohemians 1905 si zrovna nedávno postěžoval, že z této standardní situace se už dlouho nikdo z jeho následovníků netrefil. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už ranní KIS.
2: A jak cestuje naše rádiová dodávka? Jak si Patrik s Míšou užili ranní výzvu? O tom dáme už brzy řeč tady na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Před hodinou touto dobou jsme si mohli říct, že je ranní výzva splněná. Díky vám, protože jste si o to řekli, to je základní. A přišel nám jeden nádherný e-mail, to vám musím přečíst. Poslouchám vás roky. Dá se říct, že každý den. Nedivím se, že jste nejlepší rádio. Lidem, které neznáte, dáváte mnohem víc než tričko nebo hrnek. Dáváte nám svůj čas. Míšina projížďka na motorce. No kdo by to ve svém volnu udělal pro cizího člověka? A dnešek? Normálně jsou dojatej. Tady píše náš posluchač Petr. Petře, tak tohle je moc hezký a doufám, že to teď slyšela Míša s Patrikem, kteří jsou na cestě zpátky do Rádia Kiss. Ahoj, parťáci.
1: Ahoj.
0: Jo, jsou tady. Kde vás máme? Jak jedete?
2: Momentálně jsme měli ten čas, protože všechno bylo předtím na minuty, aby jsme stihli Verču odvíz do školy, aby jsme hodili kostkou a tak dále. Takže teď je ten čas, kdy svoje močové měchýře můžeme konečně vyprázdnit.
1: Nemůžeš to říct trošku víc kulantně. Jsme kousíček za Mladou Boleslaví, jsme na benzínce, jdeme si dát kávičku. Ano. Patriku, ty už si pak dělej, co chceš.
0: Jako, jak je na tom váš močový měchýř, to jsme všichni chtěli slyšet.
2: Výborně. Mně to bylo jasný, že to všichni chtějí vědět.
0: A tak je to běžná věc, takhle poránu. Co snídaně, stihli jste něco si dát aspoň?
1: No, my jsme se nasnídali teda, Patrik taky, ještě v rádiu, než jsme vyrazili, protože jsme věděli, že to bude na minuty, ale teď jako nějaká svačenka by se
0: hodila.
1: No.
0: Klidně, to si dopřejte, my už to tady zvládneme, hlavně po 9. hodině oznamujeme, jak to bude s lampionovým průvodem. A hele, co pocity, jaký to ve finále bylo, když jste se rozloučili?
1: Bylo to skvělý. Jako, musím říct, že my děláme tu výzvu pro kysáky, aby měli nějaký zážitek, ale pro nás vlastně to je zážitek taky obrovský. Hlavně bylo nádherný, jak se za náma přišli podívat ty děti, který poslouchají Radio Kiss. A hlavně, jak se o tom dozvěděli. Protože Verča udělala tu věc, když věděla, že za ní přijedeme. Ona nakreslila pozvánky a rozdala to svým spolužákům a paní učitelka.
0: Teda...
1: To je neuvěřitelné.
2: Dokonce za náma přišli i posluchači. Malí děti samozřejmě, co šli do školy a jednoho klučíka, toho si pamatuju, nevíš, jak se jmenoval,
1: Míšo? Dominik.
2: Dominik přišel s tím, že ho mamka vyslala do školy dřív, aby nás viděl a dokonce potom udělal i s mamkou videohovor, takže jsme pozdravili i mamku.
0: Skvělá práce, tohle se muselo moc povíst. Fotky máte, videa taky, jo? Aby jsme to potom mohli dát.
1: Fotky máme, videa máme, teď si skočíme na tu benzínku, koupíme si nějakou svačinu. Romane, chceš něco koupit?
0: No. Mám tady hrušku od pana Patrika Peltana ze Strmilova. Nebo odkud jsou ty hrušky, prosím tě, Patriku?
2: V Bořetíně máme ten strom.
0: Bořetín. Tak já tady ochutám bořetínský strom, to mi stačí, ale v pořádku.
1: Můžeme ti zkusit dovíst pikador.
0: Jasně. Tak jo, vemte jeden pikador, jo?
2: Berem.
0: Ahoj, mějte se.
2: Ahoj. Radio.

rozdáme další rádiový balíček. Jasně, raní kachna. Pokud jste tedy nějakou objevili, bylo by dobrý být připraven, jakmile budou E-Type zpívat svůj hit Here I Go Again, volejte na 210 323 323. Vždyť víte, tohle už znáte.

Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation CZ.

0: na rádiu Kiss.
1: Kachna ranního Kissu.
0: No jo, jdeme vyhodnotit ranní kachnu. Radka celou tu dobu, co zpívají E-Type, čeká na telefonu a ráda by vám řekla, co dneska nebyla pravda. Radko, hezké ráno, ahoj.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Tak rádio, sem je do velké ucho, poslouchají všichni ostatní, jestli jsi to našla správně nebo ne.
2: Tak předpokládám, že je to kryt na mobil, který dezinfikuje ruce, svůní levandule, čím déle ho budete držet, tím lépe.
0: Proč se u toho směješ, když to říkáš?
2: Protože je to fakt jako vtipný.
0: No, jakou věc držíš přes den nejčastěji v ruce? Není to náhodou právě mobilní telefon?
2: No, tak jasně je, no.
0: Jo, nebo řidiči třeba volant by mohli říct, a teď si vím, že takový speciální povlak na volantu by byl taky. A ty, jak by ses vlastně toho mobilu nebo volantu držela, tak by si s tím automaticky myla ruce. Totiž, Radko, jenom abys věděla, dneska je 15. října a to je pravda. To, že dnes je světový den mytí rukou, což je velice důležitá věc, že jo, aby jsme zůstali zdraví, ale to, že existuje kryt, který si koupíte na mobil a ten kryt jenom tím, že ho držíte, vám ty ruce umyje, je pěkná blbost, no. Ale dala jsi to výborně. Takže moc rád, za kulku s tebou napíšu adresu, na kterou pošleme rádiový balíček Kissu a ti uděláme radost. A zase někdy, měj se hezky, Radko. Já taky. Ahoj.
2: Moc děkuju, ahoj. Kiss. Radio Kiss. The Happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kde se co děje? Dálnice D7, vážná nehoda na 3. kilometru ve směru do Prahy. Ve stejném směru na dálnici D11 je nehoda u výjezdu exitu 1. Ve Zlíně na třídě 3. května, v Karlových Varech v ulici Bochova, v Praze v ulicích Tupolevova a Klibuši a v Ostravě v ulici Palackého.

0: dnes večer od 6 hodin.
1: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Počasí.
4: Místy se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Obyvatelé řady evropských zemí jsou většinou podle průzkumů přesvědčeni, že kriminalita v posledních letech výrazně roste. Dlouhodobé statistiky přitom u mnoha tradičních druhů trestné činnosti tento vývoj nepotvrzují. Podobný rozpor je patrný i v Česku. Téměř 2/3 lidí v tuzemsku se domnívají, že kriminality přibylo. Většina zároveň uvádí, že se cítí bezpečně. To, jak lidé vývoj kolem zločinnosti vnímají, přitom souvisí i s jejich postoji k trestům. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová označila českého premiéra Andreje Babiše za významného spojence v Evropské unii při prosazování zájmů jednotlivých národů a změně směřování evropské politiky ve prospěch občanů. Le Penová to uvedla na sociální síti X a připojila fotografii ze společného jednání s předsedou české vlády. A teď zpátky domů.
5: Humanoidní roboti i čtyřnohé stroje podobné robotickým psům by mohly v budoucnu pomáhat v zemědělství. První společný projekt společnosti Agitech a Jihočeské univerzity se zaměří na chov drůbeže. Odborníci chtějí ověřit, zda robotické technologie obstojí v podmínkách skutečného provozu.
4: Sport. Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou. Za námi jsou zprávy v 9 a ranní Kiss pokračuje dál.
6: Byli jsme spolu na akcích, na dovolených, ale nikdy ne v Lampionovém průvodu. A o tom si budeme v této hodině povídat.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Pamatujete si, kdy jste byli naposledy na Lampionovém průvodu? Když jsme byli malí, byla to opravdu obrovská událost. Největší stres z toho, aby nám nezhasla svíčka. A my jsme se rozhodli, že si tyhle krásné časy společně připomeneme. Takže kdy to bude, kde to bude, od kolika hodin, jak to bude probíhat, jak moc červeně to svítit společně s námi všemi bude, to si řekneme za chvilku. A musíme dodat jednu věc, že to nebudou jenom lampiony, ale bude to náš společný zážitek. Tak za chvilku víc, na Kisu.

0: Pojďme se společně přenést z tohohle raního, teď pro některé dopoledního času a pro většinu z vás jasně do nočního času, do večera. Jestli si to vlastně vůbec dokážete představit už v tuhle chvíli, jo. Bude trošku zima, hlavně bude tma. Začne to pomalu, ale jistě svítit. Nálada bude určitě fantastická. Ale jenom doufám, že v tom lampionovém průvodu nebudeme sami.
1: Já tam budu.
2: Já budu světluška.
1: Ne, já budu větší.
0: Čau Míšo, čau Patriku.
2: Ahoj.
0: Čau. Ahoj. Tak co, kde vás máme teď? Už jedete z té naší ranní výzvy zpátky do rádia.
1: Už jsme teď momentálně v Praze, prokousáváme se Prahou zacpanou, ale za chvilku bychom měli být zpátky v rádiu.
0: Výborně, a podívejte se, jak hodně budeme cestovat. Dneska to byl směr Jičín a za pár dní, ne-li týdnů, to bude směr Plzeň. Protože včera se naši posluchači dozvěděli, že nakonec tedy s tím naším lampionovým průvodem pojedeme do Plzně, protože na sociálních sítích si mohli napsat, do jakých měst bychom měli dorazit. Pak jsme sčítali, z jakých měst se posluchači ozvali nejvíce a vyvodili tam města jako logicky Praha, Benešov, Příbram, Plzeň, no a nakonec tedy opravdu do Plzně jedeme. Takže, jako Míšo, ty jsi zažila ještě lampionový průvod?
2: Já jsem asi nikdy na lampionovém průvodu nebyla.
1: To já jo, u nás ve Strmilově, to byly průvody vždycky zakončený ohňostrojem.
2: Já jsem jednou zkusila pustit lampion, ale to byl ten, jak tam bylo to pepo, to se zapálilo a za chvíli to schořelo.
0: Tady s tím bacha, z toho jsou strašný požáry, to ti Patrik jako dobrovolný hasič může tohle z toho jako opravdu potvrdit. To je výborný, tohle bude ten lampion, který budou kysáci držet v ruce, uvnitř je ledkový světýlko, takže se to hezky rozáří a je důležité říct jednu věc. Ano, do Plzně pojedeme. Kde přesně, na jakém parkovišti se setkáme, to uvedeme na našem webu. Ale máme trošku problém s termínem. My jsme totiž původně plánovali a v diářích máme napsaný příští čtvrtek, to znamená, že by to bylo vlastně přesně za týden. Ale jak jsme včera oznámili Plzeň, tak se nám začalo ozývat opravdu hodně lidí, hlavně rodičů, že do příštího týdne nestačí buď zrušit kroužky, zařídit si dovolenou, protože oni se někteří za námi chtějí vydat i z druhé strany republiky. Jo. A tak jsme si říkali, no počka, pro koho to děláme? Děláme to pro naše posluchače, to by bylo blbý, kdyby jsme tam šli sami. A bylo nás, já nevím, 5, 6, 7. Takže posouváme termín na 5. listopadu. A 5. listopad definitivně, jo, to se už nikam jinam posouvat potom nebude. Ano. Takže Míšo, Patriku, doufám, že i vy 5. listopadu ve čtvrtek budete moct a na začátku listopadu se setkáme v Plzni.
1: Já jsem ready, lampion si vezmu, Míšo, ty přijedeš taky?
2: Já jenom doufám, že dodržíte tu dohodu, když teda pojedu s vámi do Plzně a že mi tam dohodnete 4 bodyguardy.
0: No jo, Míša, její Míši Plzeň. Neboj se, tomu se zasmějeme ještě všichni, to bude v pohodě. Lampiony můžete mít jakékoliv, přineste si svoje, jestli máte ještě schované, nebo můžete mít vyloženě kysácký lampion, který můžete koupit u našeho, na našem Kiss Shopu, proklikáte se na něj přes webkiss.cz a tím pádem počítejte s tím Plzeň, to je jasná věc, 5. listopad, hele, aspoň PP, jo, budete si to pamatovat, 5. listopad a další detaily, 18. hodina, bychom se s vámi rádi setkali, kde přesně najdete už v následujících hodinách na webukis.cz. Takže Patriku, Míšo, Luky, Magdi, jedete jo za námi?
2: Jedeme!
0: Čekáme vás tady ve studiu.
3: Kiss. Radio Kiss.
2: The Happy.

0: Pharrell Williams, Radio Kiss a je to tady, Kisáci. Dneska končí jedna velká kapitola českého rádiového vysílání, protože, jak už jsme tu říkali, u českého Brodu mají odstřelit dva legendární vysílače Liblice. Každý měří nějakých 355 metrů, takže jde, stále ještě jde o nejvyšší stavby v celém Česku, ale brzy tomu už tak nebude. Stojí tam přesně neuvěřitelných 50 let. A představte si, že ten jejich signál, kdy si poslouchali 100 tisíce lidí, jako stejně teď vy posloucháte Radio Kiss, už díky dalším technologiím, FM pásmu, DABu, internetu a tak dále. Takže dneska tyto vysílače už jsou nepotřebné a tak půjdou k zemi. Je to opravdu doslova konec jedné rozhlasové éry. Píše nám spoustu z vás, že jste buď někde poblíž, proto prosím myslete na svoji bezpečnost. Proto se nikde dopředu nějak neurčovalo, v jakou minutu, v jakou hodinu, v jaký den to přijde, aby nepřijela velká část lidí. A potvrzuje to i posluchačka Lada.
1: Ahoj Romane, tak už je to potvrzeno a kolem 10. hodiny půjdou českobrodské tyčky k zemi. Ježíš, mě z toho úplně smutno, já mi se to asi moc prožívám, ale no prostě to tak je, 50 let mě provázeli životem, že jo, na ně koukáš a najednou to zmizí, no to je jedno. No, každopádně, prosím vás, počítejte taky s tím, řidiči, že tam bude uzavřená silnice a doprava bude odkloněna. Mám to potvrzené od policajta. Mějte fajný den.
0: No tak Lado, zvládni to tam, prosím tě, jestli někde u toho budeš. Je to takhle zvláštní, viď? Přeci jenom kus železa, dalo by se říci. A jaký vztah k tomu člověk má. Takže od nás rádiáků z Kisu jedna poslední píseň na rozloučenou.

0: Neviděl jsi je ty? Říkali, že už jsou jako dávno někde v Praze, ale...
1: No, oni mi právě říkali, že jsou někde na snídani, no.
0: Jo, to slíbili, že nám přivezou něco z čerpací stanice?
1: Ne, oni mi právě psali, že to byla jako finta, jo, ale že oni sami sedí na snídani.
0: Tož, tak to si zasloužej, ne? Ty dneska vstávali tak brzo.
1: No jo, vlastně, v kolik?
0: Hele, před pátou jsme se setkali tady v kuchyňce, dali kávu. Ne. Já jsem připravil vysílání, oni vyrazili směr Jičín, aby odvezli naši posluchačku do školy.
1: Ty krás.
0: Zažil jsi to ty jako malý kluk, že by tě do čtvrtý třídy odvezlo rádio?
1: No to ne, ale hlavně ani autem jsme nejezdili, já jsem to měl 30 metrů, no.
0: To byl tehdy rozhlas ještě, ne? Že by tě
1: možná nebyl, vozem. Ale ne, já jsem to měl super, že já jsem opravdu měl školu naproti baráku.
0: Jo.
1: A super výhoda byla, že když si zapomněl domácí úkol nebo žákovskou, tak si jako tehda se ještě pouštělo ze školy. Já jsem vyběhl v papučích ze školy,
0: jo.
1: Přeběhl dva chodníky, rychle otevřel byt, vzal sešit knihu a šel zpátky.
0: To já vám něco prásknu na Michala, kysáci. Trošku jsem litoval toho, že ses nakonec rozhodl trošku jinak, protože Michal, když si hledal bydlení, tak jednou si koketoval s tím, že to bude ten dům, který je hned tady vedle rádia.
1: Ano, ano, ano.
0: A já si říkal, jo, jakmile nastane chyba, Michal v pyžamu přiběhne do studia a zachrání nás. No.
1: Hele, ale bylo to fakt tady opravdu 100 jo, metrů. Jo. Akorát tam prostě pán potom nechtěl čekat, že si tam dá věci a tohle. Škoda, že to nevyšlo. Nádherný, krásný byt s balkonem přímo právě na okna tady na Primu. No. Třeba příště.
0: Třeba bys toho litoval potom, říkal. Ano, ty verej, oni mě tam furt zvou.
1: Pořád zaskakuju za někoho, ano. Mám to 50 metrů. No.
0: Takže Michale, je to tvé a já jdu čekat na parťáky.
1: A zdravíme všechny školáky.
0: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dvě dopravky tady mám od vás v písemné formě, tak pojďme na 14-minutové zdržení. 1/50, je to 17. až 20. kilometr, je to před Bučovicemi, tak tam se zdržíte čtvrt hodiny. A pojďme ještě úplně nikam jinam, Přeštice, tady máme hodinové zdržení, doba průjezdu právě hodina, pojedete tam 5 kilometrů v hodině, kolony jsou už 2-kilometrové a je to silnice 1/27, 154. až 155. kilometr mezi Přešticemi a Lužany. Tak opatrně a trpělivost s rádiem Kiss. Posíláme skvělou muziku.

0: Quiz počasí.
1: Místy se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Nafta v Česku může v příštích týdnech dál zdražovat. Litr stál v úterý v průměru 47 korun a 21 haléřů a ministerstvo financí stanovilo pro dnešní den maximální cenu na 48 korun a 63 haléřů. Nafta je tak o více než 14 korun dražší než před útokem Spojených států a Izraele na Irán na konci února. Mezinárodní agentura pro energii varuje, že světový trh zůstane napjatý až do poloviny příštího roku. Peking a Pjongjang slavnostně otevřeli nový přeshraniční most, který na zprovoznění čekal více než 10 let. Má se stát nejdůležitějším pozemním přechodem pro obchod mezi oběma zeměmi. A teď zpátky domů.
2: V úterý se otevřelo dalších 2,2 kilometru dálnice D6 u Lubence na Podbořansku, a to o den dříve, než bylo plánováno. Nový úsek navazuje na dokončený obchvat Lubence. Provoz bude v místě napojení několik týdnů veden obou směrně v jednom jízdním pásu.
1: Sport. Vítěz posledních dvou ročníků fotbalové ligy mistrů Paris Saint-Germain vyhrál na hřišti Manchester City 4-2 a po dvou kolech vede tabulku se 6 body a skóre 10-2. Fenerbahče, které v úterý přivítá v Istanbulu Slavii, utrpělo na půdě Aston Villa debakl 0-6. Liverpool triumfoval v 9-gólové přestřelce v Linci 6-3. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední kys.
3: Ať máte prima den, ať máte prima čtvrtek, ať se vám to krásně poslouchá. Až do 14. s Michaelem, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Rick Astley. Kdo ví, jestli? Urbano All Stars, Stacy a samozřejmě náš kouzelnický čaroděj přes muziku Jean-Luc. 1, 2, 3, už jdou všichni bratři. Přeju vám nádherný čtvrtek, svátek má Tereza. Jedině Tereza, všechno nejlepší dámy, doufám, že už jste dostali aspoň dneska jednu SMSku, anebo aspoň hlasovku přes WhatsApp Messenger, anebo nějakou krásnou fotku s kytičkou, aspoň k svátku. 15. října, jsme v půlce měsíce a mě potěšila zpráva, že suché a nařízen poměrně teplé počasí bude ještě pokračovat. Ano, titulek Babí léto ještě nekončí, nám udělá dneska určitě radost. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se však budou objevovat četné mlhy i přízemní mrazíky. OK, to vydržíme. Ráno péřovka, mikina, možná trošku gumáky. A odpoledne se jdeme opalovat.
1: Michal Kavalčík je lepší než ticho. Kiss. Radio Kiss.
2: Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: rádiu Kiss krásný Michael balíčky rozdává a ve dvě nám potom hezky zamává.
1: Samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho auta ve tvaru 90-kové kazety a k tomu ještě přibalíme krásné tričko i s logem Rádia Kiss. Nebojte, vždycky se vás zeptáme na velikost, aby vám to prostě sedělo a slušelo. Nedávno jsem měl rozhovor s jednou slečnou a ta mi prozradila, že míří vlakem za svým snad budoucím mužem. Jo, prostě takové to rande. A já říkám, počkej, a proč jdeš na nádraží? No on bydlí daleko, my jsme se seznámili přes internet a on bydlí daleko. Já říkám, a kam jedeš? No já jsem Pražačka a jedu až za ním do Karviné. Já říkám, ty jedeš na rande do Karviné? To je nějakých 360 km vlakem, možná 400. Jo, jo, jo. No a on zase příští týden přijede za mnou. Dobře, tady vznikl nápad. Na rande. Kolik kilometrů nejvíce ve svém životě, jak dlouho jsem jela, nebo jel, nebo letěl, nebo šel pěšky. Můj přítel byl 200 kilometrů ode mě, vídali jsme se jenom dvakrát týdně. Střídali jsme to, jednou jel on za mnou, pak já za ním. Máte nějakou takovou historku? Váš největší kilometrový rekord, za kým jste jeli a třeba vám to potom klaplo. A nebo máte možná ještě historku, že jste jeli 4 hodiny vlakem a ten kluk tam ani na nádraží na mě nečekal, ani kytku mi nedovez, ani mi pak neodepsal a já jela zpátky domů. Máte něco podobného? Já myslím, že se něco najde. Příběhy s dobrým nebo špatným koncem, to se dozvíme za malý okamžik. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ve čtvrtečním dopoledním Kisu dneska otázka, kolik šílených hodně kilometrů jsem musela zdolat, abych viděla svou lásku a měli jsme rande. Tak najdeme nějakého rekordmana. Michael.
1: Ahoj Michaeliku, tak my jsme se těž s manželkou spoznali cez internet a vlastně já jsem zo Žiliny, ona je z Vysočiny a těž jsem to mal 5 hodin cesty. Takto jsme to skúšali asi mesiac, raz ona, raz já. A potom sme sa rozhodli, že budeme spolu. Chvíľu sme bývali u mňa v Žiline a nakoniec som sa presťahoval tu na Vysočinu a už sme 8 rokov spolu manželia. Čak, čau, Michal.
0: To je hezký. Ja si spomínam na jedno takové rčení. Žilina, to je mesto. Praha, to je ric. Růža.
2: Ahoj, Michale, tady je Růža z Hradce. Tak ja som se seznámil s přítelkyní ešte tehdy na ICQ. A byla ze Salzburku, tak jsem si udělal výlet v domnění, že už tam zůstanu. Dostal jsem adresu, všecko. Když jsem přijel do Salzburku, tak tam byla banka a ve finále to byla pomsta mojí bejvalí. Tak ahoj!
0: Tak se trošku projel a vyměnil šilinky. Honza.
3: O Michael, když mi bylo takových 17 a chodil jsem na učňák, tak jsme se měli učit německy, já jsem měl angličtinu vždycky. A na ICQ jsem si našel nějakou babu z Německa. A že si s ním budu psát, tak samozřejmě fungoval i překladač tenkrát, protože jsem jako fakt německy moc neuměl. No a ona vypadala pěkně, tak jsme si psali, no a jestli za ňou nepřijedu. No tak jsem přijel do Düsseldorfu, do Německa, no a fotka byla asi 10 let stará a holka asi o 30 kilo víc.
0: No jo, no, on někdy ten FaceTime, jako ještě před tím rande, je to potřebné, no, no. Jednou vám povím historku, jak jedna moje kamarádka si rok a půl psala v domnění teda, že s mužem a nakonec to byla žena.
4: Vyhrajte v ranním Kisu dárkovou tašku plnou dobrot od čokoládovny Janek a čertovský adventní kalendář v celkové hodnotě přes 5000 korun. Co

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Rádia Kiss 10.40, už chodí vaše další hlasovky dneska v dopoledním Kissu na téma, jak daleko nejvíc ve svém životě jsem musel jezdit na rande s mou milou nebo s mým milým. Kolik to bylo kilometrů? Najdeme tady nějakého mega rekordmana, Rudo.
1: Tak nazar, Michael, tady Ruda. Tak já jezdil 2 roky, co 14 dnů, 400 kilometrů tam a zpátky, abych se po 2 letech nakonec dozvěděl, že přítelkyni si našla přítelkyni. Tak se měj hezky, čau.
0: Pardon, já se jako nesměju tobě, ale jak ten život umí být občas krutý. A hele, co 14 dní ještě dobrý, teď si vem, že bys tam jezdil každý týden 2 roky. Každý týden jednou tam a zpátky, celkem 800 kilometrů. No jo, Rudo, i to se stává. Aňa.
2: Ahoj, Michaele. Tak my jsme s manželem za sebou jezdili 5 let Prahy do Varšavy a z Varšavy do Prahy. Teď už jsme šťastně manželé přes 20 let, žijeme v Praze a je nám blaze. Takže ono se to dá i na dálku a jsme rádi, že jsme spolu. Zdravím všechny, Aňa.
0: Já vím, že 30 vteřin je strašně málo v těch hlasovkách, ale klidně, Aňo, ještě dopověz historku. Mě by třeba u těchhletěch opravdu velkých vzdáleností zajímalo, kdo byl ten první, kdo komu co navrhl, jako hele, už je to docela trapný, já už jsem projezdila Majland a 2 úvěry, nechceš se ke mně přestěhovat, nebo nemůžu já se přestěhovat k tobě? Miloš, já jsem urobil jeden klik na internetě, to malé srdíčko, každý to asi pozná, a o mesiac jsem letěl do Bangkoku, takže 9064 kilometrů, 13-hodinový let a už jsme spolu 3 roky. Wow. Míla.
3: Ahoj, já jsem jela na svoje rande na ostrov Hvar. Jela jsem autobusem, pak trajektem. Trvalo to asi 2 roky, ale já jsem byla taková posera, že jsem nedokázala opustit Česko a nezůstala jsem tam s ním. Ahoj, Míla.
0: No, tomu jako ale rozumím, no. Člověk třeba tady má děti a teď komu dát přednost žít svůj život? Děti už jsou velké, jako chodí už, já nevím, 7., 8. třída, nebo možná už jsou na střední. Já chci taky žít, mám se přestěhovat, ale zas neuvidím tak často moje děti. No, misky vach. A teď, kam dát to závaží? Juris?
4: Ahoj, Michaele. Tak moje neteř se seznámila přes internet s klukem z Francie. 5 roků lítali jedním nebo druhým směrem. Potom se tam přestěhovala, 6 let bydlela přímo v Paříži. No a teď v srpnu jsme byli na svatbě, takže myslím si, že to je pěkná dálka. Co ty na to?
0: Hezký. Čau, Michaele, v roce 2008 jsem bydlela v Bournemouthu, pardon, a jednou, když jsem se nudila, tak hrála Kulečník, tehdy ještě na Seznamu. Připojil se Vašek. Hráli jsme a začali četovat. Tohle nám vydržel 5,5 roku a pak se za mnou vydal a už zůstal. Dnes už žijeme 10 let v České republice, ale svoji stále nejsme. Měj se hezky a mám tady ještě nějakou fotografii. Plzeň, Bournemouth, to je kousek od Londýna, 14 hodin autem, 1329 kilometrů.

0: na dálku a cestování. Ano, ty vztahy na dálku jsou zvláštní v tom, že jeden za druhým musíte prostě cestovat. Někdy je to 30 kilometrů, někdy je to vedlejší vesnice. Vezmete kolo a jedete, ale pak poznáte někoho, kde absolutně funguje ta chemie, no jo, ale on žije úplně v jiné zemi. A teď co s tím? Vlak, autobus, letadlo. Co ty, Jane?
1: Čau, Michale, tady Honza. Tak s mojí manželkou se známe od 82. roku. Ona sem přijela s rodičema z Varšavy v 82. Pak se vrátila asi na 5 let zpátky do Varšavy nebo na díl. A vlastně jak jsme se stýkali, já jsem tam začal jezdit. No a pak jsme se dali dohromady, ona se přestěhovala sem za mnou a jsme spolu prostě už 22 let.
0: A co Vašek?
2: Ahoj, Michale. To jsem si takhle jednou, když nebylo 19 let, vyrazil do Itálie na dovolenou. Tam byla taková pěkná blondýna, kočka. Tak jsem navázal kontakt, začal jsem s ní tam chodit. Chodili jsme týden, pak jsem se dozvěděl, že bydlíme 20 kilometrů od sebe v České republice.
0: Nekec.
2: Tak jsme spolu začali pořádně chodit a už jsme spolu 30 let a máme 2 krásné děti. Čau.
0: To je hustý. No jo, to je asi osud. Martin napsal, tak já rok po revoluci odpověděl holčině na inzerát v Mladém světě. pak jsme si 3 měsíce psali, já její fotku neměl, ona mojí ano. Poté jsem jí napsal, že přijedu. Měl jsem to 120 kilometrů. Pak jsme se vídávali co 14 dní. Po roce jsme se pak vzali, no a letos tomu bylo v létě 35 let, co jsme spolu. Mladý svět už neodebírám. Martin.
3: Čau, Michale, tady Martin. Hele, tenkrát jsem jel na kole 80 kilometrů jenom tam a 80 zpátky, jo. Bylo to jenom de facto na otečku, že jsem ji chtěl vidět, byla s kámošema na dovče, tak říkám, budíš dobrý. No a za 2 dny mě přišla zpráva, že se se mnou rozchází, takže asi tak. Měj se, čau.
0: Hustý, 80 kilometrů tam a zpátky, já už bych tu svoji zadnici skládal asi jak Lego. Monča.
4: No, ahojky, Michale, já teda budu mluvit za svého manžela. Já jsem žila v Aténách, jsme se seznámili, takže párkrát za mnou jel autem až do Atén. Když jsem se stěhovala, tak si pro mě přijel a jel vlastně jen skoro, dá se říct,

0: až 2000 kilometrů.
1: Krásný. Jana poslala. Já jezdila z Krkonoš do Jeseníků přes Polsko, aby to bylo kratší. Teď se bojím jet i do krajského města do Hradce. Tím chci říct, že láska hory přenáší a je jedno, jak je to daleko, pokud je tam láska. Ještě Dominik?
2: Ahoj Michael, zdravím tě Dominik. Já nikam nejezdím. Pokud někdo něco chce, tak ať si přijede. Ale já nebudu utrácet benzín nebo naftu. Jo, asi tak.
1: Přesně čau. Tak, jestli ta holka mě chce vidět a chce párek v rohlíku, tak ať si přijede sama. Máme tady vítěze. Já bych to dneska dal tomu Kulíškovi.
3: Čo, Michael, hele, tak já jsem jel, co si pamatuju, tak 1000 kilometrů. Bylo to, myslím, že někde až na hranici s Německem. A jako já jsem z Moravy a potom jsem tam přijel a zjistil jsem, že má nové učitele, takže jsem úplně byl našvaný, ale nechal jsem proplatit svoje jízdné, kdo zaplatí. Čau.
1: Kulíšku, my ti proplatíme také jízdenky a posíláme balíček Kisu.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: Ještě jedna hezká SMSka, než půjdeme na dopravu. Veronika mi napsala: ahoj Míšo. Tak já jsem v mládí jezdívala za svým tenkrát milým z Orlové do Lišova u Českých Budějovic. Skoro každý víkend 2 roky. Vlak jezdil 8 hodin plus autobus z Orlové do Bohumína a z Budějic do Lišova. Takže 10 hodin v pátek tam a v neděli 10 hodin zpátky. Ale bylo to fajn. Vzpomínky pěkné.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: No tak kam se projedeme teďka, jak to vypadá, koukám na tu mapu České republiky, máme tady 15-minutové zdržení, teďka už to skočilo na 17, silnice 1/38, 69. kilometr až 67. 1,5-kilometrová kolona, ale pojedete tam jenom 9. Choťánky, Poděbrady a ještě pojďme na jižní spojku, to je kolem Prahy, tady máme, tak to už zmizelo, bylo tam 10-minutové zpoždění, dálnice D0, D9. Kilometr až 12. kilometr, 10-minutové zdržení a 2-kilometrové kolony ve směru na Jesenice. Tak pojďme na muziku Lady Gaga za chviličku po čerstvých zprávách v 11.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Digger je bizarní, černej, vtipnej a překvapivej. Tom Cruise v něm není, ale žádný Ethan Hunt's Mission Impossible. Je nejmocnějším chlapem na planetě, který ho zajímají ale jenom 3 věci. Jeho kočka, prachy a potom, jak se co nejhlouběji může zapsat lidem do paměti. Když svět zasáhne globální katastrofa, má ambici stát se jeho spasitelem. Mimochodem, Cruise skoro nepoznáte. Skvělá maska i herecký výkon. Digger, today v kině. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řeše to. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: KIS počasí.
1: Místy se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Několik profesních organizací v kultuře kritizovalo změny podmínek dotačních řízení Ministerstva kultury. Poukázali na několik nových ustanovení, která v nich vyvolávají obavy o svobodu tvorby. Ministr kultury Otto Klempíř odmítl, že cílem úprav je cenzura nebo omezování svobody umělecké tvorby. Asociacím vadí i očekávané personální změny v dotačních komisích Ministerstva kultury. Zdánlivě neškodný příspěvek na sociálních sítích střední odborné školy polytechnické v Humenném na Slovensku vzbudil pořádný rozruch. Škola totiž svým studentům doporučila, jak by se měli oblékat a co se naopak do školy rozhodně nehodí. Ne u všech, ale našla pochopení. A teď zpátky domů.
2: Humanoidní roboti i čtyřnohé stroje podobné robotickým psům by mohly v budoucnu pomáhat v zemědělství. První společný projekt společnosti Agitech a Jihočeské univerzity se zaměří na chov drůbeže. Odborníci chtějí ověřit, zda robotické technologie obstojí v podmínkách skutečného provozu.
0: Sport.
1: Montreal s Jakubem Dobešem v brance v hokejové NHL třetí výhru v řadě nepřidal a Washingtonu na jeho ledě podlehl 4-5. Český brankář si připsal 18 zákroků a protáhl čekání na vítězství na 3 zápasy. To Dallas vyhrál v Coloradu 3-2 po prodloužení. Martin Nečas ani Radek Faxa nebodovali. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Za okamžik informace, že káva není nepřítel ledvin, naopak může pomoct snížit některá zdravotní rizika.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

denně, několikrát. Pro miliony lidí je šálek kávy neodmyslitelnou součástí každého rána. Kofein nám pomáhá nastartovat den. Jo, jo, děkujeme za tyhle dary. A zlepšit soustředění a dodat energii. Jak ale pravidelné pití kávy ovlivňuje zdraví ledvin? Ledviny každý den filtrují krev, odstraňují odpadní látky a přebytečnou vodu a

0: nebo v takové té přihrádce po vaší pravé ruce. Někdo dobře, někdo má i ten kelímek, kam to dáte vlevo vedle volantu, že jo? Kdo jezdí do Mekáče, do KFCčka. Já to mám většinou po pravé straně, jak někdo má řadící páku. Tak třeba tam máte právě teďka dobrý, skvělý kafíčko. Tak já mám tady podle jedné nejnovější vědecké analýzy super výsledky. Lidé, kteří pili alespoň 2 šálky kávy denně, tak pozor, měli o 14% nižší riziko chronického onemocnění ledvin. A možná se ptáte proč. Za prvé, studie zmiňuje, že káva obsahuje antioxidanty, například polyfenoly, které pomáhají chránit buňky před poškozením a mohou tlumit zánětlivé procesy. Za druhé, káva podporuje tvorbu moči, díky tomu se moč více ředí a minerály se v ní hůře shlukují do krystalů, ze kterých mohou vznikat ledvinové kameny. Základem prevence je ale pořád dostatek normálních tekutin a čisté vody. No a za třetí, některé prospěšné látky najdeme i v kávě bez kofeinu. Děkujeme. Ale bacha, kofein může zvyšovat krevní tlak. Takže hlavně lidé s nemocnými ledvinami nebo vysokým tlakem by měli být samozřejmě opatrní. No, nevím jak vy, ale já jdu právě teďka do kuchyňky a udělám si jedno kafe zadáčo.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.

0: Nebojte, nezapomněl jsem na moudro dne. Dáme si dva songy, Fergie a Robina Schulze, a hned jsem u vás.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Uvěřitelný Robin Schulz a Watermat. Pojďme na moudro dne. Dnes udělám radost jednak ženám a jednak mužům, kteří milujou pivo.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Žena je jako pivo. Občas vypění, někdy z ní bolí hlava, ale když je orosená, je neuvěřitelně sexy.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

No, a je to. Vím, že dneska ráno to tady řešil ranní KIS. Nejvyšší stavba Česka šla k zemi, přátelé. Za 4 vteřiny. Tolik tun železa. Česko přišlo o nejvyšší stavbu. 2 stožáry vysílače Liblice B šly k zemi. Téměř půl století se odsud šířily rozhlasové vlny do většiny Česka a za vhodných podmínek je díky odrazům v atmosféře zachytili posluchači i na jiných kontinentech. Ve čtvrtek před pár minutami Liblice Bčko, nejvyšší stavba v Česku, řízeně se zhroutily k zemi. Viděl jsem to video a bylo mi smutno. Škoda. Škoda. No jo. Musíme jít dál. Radio Kiss. Kiss.

Mamma Mia. Ještě než si dáme čerstvé zprávy ve 12 hodin, právě jsem se dozvěděl, že YouTube dneska v 18 hodin našeho času pustí do světa nový klip, nový song a věřím, že to bude i nová hitovka. The Greatest Show on Earth. Jak to zní? Podařilo se mi najít aspoň pár vteřin. Tak pojďte, kluci.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlasovka od vás zatím žádná. Kdybyste chtěli informovat kolegy a kolegyně, pěkně na silnicích, tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat hlasovku. Vemu vás k Českým Budějovicím, nebo teda před České Budějovice. Pojďme se podívat na silnici 1/20. Máme tam 40-minutové zdržení. Češnovice, stavební práce, omezení, úplná uzavírka úseku stávající silnice 1/20, a to při výjezdu z Češnovic ve směru na Písek a při výjezdu z Dasného na České Budějovice. V jednom směru je to 40 a v druhém směru je to 16 minut. A pak tady mám ještě u Brna, nebo teda spíše za Brnem, pokud jdete po D1 z Prahy na Brno, tak za Brnem je tady 18-minutové zdržení a průjezd dálnice D1 203. kilometr až 210. Pojedete 20 a kolona už má 6 kilometrů.

0: víkendu odvysíláme.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Místy se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, postupně čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Suché a naříjen poměrně teplé počasí bude ještě pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se ale budou objevovat četné mlhy i přízemní mrazíky. COVID-19 se ani letos na podzim nevytratil a jeho výskyt v některých evropských zemích roste. Významnou roli hraje nová varianta XFG. Kromě bolesti v krku, kašle a horečky může způsobovat také nezvykle výrazný chrapot. A teď zpátky domů.
5: Ski areály na severu Čech už začaly připravovat sníh na zimní sezónu. Díky speciální technologii ho vyrábějí i při teplotách nad nulou. Na Ještědu chtějí sezónu zahájit 12. prosince. Podle počasí ale mohou otevřít i dřív. A zasněžovat začaly také v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a na Monínci. Pro Kiss Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou. To byly aktuální zprávy na Kissu a Tereza Jandová.
6: K vašemu čtvrtečnímu obědu vás vemu pěkně až do Turecka. Tam totiž archeologové tvrdí, že objevili nejstarší vrak lodi na světě.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: hladinou moře nedaleko tureckého ostrova Kekova. Samotná dřevěná loď se sice nedochovala, ale potápěči našli přes 30 starověkých nádob a 3 kamenné kotvy. V nádobách dokonce zůstaly zbytky původního nákladu. Mohlo jít o víno, olivový olej a nebo pryskyřici. Archeologové, to je taky pěkný slovíčko, teďka zkoumají, jestli šlo skutečně o ztroskotanou obchodní loď. No a představte si, že ta loď opravdu vezla víno. 4700 let leží na dně moře. No, to už nebude ani archivní ročník, to bude víno, kterému dáte rovnou archeologa. Prozkoumejte nám tu lahvičku. No, za kolik by se vydražila taková lahvička? To by nebylo jak v supermarketu za 300 pade.
1: Michal Kahalčík na Kisu.

Jednu takovou zajímavou otázku, kysáci. Možná jste si to nedávno třeba i položili. Kolik máte skutečných přátel? Nemyslím teďka těch 500 nebo 800 na Facebooku a Instagramu a já nevím, ještě možná někde na Messengeru, ale těch opravdových, kterým můžete zavolat třeba o půlnoci. Možná jste si všimli, že s přibývajícími roky těch přátel ubývá. Psychologové nově upozorňují, že to vůbec nemusí být špatné. Naopak, může to znamenat, že už víte, koho ve svém životě opravdu chcete. Ve 20 máme kolem sebe desítky lidí, ve 40 nebo 50 už možná jenom pár, ale za to takových, před kterými nemusíte nic předstírat. Postupně totiž poznáváme, kdo nám energii dává a kdo nám ji naopak bere. Učíme se říkat ne, nastavovat hranice a nezachraňovat za každou cenu přátelství, která už prostě nefungují. Ale hlavně, skutečné přátelství se neměří počtem kontaktů v telefonu, ale důvěrou, upřímností a tím, kdo při vás stojí, když je vám nejhůř. Takže kysáci, jestli máte jenom dva nebo tři opravdové přátelé, vůbec se s tím netrapte. A možná se říkáte, jak poznat toho úplně nejlepšího přítele. To je ten, kterému ve 3 ráno zavoláte, hele, máme průšvih, a on se neptá proč, ale kde tě mám vyzvednout. Tak jim něco zahrajeme, těm úplně nejlepším kámošům, přítelům a přátelům na telefonu. Skutři, break it up.

0: Dámy a pánové, za chviličku, kysáci, se podíváme na Teslu. Tesla totiž mění v Evropě název svého slavného autonomního řízení FSD.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Možná už někdo řídil a vyzkoušel FSD. Tesla ale mění v Evropě název svého slavného autonomního řízení. Kysáci systém, který jsme znali jako FSD, Full Self Driving, se nově teďka na evropských stránkách jmenuje Tesla Assistant Driving, tedy asistované řízení Tesly. No a proč ta změna? Původní název mohl vyvolávat dojem, že auto zvládne všechno úplně samo. Ale bacha, i když Tesla sama zatáčí, brzdí a zvládá dopravní situace, řidič musí pořád sledovat provoz a být připraven převzít řízení. V Evropě jde totiž stále o druhou úroveň automatizace, nikoli o jízdu bez řidiče. Tam ještě nejsme. No, Tesla sice umí řídit za vás, ale odpovědnost vám na zadním sedadle určitě nepřevezme a neodveze. Kdybyste seděli jenom vzadu, tak by to určitě nejelo. Jsou tam kamery, 8 kamer a ono by to určitě poznalo. Pojďme na muziku Real McCoy a David Guetta.
1: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

Asi nemusím říkat, kdo je to Meta, Facebook a tak dále, Instagram, a Meta vypustila do světa další pecku. Představte si, že chcete jet na dovolenou a místo 2 hodin hledání hotelů, letenek a recenzí jenom řekněte umělé inteligenci: chci týden u toho a toho moře, chci krásný hotel, ať to má 4 nebo tolik a tolik hvězdiček, chci dobré jídlo tohodle zaměření, téhleté evropské kuchyně nebo světové kuchyně, a hlavně, ať mě to nezrujnuje. A ona vám všechno vyhledá a porovná. Přesně tímhle směrem míří společnost Meta, která představila nového AI agenta jménem Muse. Ten dokáže procházet internet, porovnávat ceny, hledat ubytování a pomáhat s rezervací cest. Teďka bacha, investoři už začínají mít trošku strach o klasické cestovní portály. Od začátku září do poloviny října podle zveřejněných údajů ztratili akcie Bookingu téměř 19%, to jsou šílené miliony, a srovnávače Trivago dokonce 31%. Proč? No, protože pokud nám AI najde nejvýhodnější nabídku sama, možná už nebudeme potřebovat hodiny proklikávat různé weby a oblíbené servery. Zatím jde hlavně o obavy investorů, nikoli o prokázaný propad rezervací. No, já se těším, až jednou do toho AI řeknu třeba: najdi mi hele dovolenou all inclusive, chci neuvěřitelný výhled na moře, soukromý bazén a žádné děti. Já to tam picnu a do 5 vteřin mi přijde odpověď: Michael, našla jsem. Jmenuje se to vana doma, až...

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Mám tady jednu hlasovku, tak Martine, co pak se děje?
2: Zdravím, tady řidič Martin. V Pardubickém kraji, prosím vás, kdo jedete z Koštěnic směrem na Dašice, tak si dejte pozor, pod tím viaduktem je šprajcnutý nákladňák s kontajnerem. Jo, tak bacha na to, je tak nějak docela blbě, jo? Díky moc, mějte se, čau.
1: Taky díky, D1, pokud vyjedete z Prahy, kilometr 18. až 18,5 na Brno, nehoda, zpevněná krajnice, odstavený pruh, uzavřená a tam je 10-minutové zdržení. Kolona už má 4 kilometry a pojedete maximálně 30. A ještě jedno zdržení mám pod Plzní na obchvatu a to je dálnice D5, 80. až 77. kilometr. 10-minutové zdržení, rychlost 25 a kolona už má 3 kilometry.

0: už dnes večer od 6 hodin. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Dnešní obloha je oblačná až polojasná, místy bude přechodně až zataženo a večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 12 až 18 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: České radiokomunikace dnes dopoledne nechali odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně po ukončení vysílání nenašla další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz. V Bruselu začal dvoudenní summit šéfů států a vlád zemí Evropské unie. Premiéři a prezidenti se budou zabývat konkurenceschopností EU. Příštím dlouhodobým rozpočtem Evropské unie, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale i migrací. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. A teď zpátky domů.
3: Desítky tisíc stěhovavých ptáků právě přelétají Krkonoše na cestě do zimovišť. Některé druhy míří ke Středozemnímu moři, jiné až do Indie. Kvůli oteplování se ale jejich chování mění. Někteří ptáci odlétají později, déle odpočívají na cestě nebo zůstávají přes zimu i ve střední Evropě. Z Krkonoš Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Výškař Jan Štefela, který loni ovládl národní anketu Atlet roku, je znovu v nejlepší desítce. Mezi adepty na vítězství, které zveřejnilo Český atletický svaz, nechybí ani favorizovaná halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
4: Největší dopravní letadlo světa opět létá do Prahy. Na jaké lince, kam a proč a za kolik, povíme se za chviličku na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: minut po 13. hodině. Do Prahy, do hlavního města se vrátil největší dopravní letoun světa. Obří dvoupatrový Airbus A380 společnosti Emirates. Opět každý den létá mezi Prahou a Dubají. Na palubu se vejde neuvěřitelných 569 cestujících. To je masakr. A novinkou je prémiová ekonomická třída, kde najdete širší sedadla, více místa na nohy, lepší jídlo a větší pohodlí během 6-hodinového letu. Já jsem slyšel, nemám to jako ověřeno, slyšel jsem, že v tom úplně mega VIPčku, kde za letenku dáte klidně i 150 tisíc, že tam máte i sprchu. Prostě normálně v letadle se jdete osprchovat. To bych třeba já jako chtěl zažít, ne teda za 150 tisíc, ale chtěl bych to zažít. No, v business třídě je dokonce bar přímo na palubě. To bych taky chtěl zažít. No, a Wi-Fi zdarma, že jo? Pak jsem ještě slyšel, že sluchátka dostanete zdarma, to si můžete nechat a ručník a příbor a šestichodové menu. No, já bych chtěl jenom tady, pokud nás poslouchá nějaký opravdu bohatý fanoušek Rádia Kiss, tak já mám pocit, že brzo bude Radek Hrdina slavit krásné narozeniny. Pojďme dát Radkovi nějaký let, jo? A jako takový dárek pro Radka, že by všichni kysáci, moderátoři Rádia Kiss letěli s ním, no. Že by jsme třeba takový jako 25 sedadel zaplnili z těch 569. To je dobrý nápad, ne?
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádi.

0: I'm a believer. 13 hodin a 15 minut. Opět se podíváme do občanských průkazů, do pasů a do rodných listů, protože dneska máme 15. října. Kysačky drahé a kysáci, všechno nejlepší, pokud dneska večer budete mít oslavy vašich narozenin. Já tady mám jednoho pána, kterého osobně znám už ty brďono, takových, kdy jsme se začali potkávat. Myslím si, že od roku 2010, možná dřív. Ne, 2008. Od roku 2008 jsme se potkávali na různých akcích a tenhle ten kluk, tenhle muž, který má zlato v hrdle, který má v krku přes nějakých 100 osobností, se jmenuje Petr Jablonský, skvělý herec, moderátor, bavič, ale hlavně imitátor, tak dneska slaví 47. narozeniny. Jednak jsme se potkávali v minulých letech i na jiném rádiu, kde měl svůj pořad, tak jsme se potkávali na chodbě, no a teďka se potkáváme na různých akcích, které moderuji a on tam má svoji 30-minutovku. Tak Petr Jablonský, ten neskazí nikdy žádnou legraci. Já s dovolením jsem tady našel krásnou krátkou ukázku, když byl u Karla Šípa v jeho pořadu a dělá tady našeho bývalého pana prezidenta. Tak happy birthday, mistře.
1: Mimochodem řeknu vám teda, ale to je mezi náma, já tady nejsem, abych něco kritizoval, ale předešlýho prezidenta jste měl zmáknutýho líp teda, než toho novýho.
2: No tak víte, já jsem byl také taková rozšefnější osobnost. Ono, pan Pavel, je hrozně suchý, jo? Takže bohužel, pane Šípe, neměl jste si ho sem zvat a měl jsem přijít rovnou já. Na Silvestra. Mno opět je to tady jako u suchánku.
0: Jo, díky, Petře.
3: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: zasmát. Našel jsem článek a titulek. Řeku, kterou youtuber v Indii čistil 8 měsíců, místní obyvatelé znovu znečistili za necelý týden. Pane bože.
1: Vyhrajte v raním kysu dárkovou tašku plnou dobrot od

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

malá slečna a vlastně skoro celá ta škola bude mít krásné vzpomínky na dnešní den 15. 10. léta páně 2026. Právě jsem byl na Facebooku Rádia Kiss, kde příspěvek a video začíná slovy výzva přijata. Posluchač Luboš si přál, abychom odvezli jeho dceru Verunku do školy. Pro nás, pro raní Kiss, Roman, Míša a Patrik, žádný problém. Kromě doprovodu do školy se toho dělo mnohem více. Vše zjistíte právě v tomto videu. Když se na to podíváte, tak oni si museli přivstat, protože jeli až někde k Jičínu. Takže vstávačka o 16:30. Patrik tam chodil s takovou kouzelnou krabičkou, vypadal jak nějaký radioamatér. No a splnili to. Splnili to s naší krásnou dodávkou Rádia Kiss, Míša. Ano, vzpomínky jsou silné. Míša s Patrikem se toho ujali opravdu moc hezky. Takže mrkněte na to video. Myslím si, že Verunka a celá základka bude mít na co vzpomínat. Dostali i spoustu dárečku. No a když jsme u té výzvy, kterou tady ranní Kiss vždycky jednou týdně plní, já chci taky. Mě by strašně zajímalo, jestli by rádio Kiss, myslím tím teda ranní Kiss, splnil výzvu i Michala Kavalčíka. Já to zkusím, třeba to vyjde. Ranní Kisse dnes ve 3 ráno ze čtvrtka na pátek bude Tesla představovat nový elektromobil Tesla Roadster. Poprosím, kdybyste mi ho koupili, přivezli do Čech a svezli mě v tom. Děkuju moc krát. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Let's go.

Ještě jednou se omlouvám, že jsem tady vyprskl smíchem na tu indickou řeku, která se znečistila, ale já vám to přečtu celé. Známý indický youtuber a aktivista Surinder Singh Country na Instagramu jako Bit to Tabahy zjistil, že řeka, kterou měsíce, celkem tedy 8 měsíců, pracně uklízel, každý den tam chodil, je opět plná odpadků. YouTuber se stal virálním díky tomu, jak sám vlastníma rukama čistil různé řeky v indickém státě Madhya Pradesh a ukazoval celou náročnou cestu svým sledujícím. Když se však na jedno z míst vrátil, našel ho znovu zasypané hromadou odpadků. 8 měsíců mojí tvrdé práce vyhozených do koše. Prohlásil zklamaně ve videu, kde se okamžitě pustil do druhého kola. Takže 8 měsíců to poprvé uklízel, oni to za týden opět znečistili stejně a teď bude kluk zase 8 měsíců to uklízet.

0: a jejich další úžasná pecka, která je nesmrtelná. Vedle už jsou připraveni Radek a Magda odpolední jump. Já se na vás budu těšit zase zítra a to už bude pátek. V pátek v 10. Bude pátek.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké čtvrteční odpoledne, jdeme spolu nejdříve na dopravu. Nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 194. kilometr. Bouralo se i na D0 ve směru na D1, 82. kilometr. D5, i tam je nehoda ve směru na Prahu na 4. kilometru. No a bohužel dálnice D8, tam se taky bouralo. Je to ve směru na Německo, výjezd exit 64.
2: V Praze se to bude štosovat a já vám řeknu konkrétně, kde je to průmyslová. Velký špatný, no ale bohužel velký špatný je ještě Bubenecký tunel. Tady počítejte se zdržením.
1: Opatrně a šťastnou cestu.

0: Radkem Bejsvikerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS boxů jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: dnes večer od 6 hodin. Radio Kiss počasí.
1: Pro dnešek je oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. A nejvyšší denní teploty se pohybují mezi 12 až 18 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Čtvrtina lidí v Česku pocítila v posledních 5 letech diskriminaci nebo obtěžování. S nerovným odměňováním se setkaly 2/5 dotázaných. Na diskriminační přístup častěji poukazují ženy. Ukázal to průzkum agentury Median pro odbor rovnosti žen a mužů Ministerstva spravedlnosti. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy výživ potravinářské společnosti HIP. Slovák, který už dříve vinu odmítl, po dobu nadcházejícího procesu nesmí opustit Rakousko. Tento bývalý zaměstnanec firmy HIP je podezřelý, že do skleniček s příkrmy pro malé děti přidal jed na krysy a rozmístil je v supermarketech vždy po 2 skleničkách v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. A teď zpátky domů.
2: V Českých Budějovicích přestavují zátkovou nábřeží u řeky Malše. Za více než 150 milionů korun tam vznikne náplavka s kavárnou, pěší zóna, cyklostezka a stromořadí. Historickou kamennou zeď dělníci rozebírají a očíslované kameny znovu použijí. Hotovo má být do konce příštího roku. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 tisíc korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace České republiky na svém webu. Vejtasa s trestem nesouhlasí a hodlá se proti němu odvolat. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, za zprávy moc děkujeme, je tady čtvrteční odpolední jam.
4: A pěkně z Vostra, C-Block nebo Kate Ryan na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Zdravíme vás odpoledního jumpu tady na Radio Kiss. Magda Vronková, taky Radek Hrdina a rovnou pojďme na jméno, které je dneska v kalendáři, a to je Tereza. Tereza je podle mě jméno, se kterým se snad setkal podle mě každý z nás.
1: Ne, každý. Když ho nemáte v rodině, tak máte třeba kámošku, kolegyni, ano. Sousedku, někdo prostě ve vašem okolí je Tereza. Myslím si, že jo.
0: Člověče, já bych asi klidně do třeba ta pěti jako spočítal, že
1: to
0: jsem znala tyho možná.
1: No, člověče.
0: No ale samozřejmě asi takový to nejbližší jméno nám teďka v tuhle tu chvíli jako Tereza, tak je naše Tereza Jandová, že? Co dělá zprávy?
1: Je to tak, dneska mi psala, člověče.
0: Fakt?
1: Jo. Takže dostala toho, že vlastně je taková poloblondýnka, viď?
0: jak je to možný povídat?
1: No, protože se mě ptala na jedno datu, takhle, on se ptala, jestli bych neměl čas, od 10 do 18 na jednu akci.
0: Aha.
1: Jo? No. A já říkám, a datum mi řekneš, nebo si můžu vybrat?
0: Hele, třeba je to nabídka na něco úplně jiného.
1: Ne. Na sportovní akce.
0: Fajn, takže Teresky všechno nejvíc nej, no a my si za chviličku dáme kizit v jedné vteřině.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: jedné vteřině.
1: Jsem lehce rozklepána, protože už jsme to tady trošku probírali. Já jsem se Radka takhle jako mimo zeptala, jestli to dneska úhodnu, nebo jestli to budu vědět, a řekl, že ne.
2: Já myslím, že ne, protože na tuhle píseň se od téhle dámy zapomnělo, myslím.
1: Aha.
2: A možná i dokonce nikoho to v roce 2026 překvapí, že ona i zpívala.
1: Madonna?
2: Jasně, ta nezpívá. Ta má dvě písničky, takový odrhovačky.
1: Ne, počkej, o Madoně si říkal, že vlastně neumí moc jako dobře zpívat, takže takhle. Ok, dobře, takže
2: no,
1: Madonna
2: nevím,
1: to
2: furt je to Madonna a to furt je to rekordmanka.
1: Ok.
2: Takže, ne, je to Češka.
1: Je to Češka.
2: Pojď spustit ukázku.
1: Dobře.
2: No. Tak se budem šoupat dál.
1: To fakt netuším.
2: Ne?
1: Ne.
2: Dobře, moderátorka.
1: Moderátorka. Dobře, věková kategorie?
2: Je o něco starší než já.
1: Iva Kubelková?
2: Ne.
1: Ne.
2: My jsme převážně devadesátkové rádio.
1: Asi, ano.
2: A ona v devadesátkách zaznamenala velé úspěchy.
1: Moderátka.
2: Koukni se, kdo má dneska narozeniny, pardon, svátek.
1: Tereza.
2: No, no, už máš půlku.
1: Dobře, ale počkej, z moderátor. Tereza Pergnerová.
2: No,
1: Ježišmarja.
2: No, ona sem tam i něco zaspívala, ta holka.
1: Ty bláho, no tak tohle je masakr teda, prosím tě, kde jsi to vytáhl, tohle máme v playlistu.
2: To máme, no, ježišmarja, je to tam zakopaný.
1: Wow.
2: Terka Pergnerová, tak ji zdravíme, a tě kdekoliv.
1: Přátelé, tak tohle je Tereza Pergnerová.
2: Ano.
1: Dobře. Klobouk dolů před tímhle výběrem. Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Když člověk něco potřebuje, tak vysílá signály. Jo, může to tak být. Když si něco třeba přeje, vysílá signály. O čem se budeme bavit, Magdo, teďkom?
1: My se teď v odpoledním jumpu na Rádio Kiss budeme bavit o žádosti o ruku.
0: Vysílá signály, opakuju.
1: Ne, já jenom vysílám. Vysílám tady na Radio Kiss. Nicméně přece podíváme se opět na jednu žádost o ruku. Já mám prostě tyhle ty témata ráda. Uh-huh. Tohle už mi přijde jako dost velký bizár, teda o čem se budeme bavit za chvilku, ale pro někoho...
0: Jako tak, jak to proběhlo.
1: Tak,
0: no?
1: Jak to proběhlo, ano. Uh-huh. Jo, ale pro někoho by se dalo říct, že je to vlastně vyloženě jako fakt pohádkový zasnoubení.
0: Jo? Uh-huh. To jsem zvědavý, kde... To jsem fakt zvědavý, co je pohádkový pro tebe.

to jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

0: Asi nejkouzelnější žádost o ruku. A to doslova, protože my se právě teďka podíváme na jeden pár, který se zasnoubil před hradem, který sloužil jako předloha právě pro film Harry Potter a kámen mudrců. Tam takhle krásně stáli, koukali na ten hrad, slečna byla oblečená i jako Hermiona. Uh-huh. Nejdřív dostala i kouzelnou hůlku.
1: Je klika, že nebyla Hagrid.
0: No čověče, ale měla docela dlouhý vlasy podle toho videa, tak by se na to hodila. Nejdřív ale dostala kouzelnou hůlku. Nech to.

0: ale jenom jednu.
1: Takový hezký vstup to mohl být, Radku. Přátelé zasnoubili se jako z filmu, prostě Harryho Pottera. Bylo to krásný a kouzelný a nekaždouš.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na Rádiu Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Dálnice D1, opět tam máme dopravní nehodu, a to tentokrát ve směru na Brno, 274. kilometr. Bouralo se i na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem, 34. kilometr, a jedna nehoda v Plzni v ulici Folmavská.
2: No, a já když tady koukám pěkně, tak to všechno si řekla, to důležitý, a my vám popřejeme hezkou a šťastnou cestu s rádem.

0: počasí.
1: Pro dnešek je oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. A nejvyšší denní teploty se pohybují mezi 12 až 18 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Maximální přípustná cena nafty v pátek vzroste o 14 haléřů na 48 korun 77 haléřů za litr a dostane se na nejvyšší úroveň od počátku října, kdy začala současná regulace. Cenový strop na benzín se naopak proti dnešku sníží o 39 haléřů na 46,72. Opilý muž v úterý v noci napadl zdravotní sestru v bratislavské nemocnici. Incident zachytily kamery na chodbě urgentního příjmu a na sociální sítě jej umístila sama nemocnice. 23-letá zdravotnice má po útoku četná zranění v obličeji. A teď zpátky domů.
2: Hlavní město Praha zahájí příští pátek 23. října rozsáhlou výměnu povrchu vozovky na komunikaci Cínovecká v jízdním pásu ve směru do centra. Dodejme, že práce v úseku od Mratinského potoka po Rochlickou ulici v délce 4 km potrvají do letošního 10. prosince. Z Metropole Lucie Sinková.
1: Sport. Hokejisté Třince budou v pátečním 11. kole extraligy v zápase s Mladou Boleslaví usilovat o upevnění vedoucí pozice. Oceláři mají v čele náskok 2 bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehráli v září. Na programu bude jen 5 duelů. Litvínov s Hradcem Králové se utkají dnes. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Už na svých místech hezký Radek a nejmoc hezká Magda.
4: Chris Cross nebo Robert Miles, další muzika na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte odpolední Jump na rádiu Kiss. My se za maličkou chvíli teďka vydáme do minulosti. A to jakože hodně do minulosti. Je tady totiž nový objev a myslím si, že pro spoustu jako milovníků této doby, ano, tak bude jako převratný.
1: Dobře, tak jak se vydáme? Kam se vydáme?
0: Vydáme se do dob, kdy lidé ještě vlastně nebyli ani vůbec v plánu božím, že by vůbec jako měli existovat.
1: Jako takhle, že tady jako lítali a běhali úplně jiný tvorové, přesně lidi ještě
0: tak,
1: ne.
0: Přesně tak.
1: Až takhle se vrátíme.
0: Až jako, ale úplně jako strašně daleko. Jo, možná už někteří tušíte, ale já myslím, že spousta z vás je teďka hodně zvědavá. Ještě chviličku si na to, ale budete muset počkat.

0: Jakož podkres pod náma napovídá, budeme se teď v tuto chvíli bavit o dinosaurech, protože, přátelé, byl objeven, nebo spíš tak jako znovu objeven, nový druh dinosaurů.
1: Počkej, znova objeven
0: takhle,
1: nový.
0: Tahle ta skamenilina už byla objevena v roce 1924, ale téměř ne. Ona téměř 100 let ležela vlastně nepovšimnutě v Natural History Museum v Londýně, v muzeu v Londýně. A až teďka, když ji pořádně proskoumali pod CTčkem, jo, tak zjistili vlastně, o jaký druh jde. Ještě vlastně nepopsaný, teď už tedy nově popsaný. Je to Invicti Bellatrix Amberina. A mělo by se, prosím vás, jednat o predátora, který dosahoval délky přibližně 3 až 4 metry. Pravděpodobně měl tělo pokryté peřím a k lovu menší kořisti využíval své neobyčejně silné přední končetiny vybavené drápy dlouhými až 20 centimetrů.
1: Přátelé, vždycky tyhle věci u mě vyvolají jako wow efekt.
0: Jo.
1: Na druhou stranu se říkám, zaplať pámu za meteorit. Protože jako, než bych jim to přál, jo. Možná to bude taky jednou náš konec, kdo ví, a jo. Vlastně se to povotočí jinak. Ale jako představa toho, že jsou tady tyhle zvířátka, ty bláho.
0: Ne, my bychom se teda, jako, jasně tyhle nikdy v životě nemohli potkat, protože ona se změnila veškerá ta vegetace, všecko vlastně potom, jo. Ale člověče, takováhle opeřená velká slepice s dlouhýma drápama, to tady asi nechceš.
1: To chceš obírat a potom házet do hrnce.
0: Přesně.
1: Na slepičí vývar.
0: Takže nový druh je tady.
2: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Mega bitva, která rozděluje Česko. Jo, je to tak, přátelé, český mega fight. Tak označil promotér domácího oktagonu Ondřej Novotný očekávaný souboj dvou elitních českých bojovníků Dominika Humburgera a taky Patrika Kincla. Hamburgera. Jak jsem to řekla? Poprav mě.
2: Ne, nic, dobrý, jako se to líbilo právě, jakože, že to jako bys mohla jim komentovat.
1: Věď, já si taky myslím. Nicméně tohle to opravdu bude velice zajímavý zápas a střetnou se už tuto sobotu 17. října na turnaj Octagon 94 v Karlových Varech.
2: Takže Karlovy Vary a okolí bude Fight Night, takže rozhodně Octagon 94 už tuto sobotu 17. října, možná ještě nějaký lupeny určitě koupíte, tak můžete vyrazit, pokud máte rádi tyhle ty aha, fightery.
1: Tak fanděte těm svým.
0: Pojď sem, kam jdeš? Bránky Body Jump na Kissu.

0: My jsme vám včera slibovali, že během dnešního dne to celý bude na webu Rádia Kiss a ono to tam skutečně je www.kiss.cz a rozhodně to určitě naši kolegové buď ráno nebo u Michaela zmiňovali. Pokud jste to ale neslyšeli, my vám to rádi zopakujeme a to je akce, na kterou my se moc těšíme.
1: Jo.
0: Já nevím, jestli tady někdy historicky byla. Za mě určitě ne.
1: Za mě taky určitě ne.
0: A to je lampionový průvod. Bude!
1: Přátelé, pojďme si ale říct taky, kdy a kde se tedy nakonec potkáme. Je to tedy 5. listopadu 2026, takže ano, letos. Mm-hmm. V 18.00 v Plzni. Sraz je na parkovišti u Borského vrchu a odkud společně potom samozřejmě vyrazíme. Jenom ještě taková informace, pokud náhodou nemáte, nevlastníte lampion a chtěli byste nějaký originální, tak my pro vás vlastně máme skvělý tip.
0: Já jsem tady přímo právě u nás na webu Rádia Kiss, kde když si rozkliknete ten článek, tak je i odkaz takhle na shop, jo, a já to takhle prokliknu, jestli to funguje a přímo tě to hodí na ten lampion. A je krásný.
1: Je hezký, viď?
0: Je fakt krásný. Hmm.
1: Takže mrkněte na kissshop.cz a prosím vás do kalendáře zapsat 5. listopadu 18.00 Plzeň, parkoviště u Borského vrchu.
0: Přátelé, i my jedeme do Plzně, nejsme z okolí, ale prostě takhle to dopadlo při nějakém hlasování a takhle jste si to vybrali a prostě Radio Kiss do té Plzně přijede. Takže i vy, co nejste z té Plzně,
1: jo?
0: Přijeďte, pokud to samozřejmě jde.
1: Těšíme se na vás.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kissu.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kisáci, máme tady pro vás mimořádnou dopravní zprávu. Je to o situaci na dálnici D1 ve směru na Prahu, 325. kilometr. Byla tam dopravní nehoda, ta už je v tuhle chvíli odstraněna. Odklon dopravy byl zrušen. Bouralo se bohužel taky ale na dálnici D35, a to hned dvakrát. Jednou je to ve směru na Olomouc, 164. kilometr, a zasahuje to i tedy v opačném směru na Hradec Králové, 163. kilometr.
2: Okres Brno-Venkov, přímo v Rosicích je to Brněnská ulice a přímo v Brně je to ulice Cejl. Bohužel je to vážná dopravní nehoda a možná určitě jeďte radši někudy jinudy.
1: Tak buďte na sebe opatrní a šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
3: A teď něco pro všechny, kteří už mají dost filmů, kde všechno dává smysl. Zpráva pro Minervu 2 je česká sci-fi komedie, ve které se potká mimozemšťan, osamělá klarinetistka, rozhádaný pár a romantický básník. A kde? V omšelým hotelu uprostřed ničeho. Taky si říkáte, co z toho může vzniknout? Taková česká filmová jízda, která bude trochu ujetá, trochu prdlá a hlavně úplně jiná. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
6: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: Počasí.
1: V pátek bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku očekáváme mlhy nebo nízkou oblačnost, která se během dne rozpustí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Více než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. V tiskové zprávě to napsal mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Prodejci mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Prodejci, kteří kontrolou neprojdou, musí přerušit prodej, než pochybení napraví. Inspekce umožňuje otevřít až po další kontrole, pokud je vše v pořádku. Zároveň s nimi zahajuje správní řízení o uložení pokuty. Některé obchodní řetězce v Polsku stahují z pultů určité zboží související se svátkem Halloween. Činí tak v reakci na nedávné útoky v polských školách. Z prodeje některé řetězce stahují například kostýmy, masky a předměty napodobující zbraně. A teď zpátky domů.
2: Ski areály na severu Čech už začaly připravovat sníh na zimní sezónu. Díky speciální technologii ho vyrábějí i při teplotách nad nulou. Na Ještědu chtějí sezónu zahájit 12. prosince. Podle počasí ale mohou otevřít i dřív. A zasněžovat začaly také v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a na Monínci. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Střelec Jiří Příbratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Soutěž vyhrál Francouz Lucas Chris. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: No a samozřejmě stále usměvavá a krásná Magda Vronková a Radek.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ženský, chlapy. Krásně si to rozdělíme, ale teď si vezmeme ženský, respektive úhel pohledu žen na muže, protože ženy hlasovaly, vypsaly, a bylo jich opravdu dost, a sestavili tak žebříček 10 mužských profesí, které ženy považují za nejhorší pro ně.
1: Hezky. Čověče, já bych si mohla typnout, co by tam
0: dobře, tak schválně, řekni.
1: Herec.
0: Herec.
1: Ne, to asi blbost.
0: Ano, 8. místo.
1: Nekecej.
0: Herec je 8. místo.
1: Vidíš to, mám zkušenost, no.
0: My tady máme žebříček hned 10, tak si na to počkejte za malou chvíli, tady v odpoledním jumpu na Radio Kiss a prozradím.

0: Přece jenom jste měli teď chviličku času popřemýšlet podle žen nad 10 mužskými profesemi, které oni jako opravdu považují za nejhorší. Přátelé, samozřejmě každá žena není stejná, to je jasné, ale nějak se to zprůměrizovalo a udělalo tak, jak to dopadlo.
1: Já to ještě jenom upřesním, to jsou jako nejhorší profese z důvodu jakoby vztahu, jo, pro vztah, co se jako pro vztah,
0: jo,
1: co
0: je jako blbý, no. Nikdo neohrnuje nad tou profesínost, ale jako doma tak by to prostě ty holky, který byly oslovený, úplně nechtěli. Pojďme se kouknout na 10. místo, vezmeme to od 10. k první pozici. Automechanik. Tak ten se myslel, že se umístí vejš, člověče.
1: Jo, člověče, no, tam ty zbylý profese, které tam jsou, které se dozvíte, asi tuším, proč to převažují. Každopádně proč automechanik? Asi kvůli tý hlavně špíně za nechtama.
0: No, ježišmarja, kluci, nesuďte teďko jako tady Magdu za to prostě, no, ale je to tak, no, ty volej a všechno prostě, no.
1: Nevím, no, takže dobře, to bylo 10. místo.
0: 9. sedlák, 8. zmiňovaný herec, jo. 7. to mě překvapilo, člověče, hasič.
1: Ha.
0: Ale tady to je asi právě z důvodu třeba nějakého zranění nebo něco.
1: Nebezpečí, jestli se vůbec vrátí. No.
0: Lékař, no tak tady to jsou asi noční hlavní, že jo.
1: maminka mi dělala porodní bábu a říkala v porodnici, že jo, a říkala, že lékaři, ty jsou teda jako dobrý, no, v tomhle tom.
0: 5. místo mě překvapilo, profesionální sportovec, člověče.
1: Asi, že je furt pryč? Víš, že
0: no,
1: prostě
0: nebo spíš, že právě jako inklinují právě různě miskám a jim podobným prostě záležitostem, ne každý samozřejmě, ale jako je to tady hodně uváděno. Jo? Tohleto se nedivím a čekal bych ho ještě vejš. Barman.
1: Jo,
0: tak co si budeme, barmani, tak ty to mají v popisu práce sem tam zaflirtovat, že jo, tak dále.
1: Přesně tak, kvůli dýšku a tak, no ale občas se to někdy zvrtne.
0: Pojďme na bednu, 3. místo. Popelář.
1: Když to děláš
0: bez vás
1: dobře,
0: by to nešlo, kluci, no, ale ty holky prostě.
1: No. Nějak jim to nevoní asi.
0: 2. místo válečný zpravodaj, tak to je jasný, že jo, to je pade na pade. Ale kdo má 1. místo? Voják z povolání, akor v dnešní době.
1: Právě, přátelé, to, že je na dlouhý měsíce na cestách, to je jedna věc, no ale potom samozřejmě to riziko, jestli se vůbec vrátí domů, že jo, takže.
0: No jo, ale mezi tou 10. tady není jako policajt. To promiň, ale to je obdobný. No taky může být do nějakého zásahu, nechci přivolávat něco.
1: Člověče, možná kdyby to bylo třeba v Americe nebo tak, u nás si myslím, že to až tak strašně rizikový, co myslíš?
0: No,
1: nechceme
0: nevím,
1: urazit samozřejmě pány policajty jako v žádném případě, ale.
0: No. Rozumím, 10 mužských profesí, které ženský úplně nemusí.
1: A víš co, Ráďo, máš ale kliku, jsi na tom dobře, moderátor tam není.
0: No není, taky jsem překvapený.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na Radio Kiss.

0: soutěžní otázku.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, dnešní 7 v 7 bylo trošičku zajímavější, protože pokud jste ráno ladili ranní Kiss, tak samozřejmě jste věděli, že Míša s Patrikem vyrazili dneska za malou Verčou, aby splnili vlastně její přání a to, že ji odvedli do školy. No a právě Verča dneska házela kostkou a dovolala se nám do studia vlastně Jana. Takže Verča dneska s Janou. A já mám, aby s tom byl pořádek.
2: No, já myslím, že jsi to všem zamotala, takže dovolala se jako třetí volající Jana.
1: Ano.
2: Ta měla a má nárok na peníze. Kdo házel, už je jako teďko vedlejší, ale kolik si Jana vyhodila takhle na dálku?
3: Můžeš hodit kostku do věže. Co padlo na hrací kostce?
4: Dvojka.
3: Takže Jana vyhrává...
4: 2000!
2: Juhu! Takže malá Verča
1: vyhodila dvojku, no a samozřejmě tento týden to ještě nekončí, zítra máte ještě šanci opět v 7 ráno.
2: No a my už jenom dodáme, že samozřejmě 2000 posílají rodiče právě malé Verči, takže kdo chce ranní výzvu, klidně brnkněte.
1: Nebojte, peníze posíláky.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přátelé, svátek Halloween se nám pomalu, ale jistě blíží. A my si teďka řekneme tady v odpoledním jumpu na rádiu KISS, že spousta firem se samozřejmě toho snaží nějakým způsobem i marketingově využít. Jednou z těch firem je i právě značka chipsů, a to jsou Pringles. Ale co oni vlastně nabízí?
1: Oni nabízí, přátelé, to je docela hodně takový halloweenský, lehce hororový, ale kdo vyhraje? Jeden jediný. Ten vyhraje zásobu na 200 let tady těch brambůrků, což je hezký, 200 let. Co ale musí udělat? On, když vyhraje, bude vybrán, musí se zavázat, že od nich kromě brambůrků dostane i takovou speciální urničku. Ano, slyšíte správně.
0: Jo.
1: Je to ve tvaru té tuby, kterou známe asi většina z nás, kterou známe z obchodu, a do té urny si dá svůj popel.
0: A to znamená,
1: slyšíte dobře.
0: Jo, že se v tom nechá vlastně pohřbít.
1: Jo.
0: Má to pár úskalí. My jsme se tady o tom bavili. Člověče, jako ty asi umřeš dřív, než jako za těch 200 let.
1: Jestli nejsi želva nějaká na startu, tak asi ne. No.
0: Takže jestli budou ty Pringlesky nebo ty chipsy teda dostávat i tví příbuzní, kteří to budou následovat po tobě. No a pak tady je samozřejmě nějaký komentáře, že teda papat jako celou dobu jenom Pringlesky, tak to možná ten člověk se těch nedožije ani stovky.
1: Někdo to tak jako napsal, no.
0: Někdo to tak jako napsal. Nicméně, já si na těch bramburkách taky občas velice ráda
1: pochutnám. My jedeme zelený, ale... a Eliáš je úplně zbožňuje. Není večer, aby si nedával po večeři.
0: A nechat se v tom pohřbít.
1: Já, já myslím, že ti to zase může být fuk.
0: Může ti to být fuk.
1: Jo. Přihlásíme se.
0: A myslíš, že pak budu mít taky tu příchuť?
1: Kdo by to jako Magda příchuť.
0: Magda příchuť.
1: A to se dá udělat i jinak, ta příchuť.
0: Ježišmarja. Dobře, zůstaneme radši v tohle. Jump. Odpolední Jump.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, pojďme spolu do Brna. Jsou tam totiž dvě dopravní nehody, a to v těchto ulicích. Je to v ulici Cejl a tak.

0: ulici Sportovní, na to si tedy dávejte určitě pozor. Bouralo se bohužel také ale i v Českých Budějovicích a je to v ulici Rígrova.
1: Ode mě čerstvá dopravní a to je nehoda v Praze Čuprova a v Českých Budějovicích Rígrova.
0: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Počasí.
1: V pátek bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku očekáváme mlhy nebo nízkou oblačnost, která se během dne rozpustí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ze zookoutku v obci Vápovice na Jihlavsku se ve středu ztratil serval slepní. Asi 10-kilové zvíře by nemělo být pro člověka nebezpečné, přesto mají být lidé při pohybu v okolí obce opatrní a pokud zvíře uvidí, měli by na lince 158 kontaktovat policii. Silné deště v tureckém Istanbulu způsobily od středeční noci rozsáhlé záplavy, při nichž zemřeli nejméně dva lidé. Záchranáři pracovali celou noc na vyproštění stovky lidí, které voda uvěznila na pracovištích. Záplavy způsobily rozsáhlý dopravní chaos. Dnes byla v Istanbulu přerušena výuka a někteří státní zaměstnanci dostali dovolenou. Úřady obyvatelům doporučili zůstat doma. A teď zpátky domů.
2: Městská knihovna v Táboře pořádá dílny z odpadu poklad. Ty učí děti, jak znovu využívat použité materiály. Každý měsíc se zaměřují na jiný druh odpadu, například papír, plast, sklo nebo kov. Děti z toho vyrábějí nové předměty a učí se, proč je důležité třídit a neplýtvat. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Část českých sportovců nepojede kvůli účasti Rusů na zimní univerziádu. Na zimní univerziádu do Číny nepojedou čeští sportovci v odvětvích. Jejichž mezinárodní federace zakazují start Rusů a Bělorusů. Na vrcholné sportovní akci pro vysokoškoláky, kterou organizuje Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU, totiž sportovci z Ruska a Běloruska jako neutrální závodit budou. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
3: Yeah! Ještě jednu hodinku společně tady u nás na KISu v odvolním jumpu.
4: A teď to bude žhavý, je tam Erotic a Help Me Dr. Dick.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ladíte odpolední Jump na Rádiu Kiss, my máme krátce po 17. hodině, to znamená, že ještě ta necelá hodinka vlastně společného času nás spolu tady čeká. Pokud jste ještě nestihli dneska popřát Tereskám, tak ještě nějaký ten čas na to určitě máte, tak to rychle udělejte. A jinak já už vás teďka chci nalákat vlastně na další vstup, kde zazní opět naše víte, že? Pokud potřebujete spálit nějaký ty kalorie, jo, tak to si poslechněte.
1: Za chvilku.
0: Za chvilku, ano. To se bude týkat i třeba tebe, Ráďo.
2: Odpolední. Odpolední Jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Víte, že?
1: Kysáci, pojďme se líbat. Ano, pokud chcete totiž spálit nějakou tu kalorii navíc, tak údajně prý 6 minut trvalého líbání, tak díky tomu spálíte mnohem více kalorií než 20-minutovou chůzi.
2: Dobře, takže je vlastně jedno s kým.
1: Úplně.
2: To prostě šumák.
1: Je to šumák.
2: Takže místo večerního nebo nějakého prostě jiného běhání v jakýmkoliv čase, prostě když s někým jako zakousneš, jak se říká ládově. Dobře. 20 minut oproti kolika líbání?
1: 6 minut se stačí líbat, jo?
2: Jasný. Super.
1: Já myslím, že ty bys to mohl spojit jak právě i s tím během, víš, že bys jako spal ještě víc kalorií.
2: Že bych jako běhal a ještě se u toho s někým líbal.
1: Někoho čapneš?
2: Jasně. A bych to normálně, jak to posunul, má zaběhu i milování.
1: Ty bláto.
2: No jasný. Bych byl na konce týdně totálně twigy. Ale mám ký tušení, že kdyby se líbali jako všichni poctivě 6 minut, tak půlka z nich se udusí, podle mě.
1: To je taky možná
2: 6 minut?
1: 6 minut, no. Ty jsi nikdy nelíbal 6 minut?
2: Ne, nebudu si to teďkon samozřejmě jako stopovat.
1: Budeš?
2: No.
1: Dobře, tak
2: napak. Chce se někdo stavit? Samozřejmě v rámci hubnutí. Není problém, brkněte.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump.
3: Kiss.
4: Radio Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, budou se zase odhrávat nějaký zápasy NHL a my pro vás máme lákadlo, na co byste se možná mohli kouknout.
2: V jednu hodinu po půlnoci a ve tři hodiny po půlnoci, to znamená, že vlastně už bude pátek. Na Prima Plus můžete sledovat třeba Toronto Maple Leafs a proti Buffalo Sabres. To je od té zmiňované jedné hodiny. No a od tří je to Oleáři z Edmontonu proti Utahu. Mamuti.
1: Takže pokud tam máte nějakého svého favorita, holci budete muset možná trošičku přivstat nebo zůstat právě déle vzhůru. Každopádně je to všechno na Prima Plus.
0: Gudas, Moráček, Pastrňák. Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: Přátelé, milí posluchači Rádia Kiss, odpolední jump, čtvrteční odpolední jump je u svého konce. My se pomaličku, ale jistě budeme s váma loučit, ale program pokračuje dál, protože kdo už je teďka ve studiu?
1: Ve studiu už je Vojta Sklenář a samozřejmě Juboxy, to znamená 4 hodiny je čtvrtek, poslední večerní Juboxy tohoto týdne. Ne raní, od půlnoci samozřejmě to jede,
0: ano.
1: Ale ty večerní rozhodně tento týden naposled.
0: No a my se budeme těšit opět ještě zítra v pátek.
1: Od dvou hodin.
2: Ahoj.
3: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích chvilku před 6 hodinou večerní? Kde se zdržíte? Třeba na D8 směr Praha mezi 86. a 83. kilometrem. Zdržení je taky na D1, máte-li namířeno na Brno, a to mezi 13. až 25. kilometrem. Poměrně velké zdržení. Dost se zdržíte, máte-li namířeno z Prahy směr Strakonice, a to kvůli omezení u Jíloviště, takže zdržení před Jílovištěm už od nějakého 4. kilometru. Taky na D5 je zdržení před příjezdem do Prahy od kilometru 6. a pokud byste dál pokračovali po okruhu na D1, tak počítejte se zdržením až na kilometr 19. No a zdržení na pražském okruhu, pochopitelně i směr letiště, mezi 14. až 19. kilometrem.

0: Začíná vám být zima, že by psa ven nevyhnal. Tak ho nechte doma a vyrazte do Kiss Shopu. Rukavice, kulich nebo šála se teď budou hodit víc než kdy jindy. Nejen to, ale i další oblíbené věci z našeho merče už na vás čekají. Protože s Kissem vás podzim nezaskočí.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Halloween přichází a s ním i strašidelně dobrá čokoláda z čokoládovny Janek. Dýně, lepky, duchové i náhrobky z poctivé české čokolády. A celý říjen doprava do GLS Boxu jen za 29 korun. Čokoládovna Janek.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Kiss počasí.
4: V pátek bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku očekáváme mlhy nebo nízkou oblačnost, která se během dne rozpustí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Bývalý prezident Miloš Zeman se nezúčastní druhého kola senátních voleb. Podle svých slov nemá už koho volit, nepostoupil totiž jeho oblíbený kandidát. Symbolickou účast, při které by do urny vhodil prázdný lístek, považuje Zeman za zbytečnou. Poprava někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, nakonec nebude přenášena živě. Na své sociální síti to dnes oznámil americký prezident Donald Trump. Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením popravčí četou, budou moci sledovat rodiny obětí. A teď zpátky domů.
5: V Praze se ode dneška do neděle koná další ročník Signál festivalu. Ten opět přiláká do ulic Metropole tisíce návštěvníků. Dopravní policie proto očekává zvýšený pohyb chodců především v centru města a v Dejvicích. S ohledem na dopravní komplikace proto magistrát žádá řidiče, aby omezili cesty automobily. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Poslední česká zástupkyně na mistrovství Evropy ve stolním tenisu, Karin Grofová, vypadla ve druhém kole. 31-letá reprezentantka v Lublani nestačila na polku Natálii Bajorovou. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
6: A na start dáme Bomb Funk MCs a legendární freestyler. Vojta Sklenář s vámi, hezký večer, přeju takhle v 18 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Muzika na vaše přání je tady i dneska ve čtvrtek 15. října a je tady Michal jako první takhle při dnešním večeru, kdo bude vybírat. Já tě zdravím, Michale, ahoj.
1: Taky ahoj.
0: A Michal si řekl, že udělá radost svojí milované, což je hezký. To cením. Ty jsi říkal, moje žena má ráda Matafix Big City Life. No tak jí to pustíme samozřejmě. Chceš ženě takhle něco říct přes rádio?
1: No tak, že mi chybí s dětma, že už se těším, až budu doma, protože teď jsem na 2 týdny pryč z kamionu, takže se na ně strašně moc těším.
0: Takže až za 2 týdny, jo, se uvidíte.
1: Jo, za 2 týdny.
0: Takže
1: jo.
0: Teď je slaměná vdova, jak se říká, že jo, vlastně.
1: Přesně.
0: No tak ať ty 2 týdny utečou, já jí posílám muziku její oblíbenou a měj se hezky a zase někdy. Čau.
1: Díky, ahoj.
0: 210-323-323, telefon, na který se dovolal Michal, tak to zkuste taky, anebo přes apku KISSu posílejte hlasovky.

0: Takhle vám hraje Kiss ve čtvrtek večer a to, jak vám hrajeme, taky záleží na vás, protože vy si můžete vybrat nějakou muziku a někomu ji poslat, klidně jenom sobě, nebo právě někomu konkrétnímu. Myslím si, že určitě dneska bude pár přání pro nějakou Terezu, protože Tereza je dneska v kalendáři, ale teď bude přání pro koho? Kamča řekne.
1: Ahoj, chtěla bych nechat zahrát Do práce, moje nejlepší směně na světě, Captain Jacka, Only You. Díky.
0: A pokud taky chcete něco pustit, stejně jako Kamča, namluvte vaši hlasovku přes naší aplikaci a nebo točte naše studiové číslo, které je 210 323 323. Tohle jsou cesty do jukeboxu a já se těším na dalšího z vás. Nebo na další. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song for Captain Jack. Only

0: Ladíte Kiss a já přeju, jak jinak nežli, hezký večer, za chvilku 7:30 večerní, zítra už pátek, no a zítra taky tenhle týden, poslední šance pro vás vyhrát nějaké ty koruny před víkendem.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Bam bam, Waterman, Olaf Vasovsky a taky Radio Kiss a taky Jukebox. A my jdeme na náš telefon s číslem 210-323-323, Radio Kiss.
1: Já zdravím, ahoj Honza, já jdu zase dálkový pracovník domovu a poměl jsem si vždycky, co mi dává nejvíc sílu, a to je naše skupina s Markem, velkým kamarádem, skupina Holky, jestli by si něco nevybral pro nás.
0: A je ti jedno co, jenom ať jsou to prostě holky, jo?
1: Jo, to je prostě náš zamladá dára, který nás furt drží.
0: Takže už několik let prostě holky zbožňujete.
1: Ne, to je prostě od mládí šenej.
0: Jasný. No tak jo, takže kamže to poletí?
1: No, poletí to do Brloha, je to šumavský a vesnička malá. A prostě milujeme holky od mládí s Markem a vždycky, jak také lítám každý den z obrovský po České republice, tak vždycky si vzpomenu, kdy zavolat a podařilo se mi to poprvé.
0: Takže ty máš premiéru dneska, jo?
1: Mám premiéru, no.
0: Vydá. A Honzo, prosím tebe, prozrad mi, posloucháš třeba rádio někdy takhle jako ve čtvrtek v noci, to znamená dneska, třeba mezi půlnocí a šestou?
1: Tak to ne, to já, ne. Já jsem raní ptáče a lítám autem až do těchto hodin, kdy se vracím k domovu.
0: A v kolik stáváš?
1: Ve tři.
0: Ve tři, no tak vidíš, tak prosím tebe, tak víš o tom, že u nás taky vysílá jedna holka v noci právě.
1: To jo, ale já do auta se dám tak kolem tý...
0: No tak si to pust doma, Zavolej holce a ona ti taky, Katka Brzobohatá z Holek, něco zahraje. Ale teď já ti zahraju, holky, moc rád a měj se hezky, ahoj.
1: Jo, jsi moc hodnej, děkuju, mějte se, ty jsi je úžasný, mějte se, ahoj.

0: kde vám hrajeme na přání. Je tady čtvrteční večerní jukebox a bude tady ještě poměrně dlouho, až do 10. hodiny večerní. Teď je tu Pepino.
1: Zdravím celý Radio Kiss. Prosím tě, hoď mi tam nějakou pecku, nějakou od Skútru. Prostě, ať mi to nakopne.
0: Tak jo, tak dáme Skútry. Já myslím, že každá píseň, kromě třeba Break It Up od Skútru, je, jak se říká, nakopávací. A mám taky zahrát pro dceru Teresku k dnešnímu svátku. Je to naše střešti prdlo. Přejeme všechno nejlepší, máme tě rádi. Máma z prádelny a táta trolejbusák. A taky mám zahrát i všem ostatním Tereskám. Všechno nej. No tak jo, tak zahrajeme, co pak si dáme od Skútru, takhle při čtvrtečním večeru. Co třeba tuto píseň? Jmenuje se Oj. Teď na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Po hodině jdeme zase omrknout, jak to vypadá na silnicích. Na D1 stále zdržení ve směru na Brno, a to od 17. kilometru do nějakého 25. Počítejte s tím. Zdržíte se taky na D8, ale menší zdržení před příjezdem do Prahy. Zdržení taky směr z Prahy na Strakonice, a to před Jílovištěm, a taky na Pražském okruhu ve směru D1 mezi 24. až 16. kilometrem. Tak všichni, co teď ladíte Kys za volantem, hezký večer a šťastnou cestu.
0: Rádio Kys, filmové tipy.
2: Digger je bizarní, černej, vtipnej a překvapivej. Tom Cruise v něm není, ale žádnej Ethan Hunt's Mission Impossible. Je nejmocnějším chlapem na planetě, který ho zajímají ale jenom tři věci. Jeho kočka, prachy a potom, jak se co nejhlouběji může zapsat lidem do paměti. Když svět zasáhne globální katastrofa, má ambici stát se jeho spasitelem. Mimochodem, Cruise skoro nepoznáte. Skvělá maska i herecký výkon. Digger,

0: Odstartuje další hodinu Dáme chaos a jejich vodopády. S vámi Vojta Sklenář a přeju hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: kdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jedna hodina večerního Jukeboxu za námi, ta druhá nám odstartovala a já se ptám, kdo pak je teď na telefonu. Ahoj.
2: Tereza. Já bych ráda si nechala něco zahrát, kdyby to bylo možný.
1: No určitě by to bylo možný, Terezo. A všechno nejlepší ti přeju k svátku. Slavíš?
2: Za chvíli, teď jsem chtěla pro zprávce.
1: No tak, co bys chtěla pustit, prosím tebe?
2: DNA, bylo by to možné?
1: Určitě.
2: Jo.
1: A jenom super. Tobě to poletí, nebo ještě někomu to chceš?
2: I všem Terezám a vám do kyslu.
1: Komplet všem Terezkám, které slaví. Tak hezky to oslav a tady máš muziku a zas někdy. Ahoj.
2: Děkuju, tak jo.

0: Tohle je Jukebox na Kissu a tohle je Jiřule, která nahrála hlasovku a tak by chtěla něco pustit. Co mám zahrát?
1: Ahoj Vojto, tady Jiřka. Když máme ten čtvrtek a začínají ty tvoje písničky, ráda tě poslouchám každý den, tak zahraj mi, já nevím, jak se jmenujou, ale ta písně se jmenuje Vzducholoď. Ty určitě budeš vědět, viď? Tak pro všechny kysáky, co poslouchají, tobě do rádia a prostě přeju hezký zbytek večera. Jo, tak děkuju, vaše Jiřule. Ahoj.
0: Ahoj. Jiřule, myslíš, že já budu vědět, jo? Fakt mi takhle věříš, že budu vědět? No, budu vědět, no. Jako je to moje oblíbená, abych se přiznal. Lemon!

0: Tak je čtvrtek večer, zítra už pátek, pracovní týden končí. A co budete moct ještě zítra u nás na KISu vyhrát?
1: Vyhrajte v raním KISu dárkovou tašku plnou dobrot od

0: Soutěžní otázka.
1: Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz. I might never be the one you take home to mother.

0: 210 323 323, náš telefon, který vytočil Honza a dovolal se, tak tě vítám ve vysílání, ahoj.
1: Čau Vojto, ahoj kysáci.
0: A jak už mi Honza taky řekl před chvilkou, je překvapen, že to vyšlo. Jseš pořád
1: vyšlo, protože minulý čtvrtek mi to nevyšlo a dneska mi to konečně vyšlo.
0: Jo, a to zkoušíš jako ve čtvrtek vždycky, jo? Nebo...
1: No, já mám pracovní cestu, ne, to, tak přes týden to nestíhám, nebo takové to, ale ve čtvrtek, když se vracím z domu, tak mi to většinou vychází.
0: Jasně, no tak jo, tak dneska to vyšlo. A když to vyšlo, bude Flor Fila Megamix, tím si mě zaúkoloval, mám to tady nachystaný, tak kam zahrajeme, Honzo?
1: Ale pro všechny, co musí kroutit kolatou lopatou a mají to třeba už co nejblíž domů, jako já, mě chybí 2 hodiny do cíle domů a prodloužený víkend.
0: No vydá, tak užij si ho a teď si užij i muziku. Čau, čau.
1: Jo, taky díky, Vojto, měj se, čau.

0: Jukebox na Kissu je tady a hlavně jste tady vy, kteří vybíráte muziku.
1: Ahoj Kysáci, ahoj Vojto, chtěl bych tě poprosit, jestli by si nezahrál něco od Alana Walkera, něco ostřejšího, ať mi to utíká, než se dostanu domů, až tak za hodinku, a pro všechny od Kulatý lopaty, ať jim to utíká. Tak jo, díky, zdraví Jirka, ahoj.
0: Jirko, zahraju ještě někam, Tome.
2: Ahoj Vojto, zahraj prosím tě něco pro moji přítelkyni Aničku, která dneska slaví narozeniny, že jí přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a hlavně, že jí moc miluju. Díky, čau.
0: Tak taky přeju samozřejmě všechno nejk narozkám a mám zahrát taky pro Standu a jeho tři dcery Ellen, Emily, Evelyn a taky mamku. A to je hezký takhle, že má tři holky a všechny od E. Tak teď od A. Ale

0: sedmi večer s DJem Baselickrem na Kissu.
1: Načínáme další hodinu, která bude zase jukeboxová. S vámi Vojta Sklenář, hezký večer, teď mám pro vás Passion Fruit.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Tohle je Radio Kiss a tak je tady Jukebox, který nám odstartoval svoji další hodinu pro ten dnešní večer. A jaký song bude právě teď?
1: Prosím tě, mám zvláštní přání. Prosil bych písničku od Rybičky 48, už nebudu pít, do šumné Ostravy, Ostrava Hrabůvka, restaurace Ubizda, pro všechny přátelé toho tmavého moku. Děkuji, David, ahoj.
0: Tak Davide, zahraju, jenom si tak říkám jako do hospody posílat, slibuju, že nebudu pít. Co? Divný, ne? Ale pustím vám to tam. A co pustím za chvilku? Stejně jako David, i vy můžete poslat hlasovku přes naší aplikaci a nebo volat naše studio 210 323 323.

0: Rádia Kiss.
1: Teď zahrajeme někomu na telefonu 210-323-323. Kdo pak tam?
2: Ahoj, ahoj, hezký večer, tady je Lucie.
1: Ahoj, Lucie.
2: Tak, zahrajeme něco?
1: Zahrajeme něco, a co pak bys chtěla?
2: Rozvíjem.
1: A mám vybrat já, nebo chceš ty nějakou konkrétní?
2: Nechám to na tobě.
1: Necháš to na mě? Dobře, tak se nech ještě překvapit, co ti od Robího vyberu. Každopádně je jasný, že tobě poletí Neda na cestu a chceš ho ty ještě někomu?
2: Já bych poslala tohoto písničku mojí dceři domů, která za námi čeká, určitě s tebou večeří, naučená všechno, jak má být, v pořádku, že? Takže mojí dceři je Marti. Do Ostravy.
1: No tak jo, tak jí taky zdravím a doufám, že teda je to tak, jak jsi říkala, že všechno už jako hotový a jenom prostě počká na mamku.
2: Věřím tomu pevně.
1: Tak jo, je to tu? Měj se, Luci, ahoj.
2: Jo, a samozřejmě taky pro tebe.
1: Děkuju,
2: hele, jo,
1: děkuju, pro tebe, díky. Pro tebe. Čau.
2: Dobře, měj se, díky, čau.

Hezký čtvrteční večer vám všem, kteří ho s námi trávíte. Díky moc za to. Poslední večerní jukebox v tomhle pracovním týdnu nás čeká, protože zítra čas mezi 18. a 22. bude vyhrazen songům od roku 2000 výš. Best of Millennium vás čeká. A jaká muzika zítra večer? Třeba tahle Ida Core a Fedele Grant. Let me think about it. Taky budou S Club 7. Nebo Madonna, I Music a dalších spousta pecek právě z nového tisíciletí Best of Millennium. Martin Hovorka zítra na Kissu od 18. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kids, Jukebox je tady a je tady další z vás, konkrétně David.
1: Prosím tě, můžeš nám tam všem řidičům, který nás čeká, ještě dlouhá německá štreka, zahrát něco od podlahy od Verony, třeba Už si pro mě jedou, děkuji, s pozdravem, čau, a bude to pro všechny řidiče.
0: Tak Veronu dáme a ještě jí chtěl někdo taky.
2: Zdravíme všetkých kysákov, akurát pri cestě z Německa počúvame Radio Kiss. Chceli bychom zahrát něco energické, například Veronu, nech nám to dobře odsejpá. Čaute.
0: Tak já myslím, že při Veroně to odsejpat budem a kam pak ještě pustíme Veronu.
3: Já bych chtěl zahrát něco rychlejšího, ať za tím volantem nikdo neusíná, a chtěl bych to zahrát pro všechny, co měli stejně dlouhý a náročný den jako já. Díky moc.
0: A co si dáme za chvilku na Kisu v jukeboxu, někdo na našem telefonu vybere.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Jukebox. Rádio Kiss.
2: Další muziku na Rádio Kiss Jukeboxu vybírá Eva, která se dovolala do studia. Hezký večer ti přeju.
3: Hezký večer.
2: A Eva by ráda Chemical Brothers a píseň Go, tak prozraď, kam pak to letí, komu to hrajem?
3: No, letí to do Ústí nad Labem pro celý tým Kapa Odtahovka, protože jsme aktuálně na 64. kilometru, kde je uzavřený sjezd na Teplice a překládáme 20 tun nákladu, teda vlastně 22 tun nákladu. Takže to je pro mý kluky a že jim přeju hezký večer.
2: A ty seš, Evi, dispečerka nebo něco takového?
3: Ano, přesně tak. Jsem tady s nima na místě, jo, a není to sranda teda.
2: No, věřím. 22 tun, to budou asi dlouho dělat chlapci, co?
3: No, všechno musíme dělat ručně, protože to jsou granule a do kýblů děláme tady houf a prostě musíme to
2: počkej,
3: přeložit.
2: Fakt,
3: a pak
2: ručně, všechno ručně 22 tun. Ty brďo, no.
3: To bude dlouhý.
2: No tak vás tam moc zdravím a pouštím muziku a zase někdy, ahoj.
3: A ještě pro ústečáky, aby teda měli strpění a že prostě až kránu se to bude odbírat.
2: Jasný. Tak já myslím, že tohle pochopí. Měj se hezky. Jo. Čau.
3: Díky.

0: středu odvysíláme.
1: 21 hodin právě teď s vámi na Kisu, stále Vojta Sklenář. Jestli je libo muzika na přání, tak ještě jedna hodina nás čeká dneska.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Načali jsme poslední jukeboxovou hodinu, ale jenom pro dnešek, pro čtvrtek za den 15. října a jdeme hrát komu a co?
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj nám pro mě a pro Elišku Syn Viv, Sebastian, písničku Shut Up. Jedeme v kamionu směr Olomouc a Elišku moc miluju. Díky. Pozdravím všechny kysáky.
0: Tak si to dáme. Kam ještě mám zahrát?
2: Senátor má dneska 11 narozeniny a jedeme z bazénu. Pusťte mu tam něco pěkného.
0: No tak pustíme a všechno nej. Taky mám zahrát pro Inku, aby se jí zlepšila nálada a mám zahrát taky pro Top Kolektiv, pro nejčíču paní Vladěnkovou alias Pitbull a pro Top Šerifa a to je od Marie. Tak Syn Vid Sebastian a za chvilku někdo na telefonu vybere. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: Mailbox Rádia Kiss.
1: 210-323-323, náš telefon, tak ho jdeme zvednout, Rádio Kiss.
2: Dobrý večer, Jirka.
1: Dobrý večer, Jirko.
2: Nebyl by tam náhodou rapmaster Slizkej Had?
1: No jasný.
2: No tak jsem s ním.
1: Tak jo, tak a kam poletí Slizkej Had, prosím tebe?
2: Slizkej Had poletí Smržovka, ulice Údolní.
1: I ulici jsi mi řekl. A jaký no, patro? Jasně. Jaký patro, Jirko? Jaký patro?
2: Patro přízemí.
1: Přízemí? Takže můžou lidi přijít na Mejdan do Smržovky.
2: Jasně,
1: ty tam nejsi sám totiž.
2: Ne, s rodinou, ale když bude nejhůř, když budu nejhůř, tak zapálím pod pergolou oheň a posadíme se venku.
1: O, vidíš to, hele, to je úžasný tip, tak já doufám, že někdo dorazí. Hraju ten Rapmasters a mějte se tam, čau.
2: Jo, díky, ahoj.

0: show Rádia Kiss.
1: Určitě už spousta z vás jste byli u nás na Kiss Shopu. Vy, kdo třeba ještě ne, anebo třeba to je nějaká doba, co už jste nebyli, tak byste to měli napravit. Zima se nám pomalu blíží, takže ideálně vybavit se právě na zimu. Tak to pro vás máme luxusní kysácký set, kulicha a k tomu rukavice, oboje s naším logem a kulich i se slušivou, ale vážně moc slušivou bambulou. No ale vzhledem k tomu, že takhle podzim je ve znamení lampionových průvodů, tak my pro vás máme i lampion s logem Rádia Kiss. Tak mrkněte k nám na Kiss Shop a když už jsem u těch lampionových průvodů, tak my na jeden lampionový průvod se chystáme i za vámi. Kam to bude, jste zvědaví? No bude to v Plzni. A kdy to bude? Mrkněte k nám na web, tam se to dozvíte. A vy, co za námi přijedete, tak rozhodně doporučuji právě na Kiss Shopu předtím pořídit náš lampion.
0: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Tady je Kiss, tady je Jukebox a tady je dnešní oslavenkyně.
1: Ahoj Vojtíšku, prosím tě, zahrál bys si mi tam k svátku něco od Jasona Derula. Moc krát děkuji a hezký večer všem. Ahoj Terka.
0: No a hlavně tobě teda Terko a všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku i všem ostatním Terkám, které ladí takhle při večeru. A myslím si, že Jason Derulo udělá radost úplně všem Terkám. Tak jdem na něj. Já

0: Kiss.
1: Poslední jukeboxová muzika dnešního večera, protože se pomalu blížíme k 22. hodině. Po 22. už dáme to nejlepší z dneška. No a pokud jste dychtiví jukeboxu, tak bude i jukebox noční, a to od půlnoci. Teď poslední muzika a někdo na telefonu. Hezký večer.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Zdravím všechny posluchače i vás. Chtěl bych nechat zahrát jednu písničku pro kamaráda od Timmy Trumpet, konkrétně Fakes. Kamarád je traktorista, má teď noční šichtu, tak bych mu to chtěl trošku zpříjemnit, bylo by to jenom trošku možný.
1: Určitě, určitě. Takže maká na poli jak vsteklej, jak se říká.
2: Jo, jo, jo.
1: Takže ať mu přibývají hektary.
2: Přesně tak, jo, přesně tak. Hlavně, no, ubejvaj.
1: Pravda. Ubejvaj, to bych mu přál hezký věci, viď, aby mu přibývali, co? To by nebyl rád.
2: Jo.
1: No tak jo, a jak se jmenuje kamarád?
2: Kamarád, nemůžu mu teda pod přezdívkou spíš.
1: No klidně, to víš, jo.
2: Tak přezdívka je Kotýr.
1: Kotýr?
2: Jo.
1: Jo, tak ho zdravíme. A kam a kde teď je? Na nějakým poli, jako kde zhruba, tak jestli
2: jo.
1: To není tajný.
2: Teď je na Přebíčku, konkrétně Přebíc. Obec Klučov.
1: No tak jo, tak to tam posíláme a měj se hezky. Čau.
2: Jo, super, díky, čau.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. KISS. Radio KISS.

0: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, gut

0: Zívenář Putin.
1: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
3: Tolikrát jste přijeli vy za námi. A tohle se musí změnit.
1: Tvoje přání.
4: Naše výzva.
1: Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
3: Ano, řekli jste si o to, že bychom my měli přijet za vámi a konkrétně odvést Lubošovo dcerku do školy. A teď se to děje. Normálně v tuhle chvíli, i když já jsem tady ve studiu, jakoby parťáci byli tady se mnou, protože připojujeme Míšu s Patrikem. Ahoj, dobré ráno!
5: Dobré ráno! Ahoj. Čau Romane, čau kysáci!
3: To je paráda! Krásně vás slyšíme, kde jste teď, kamarádi?
5: Momentálně se teďko nacházíme někde mezi Boleslaví a Jičínem, konkrétně jedeme do Úlibic za Lubošem do jejich domečku a máme to tam asi plus minus nějakých 20 minutek.
3: Jasně, co posádka, s kým to všechno jedete?
6: Tak jsme tady my dva s Patrikem, pak tady máme mistra řidiče, to je Lukáš Bláha, ahoj!
3: Taky zdravíme!
6: Pak je tady naše tichá společnice, takhle se nazvala, že dneska je teda za kamerou Magda Vronková!
7: Ahoj.
5: Opravdu tichá společnice.
3: Jaký máte plán? Jak to teď vypadá časově? Stíháme všechno?
5: Měli bychom to stihnout lehce po 3/4, na 7 bychom měli být u Luboše doma, přivítáme se s nima a potom už to všechno rozjedem.
3: No výborně, to znamená, přijde jedno překvápko, viď, které chystáme kolem 7 hodiny. A pak cesta do školy, to je nějaká větší vzdálenost nebo hned vedle baráčku?
5: Ne, je to plus minus 10 minutek, takže tam budeme, co by kamenem dohodil.
3: Super, co svačina, Patriku, máš to ready?
5: Já si myslím, že už jsem dobrý adept na tatínka, protože když jsem to včera chystal, tak jsem nakoupil přesně to, co má posluchačka ráda. Nakrájel jsem k tomu ovoce, zeleninu, něco sladkého samozřejmě. Já myslím, hele, že jsem ready.
3: To je dobře. A co aktuální dopravní info? Jak to teď momentálně vypadá na cestách? To víš, já se málo kdy v tuhle dobu dostanu ven, viď?
6: Tak momentálně to na cestě vypadá celkem dobře, nikde neposkakujem, jedeme plynule, ale hlavně ať dojedeme kolama dolů.
3: Jo, jak vás poznají kysáci, kdyby na vás chtěli zablikat, zatrubit, v jakém autě jedete?
5: Máme černou velkou dodávku, zatmavenou, teď se tady všude svítí, takže byste nás i viděli a hlavně na ní uvidíte popis nebo respektive loga Rádia Kiss.
3: Počkej, jak všude svítí, ona Míša se rozsvítila, jo?
5: No, my jsme museli rozsvítit kvůli kameře, ale my to pak zase zhasneme.
6: Světlo je prostě dobrý, pojďme si říct, že světlo je dobrý.
3: A víš, kde světlo teď není, Míšo?
6: Vím, není ve studiu, ale neboj se, Romane, já vím, že se ti potom stýská. Zítra jsem tam jako na koni.
3: Teď se na to budu těšit. Takže, parťáci, jeďte dál, hlavně v pořádku a brzy se s váma zase spojíme.
6: Mějte
3: se.
6: Můžu ještě jednu věc?
3: No to víš, že jo.
6: Jednu jedinou. Já musím kysáky pochválit za ty jukeboxy. Vy jste tak skvěle hráli, nám se tady tak skvěle jelo a já říkám, já vám to prostě musím říct.
3: To je dobře, tak to počkejte, protože máme tu pro vás společně vybraný ještě ranní šot, který vám posíláme do auta. Tak se slyšíme brzy, zatím.
6: Ahoj. Ahoj.
1: Ranní Kiss.
7: Ranní Kiss.
1: Každý všední den
0: od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Taky možná cestujete do školy a je pravdou, že jedna cesta je ještě pestřejší díky tomu, že s našimi školáky cestuje Míša s Patrikem a taky Magda a Lukáš, celý jeden velký tým. Už teď slyšíte ten hluk z toho auta. Míšo, Patriku, čau, jste tam, ahoj.
3: Ahoj, jsme
2: dobré
3: tady.
2: Ráno, tak co, jak to vypadá, kde jste teď momentálně?
4: Momentálně už jsme vyjeli z Ulibic směr Jičín, jedeme teďkon jako draci, už máme Verunku s Lubošem naložený a pomalu ale jistě budeme předávat dárky.
3: Verča sedí už tady naproti mě a můžeme si jenom udělat takovou malou kontrolu. Verčo, dneska nějaký písemky píšete?
5: Ne.
3: Dobře, úkoly všechny máš hotový?
5: Jo.
3: Svačinu máš?
5: Jo.
3: A tu ti chystal Patrik, klidně si vezmi tu svačinu, ten svačinový box je moc hezký. A řekni, co tam všechno vidíš.
5: Sýr a křup, nějaký ovoce a nějaký rajčata a tady nějaký pitíčko.
3: Co, myslíš, že dobrý?
5: Jo.
4: Mohl bych být táta?
5: Ne.
3: Jakou známku bys mu dala Patrikovi za tuhletu svačinu?
5: Dvojku, protože je to hrozně velký.
4: A ještě bombony ti dám, tak bych to mohl vylepšit už na jedničku.
5: Jo.
2: No, výborně. Hele, máme strejda to. Patrik rozdává bombony, jo. Ale to bylo krásný.
3: Pro spolužáky.
2: Tohle musím vystříhnout opět do Silvestra. Byl bych dobrý táta? Ne.
4: Ne.
2: A já chápu, jak asi myslela Verča tady tu otázku, jo. Spíš jako tatínek. Ale tatínek, prosím vás, Luboš, ten jede s váma nebo rodiče jsou kde? Jak to teď je?
3: Luboš sedí teď naproti mě. Luboši, klidně můžeš pozdravit.
6: Ahoj.
2: To je dobře, kysáky. Že vás máme takhle pěkně pohromadě. Je nějaký song, který bychom vám teď měli pustit na tu cestu do školy, ať vám to rychle uteče?
3: No, my jsme se tady o tom bavili, co mají Verča s Lubošem rádi za písničku a nakonec. Luboši, co jste vybrali?
6: Black Eyed Peas.
3: Něco od Black Eyed Peas, nějakou písničku.
2: Hele, a když se jezdí vždycky na výlety a tohle takový výlet je, co se dělá na výletech, Míšo?
3: Na výletech se jede.
2: No jasně, a co ještě?
3: Jede se, kouká se z okna.
2: Dobře, jí se
4: řízek.
2: Ano,
3: řízek. Řízek nemáme, nemáme.
2: No a do toho se potom buď hrajou hry, nebo se zpívá, ne?
3: To je pravda.
2: Jo. Takže chceme jednou slyšet a připojí se celý národ k vám.
6: Co budeme zpívat?
3: Jakou písničku budeme zpívat?
6: Skákal pes, známe?
7: Skákal pes. Skákal pes přes oves, přes zelenou.
3: A nebylo by spíš lepší nějakou kysáckou?
2: Zkuste nějakou, napadne vás něco.
3: Jo, love message.
2: Počkej, tam to končí, ale.
3: Nebo Skatmana, dáme Skatmana.
4: Míša má samý blbý nápady dneska, člověk.
2: Nepustím radši ty Black Eyed Peas, to bude lepší.
4: Jo, ty Black Eyed
3: Peas, ale to je dobrý
4: nápad. To je jistota.
2: Jakmile budete u školy, dejte nám prosím vědět.
0: Ranní Kiss. Každý všední den
8: od 6 do 10.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Tvoje přání.
2: Naše výzva.
0: Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
3: Před několika týdny to byl vlastně jenom nápad. A dneska je to realita. A já vám teď něco pustím, jo, pro připomenutí. Hlas tatínka Luboše.
4: Ahoj, tady Luboš Říčína. Co takhle výzvu odvíst moji dceru do 4. třídy ráno vaším autem i s nějakým moderátorem od vás. Díky, Luboš.
3: Dneska je 15. října a ono se to děje. A oni jsou teď v tuhle chvíli na místě. Míšo, Patriku a všichni, dobré ráno do Jičína. Ahoj!
5: Dobré ráno, ahoj kysáci, jak si Romane říkal, ano, před několika týdny to byl jenom Lubošův nápad. Luboš vůbec nečekal, když jsem se s ním tady bavil, že se to uskuteční. On říkal, já to jenom zkusil, jestli to vyjde. A vyšlo to, vyrazili jsme dneska brzo ráno z Prahy, aby jsme byli těsně před 7 v Úlibicích, kde jsme nabrali Luboše s dcerkou, ještě i s maminkou, dokonce i babička se přišla podívat. A momentálně teďkon už stojíme před školou v Jičíně, kam za chvilku vpustíme Verunku, aby se mohla jít zase učit. Ale teďko nedůležitý, abych to přepojil rád teďkon tady na naší paní reportérku Míšu.
6: Dobrý den, vážení posluchači, já se vám hlásím z Jičína, konkrétně z jedné ze základních škol. Na místě je plno nezletilých civilistů a dokonce je tu i policie České republiky, která hlídá bezpečné přecházení chodců. Zatím situace vypadá celkem klidně, nikdo zatím nedělá žádné předpokládané pohyby, pouze se u nás tady shromáždilo více lidí, kteří mají na zádech aktovku. Dobrý den, můžete nás pozdravit?
5: To jsou spolužačky Verči, jsou tady s náma, takže to vypadá skvěle. Veru, svačinu máš, dárečky taky, když jsi říkala, že ta svačina je tak velká, podělíš se tady s kámoškama.
7: Jo.
5: Výborně, tak jo. Tak Luboši, je to za náma, Verču jsme dovezli do školy, je tohle, považuješ to za splnění toho přání, co jsi spřál?
8: Ano, přesně tak, juchu!
3: To je něco, ale mně se líbí, jak je tam i celá rodina, že i babička, jo, se přišla podívat, slyšeli jsme.
6: Víte co, ale mně přijde tohle úplně krásný, že ano, udělali jsme radost Verče, kterou jsme dovezli do školy, ale Romane, tohle kdyby si viděl, normálně
5: tady
6: by si měl
5: zástup.
6: Slzy na krajičku, tady je spousta dětí, kteří se teď na nás koukají, který nám fandí. Pozdravíte Rádio Kiss ještě jednou? To je prostě něco neuvěřitelného. A je skvělý, že takovýhle výzvy můžeme dělat. Takže Veru, dneska všechno do školy máš připravený, svačinu máš, má i bonbony pro spolužáky, to říkám tady nahlas, jo?
5: Počkej, ty mám v autě, ty ještě předám.
6: Aha, ještě, že jsem to řekla. takže máš všechno nachystaný. Doufám, že to byl pro tebe hezký zážitek.
7: Jo.
6: A co se ti na dnešku líbilo nejvíc? Co tě nejvíc bavilo?
7: Asi házení kostkou do věže a pak, jak jste mě vezli do školy.
5: Skvěle.
6: No tak to jsme rádi.
5: A Veru, poslední otázka, co máš za první hodinu teď? Co tě čeká za pár minut?
7: Nevím.
6: A ví to někdo ze spolužaček? Kdo má, co máte první hodinu?
5: Matika, tělák, matika. Tak asi budou počítat na tělák.
6: Oni se dohodnou a pak nám to řeknou. Romčo, takže my máme asi hotovo, musíme už Verču pustit, protože za chvíli jí začíná první
3: Přesně
6: hodina.
3: Přesně tak. Takhle z té druhé strany to zní tak nádherně. Opravdu si to umíme představit, co se teď před tou školou děje, i že můžete naše posluchače vidět opravdu z očí do očí. A jak jste některé informace poslali do éteru, typu, že jste jeli zatmavenou dodávkou, si říkal, viď, Patriku?
5: Ano, oni tam jsou zatmavený skla.
3: A tak jsi říkal, že si ke svačině Verče koupil bonbony, viď?
5: Ježišmarja.
3: Hele, tady nám napsal posluchač. No to je fakt super. Strejda Patrik rozdává bonbony před základní školou ze zatmavené dodávky. Asi brzy přijede policejní hlídka.
6: Už je tady.
5: Já se zblázním. Všechno, co řeknu, je použito proti mně.
3: Ano, to vždycky. Všechny tam moc pozdravujte, dobře se nám vraťte. Budeme. Do studia Rádia Kiss a bylo to skvělý. Tak vás zdravíme do studia.
5: Ahoj.
3: Mějte se.
6: Ahoj.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
2: od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Bude trošku zima, hlavně bude tma. Začne to pomalu, ale jistě svítit. Nálada bude určitě fantastická, ale jenom doufám, že v tom lampionovém průvodu nebudeme sami.
3: Já tam budu.
4: Já budu světluška.
3: Ne, já budu větší.
2: Čau Míšo, já jsem Patriku.
4: Ahoj.
2: Čau. Ahoj. Tak co, kde vás máme teď? Už jedete z té naší ranní výzvy zpátky do rádia.
3: Už jsme teď momentálně v Praze, prokousáváme se Prahou zacpanou, ale za chvilku bychom měli být zpátky v rádiu.
2: Výborně, a podívejte se, jak hodně budeme cestovat. Dneska to byl směr Jičín a za pár dní, ne-li týdnů, to bude směr Plzeň. Protože včera se naši posluchači dozvěděli, že nakonec tedy s tím naším lampionovým průvodem pojedeme do Plzně, protože na sociálních sítích si mohli napsat, do jakých měst bychom měli dorazit. Pak jsme sčítali, z jakých měst se posluchači ozvali nejvíce a vyvodili tam města jako logicky Praha, Benešov, Příbram, Plzeň, no a nakonec tedy opravdu do Plzně jedeme. Takže, jako Míšo, ty jsi zažila ještě lampionový průvod?
4: Já jsem asi nikdy na lampionovém průvodu nebyla.
3: To já jo, u nás ve Strmilově, to byly průvody vždycky zakončený ohňostrojem.
4: Já jsem jednou zkusila pustit lampion, ale to byl ten, jak tam bylo to pepo, to se zapálilo a za chvíli to schořelo.
2: Tady s tím bacha, z toho jsou strašný požáry, to ti Patrik jako dobrovolný hasič může tohle z toho jako opravdu potvrdit. To je výborný. Tohle bude ten lampionek, který budou kysáci držet v ruce, uvnitř je ledkový světílko, takže se to hezky září a je důležité říct jednu věc. Ano, do Plzně pojedeme. Kde přesně, na jakém parkovišti se setkáme, to uvedeme na našem webu. Ale máme trošku problém s termínem. My jsme totiž původně plánovali a v diářích máme napsaný příští čtvrtek, to znamená, že by to bylo vlastně přesně za týden. Ale jak jsme včera oznámili Plzeň, tak se nám začalo ozývat opravdu hodně lidí, hlavně rodičů, že do příštího týdne nestačí buď zrušit kroužky, zařídit si dovolenou, protože oni se někteří za námi chtějí vydat i z druhé strany republiky. Jo? A tak jsme si říkali, no počka, pro koho to děláme? Děláme to pro naše posluchače, to by bylo blbý, kdyby jsme tam šli sami. A bylo nás, já nevím, 5, 6, 7. Takže posouváme.

0: u našeho, na našem Kiss Shopu, proklikáte se na něj přes webkiss.cz a tím pádem počítejte s tím Plzeň, to je jasná věc, 5. listopad, hele, aspoň PP, jo, budete si to pamatovat, 5. listopad a další detaily, 18. hodina, bychom se s vámi rádi setkali, kde přesně najdete už v následujících hodinách na webu kiss.cz. Takže Patriku, Míšo, Luky, Magdi, jedete, jo, za námi?
1: Jedeme!
0: Čekáme vás tady ve studiu.
2: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Každý všední den od 6 do 10.

0: našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Kolik šílených hodně kilometrů jsem musela zdolat, abych viděla svou lásku a měli jsme rande. Za kým jste jeli a třeba vám to potom klaplo?
2: Moje neteř se seznámila přes internet s klukem z Francie. 5 roků lítali jedním nebo druhým směrem. Potom se tam přestěhovala, 6 let bydlela přímo v Paříži. No a teď v srpnu jsme byli na svatbě.
3: Tak my jsme s manželem za sebou jezdili 5 let Prahy do Varšavy a z Varšavy do Prahy. Teď už jsme šťastně manžele přes 20 let, žijeme v Praze a je nám blaze.
4: My jsme se těž s manželkou spoznali přes internet a vlastně já jsem zo Žiliny, ona je z Vysočiny a těž jsem to mal 5 hodin cesty. Chvíli jsme bývali u mě v Žiline a nakonec jsem se presťahoval tu na Vysočinu a už jsme 8 rokov spolu manželia.
1: Máme tady vítěze. Já bych to dneska dal tomu Kulíškovi.
5: Tak já jsem jel, co si pamatuju, tak 1000 kilometrů. Bylo to, myslím, že někde až na hranici s Německem. Já jsem z Moravy a potom jsem tam přijel a zjistil jsem, že má nové učitele. Takže jsem úplně byl našlený, ale nechal jsem proplatit celé svoje jízdné. Kdo zaplatí?
1: My ti proplatíme také jízdenky a posíláme balíček kysu.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na moudro dne. Dnes udělám radost jednak ženám a jednak mužům, kteří milujou pivo.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Žena je jako pivo. Občas vypění, někdy z ní bolí hlava, ale když je orosená, je neuvěřitelně sexy.
0: Michal Kavalčík.
2: Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Jakož podkres pod náma napovídá, budeme se teď v tuto chvíli bavit o dinosaurech, protože, přátelé, byl objeven, nebo spíš tak jako znovu objeven, nový druh dinosaurů.
2: Počkej, znova objeven
1: takhle,
2: nový.
1: Tahle ta skamenilina už byla objevena v roce 1924, ale téměř ne. Ona téměř 100 let ležela vlastně nepovšimnutě v Natural History Museum v Londýně, v muzeu v Londýně. A až teďka, když ji pořádně proskoumali pod CTčkem, jo, tak zjistili vlastně, o jaký druh jde. Ještě vlastně nepopsaný, teď už tedy nově popsaný. Je to Invicti Bellatrix Amberina a mělo by se, prosím vás, jednat o predátora, který dosahoval délky přibližně 3 až 4 metry. Pravděpodobně měl tělo pokryté peřím a k lovu menší kořisti využíval své neobyčejně silné přední končetiny vybavené drápy dlouhými až 20 cm.
2: Přátelé, vždycky tyhle věci u mě vyvolají jako wow efekt.
1: Jo.
2: Na druhou stranu se říkám, zaplať pámu za meteorit. Protože jako, než bych jim to přál, jo. Možná to bude taky jednou náš konec, kdo ví, a jo. Vlastně se to povotočí jinak. Ale jako představa toho, že jsou tady tyhle zvířátka. Ty bláho.
1: Ne, my bychom se jako nesetkli nikdy v životě nemohli potkat, protože ona se změnila veškerá ta vegetace, všecko vlastně potom, jo. Ale člověče, takováhle opeřená velká slepice s dlouhýma drápama, to tady asi nechceš.
2: To chceš obírat a potom házet do hrnce.
1: Přesně.
2: Na slepičí vývar.
1: Takže nový druh je tady.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: My jsme vám včera slibovali, že během dnešního dne to celý bude na webu Rádia Kiss a ono to tam skutečně je www.kiss.cz a rozhodně to určitě naši kolegové buď ráno nebo u Michaela zmiňovali. Pokud jste to ale neslyšeli, my vám to rádi zopakujeme a to je akce, na kterou my se moc těšíme.
2: Jo.
1: Já nevím, jestli tady někdy historicky byla. Za mě určitě ne.
2: Za mě taky určitě ne.
1: A to je lampionový průvod. Bude!
2: Přátelé, pojďme si ale říct taky, kdy a kde se tedy nakonec potkáme. Je to tedy 5. listopadu 2026, takže ano, letos. Mm-hmm. V 18.00 v Plzni. Sraz je na parkovišti u Borského vrchu a odkud společně potom samozřejmě vyrazíme. Jenom ještě taková informace, pokud náhodou nemáte, nevlastníte lampion a chtěli byste nějaký originální, tak my pro vás vlastně máme skvělý tip.
1: Já jsem tady přímo právě u nás na webu Rádia Kiss, kde když si rozkliknete ten článek, tak je i odkaz takhle na shop, jo. A já to takhle prokliknu, jestli to funguje a přímo tě to hodí na ten lampion. A je krásný.
2: Je hezký, viď?
1: Je fakt krásný. Hmm.
2: Takže mrkněte na kissshop.cz a prosím vás do kalendáře zapsat 5. listopadu 18.00 Plzeň, parkoviště u Borského vrchu.
1: Přátelé, i my jedeme do Plzně, nejsme z okolí, ale prostě takhle to dopadlo při nějakém hlasování a takhle jste si to vybrali a prostě Radio Kiss do té Plzně přijede. Takže i vy, co nejste z té Plzně,
2: jo?
1: Přijeďte, pokud to samozřejmě jde.
2: Těšíme se na vás.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu.

0: Za minutu celá, to znamená jediné, že o playlistu budete rozhodovat vy, tak pojďte do toho, s vámi Lukáš. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Lady Gaga na kysu za námi, no a před námi už muzika, kterou budete objednávat vy, ať už přes mobilní aplikaci, anebo telefonní číslo 210-323-323. S vámi je Lukáš Bláha, přeju vám pohodovou noc, tu ze čtvrtka na pátek, pro datum 16. října. No a ta varianta volající, tak ta už byla splněna, protože na druhé straně vítám Lucku, ahoj.
1: Ahoj, hezký večer, Lukáši, ahoj.
0: I tobě, jakýho máš?
1: Krásný, protože jsme si udělali prodloužený víkend, odjeli jsme na chaloupku, takže budeme tady do neděle, je tady krásně, máme puštěný Kiss non-stop, takže
0: no,
1: super.
0: Takhle to Bůžbat má vypadat.
1: Tak, bušty jsme opekli, brambory, hvězdy svítěj, Kiss no, hraje.
0: Já vám snad normálně závidím, kam mám přijet.
1: V Nymburku,
0: pojď. No nemůžu, já tady mám práci, já tady mám trošku.
1: Je, to nevadí, budem na tebe myslet.
0: Děkuju, to jste hrozně hodný. Tak co byste k tomu, k té pohodě ještě si udělali, no, takovou jako třešničku na dortu? Skútr, jo?
1: Skútr, ten bude nejlepší.
0: Dobře, dobře.
1: Něco tam vyber.
0: Já jsem vybral něco, co dlouho nehrálo, a to je no, takový tak pokyn jako Move Your S. Tak jestli ještě máte sílu, tak klidně tím zadečkem se jako můžete
1: určitě jdu na
0: projevit
1: to.
0: Tak skvělý.
1: A je to hlavně pro mýho manžela a pro tebe a pro kysáky všechny, co poslouchají tuhle dobu.
0: Já moc děkuju. Užívejte, mějte se skvěle.
1: Děkujem.
0: A těším se zase
1: krásně
0: brzo.
1: Tobě taky. Díky, mějte.
0: Ahoj.
1: Ahoj všechny. Ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Mm, jo.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Ano, bude tomu tak i dnes v pátečních nočních jukeboxech. No a pojďme se taky podívat do mobilní aplikace. Myslím, že je ta správná chvíle si dát první přání.
3: Ahoj rádio. Chtěl bych poprosit o písničku od skupiny Karma a bylo by to pro všechny, kteří mají noční. Díky, Roman ze Vsetína.
2: Za málo, no a kdyby vám náhodou byla zima, tak se jdeme zahřát.
0: Kiss.
1: Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Minutu před půl jednou ladíte noční žuboxy na Kisu a smutná to věc se udála včera večer. Náš fotbal v Evropě trochu zaplakal, trochu víc po prohře Slávie v úterý v Lize mistrů. To úplně našim klubům nevyšlo ani včera večer. Sparta vedla dlouho 1-0, ale nakonec to skončilo 1-1, no a Jablonec ten prohrál a stejně tak Plzeň v Maďarsku. No tak koukejme ke světlejším zítřkům a hlavně taky na to, co bude dneska ráno, nebo co už vlastně dneska je pro 16. říjen. A to je Světový den páteře, tak doufám, že vás nebude bolet. A taky je, a to jsem zjistil, Národní den šéfa. Tak kdybyste měli něco pro toho vašeho, co byste mu chtěli vzkázat, tak klidně dejte vědět, nebo mu nechte zahrát nějakou jeho oblíbenou, abyste si šplhli. 210-323-323 nebo apka. Hezkou noc.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.

0: uších vám zní páteční noční juboxy a teď chvilku do vašich uší taky někdo z linky 210 323 323, proto se ptám, kdo je tam?
1: Nazdar, Lukáši, ahoj, kysáci, tady Šrek.
0: Nazdar, Šreku, jak se máš už při pátku?
1: Hele, pracovně jako ostatně každou noc a můžu ti říct shodou okolností, ty jsi byl dneska ráno s Patrikem, podvíš tu holčičku.
0: Ano, to jsem byl i já.
1: Byli jste jménem Ulibice, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tak zrovna právě tou vesnicí projíždím.
0: Opravdu jo, teď?
1: Jo.
0: Tak takhle, jestli je tam pořádná zima, tak je to opravdu to místo. Protože tam byla klendra, hele, ráno, to bylo šílený, asi 4 stupně.
1: Bylo tady hustě, ano, já pendluju s kamionem,
0: No tak to je jasný, tak to je naprosto
1: takže
0: jasný.
1: Takže vlastně
0: no.
1: To je v tomhle vesnici, projíždím 4x denně.
0: Rozumím, tak to je to místo, kde už lišky dávají dobrou noc.
1: Ve vší
0: úctě.
1: Ne, jako.
0: Ne, zase tak úplně to není. Ale zima tam byl. To si pojďme říct. Tak jo, prosím tebe, co by si rád, milý Šrek, uslyšel?
1: Ještě jednou, to jsem nerozuměl.
0: Co by si rád slyšel za muziku?
1: Jo, jak jsme se prosím tě bavili od Emily ten máj.
0: Dobře. No, já myslím, že bychom se rádi asi vrátili do máje, viď?
1: To asi každopádně.
0: No, ale tak.
1: To jako by bylo hrozně fajn.
0: On se za chvilku asi vrátí, nebojme.
1: Musíme si ještě počkat.
0: Tak. No a komu to poletí, povídej?
1: Hele, prosím tě, pro tebe samozřejmě, pro všechny kysáky, pro všechny, co mě znají, pro všechny kamionáky, pro naši noční letku samozřejmě, nesmím opomenout, Roman Taxi Olomouc, David Havlíčkov a Brodu, Pítr Skoť a Šnek. Tak dále, prostě tak nějak pro všechny.
0: Jasně, tak jo. Do kolika dneska budeš jezdit?
1: Ale ještě tak hoďku a půl, kde možná a končím.
0: Jasně, no tak skvělý, tak aspoň, že tak. Tak ať to máš rychle za sebou, šťastný kilometry, pozdravuj, koho potkáš, měj se skvěle a hele, Emily už ti jede.
1: Paráda, tak jo, super, díky.
0: Šťastné kilometry, ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Páteční noční jukeboxy v plném proudu na KISSu. No a zase zkusíme, kdo pak nám nechal vzkaz v mobilní aplikaci. Takhle mám tady hned dva. Jeden textově. Dobré ráno, bylo by možné nám zahrát na noční směru do Olomouce, ať se nám lépe pracuje a nikdo neusíná. Děkuji moc, Lucie. Tak doufám, že díky písni, kterou si přeje Karel, opravdu nikdo usínat nebude. A navíc je to vlastně i taková otázka, kolik ti vlastně je, Karle?
2: Oj, Lukino, písničky Master Blaster, poletí to tobě, dostala všem krysákům a hlavně kamionákům. U telefonu Karel, čau, hezkou noc. Kiss.

0: Na hodinách jedna to vy máte pod palcem náš playlist, tak objednávejte, ať si uděláme hezkou noc ze čtvrtka na pátek.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

Krásnou noc. Já v souvislosti s touhle písní, která dohrála na Kissu, Kate Ryan, Dezešente, nemůžu zazpomínat na mého bývalého kolegu, který je možná touto chvílí na rybách, tak ho zdravím, pokud případně poslouchá, který pracoval kdysi ve Francii a díky němu jsem se dozvěděl, že vlastně tahle píseň je o zklamené generaci. Generation Dezešente. Ale to jenom tak na okraj. Moje jméno je Lukáš Bláha, přeju vám od mikrofonu skvělou noc ze čtvrtka na pátek a samozřejmě i dál budeme pokračovat v tom, co objednáváte vy, ať už skrze číslo 210-323-323 a nebo mobilní aplikaci. Mám tady vzkaz od Franty. Ahoj, usívám při nabíjení svého elektromobilu. Nechceš mi tam prosím zahrát Kačeřní příběhy, Chip a Dale? No, já bych hrozně rád, ale nevlastním. Tak zkusím příště přes našeho hudebního dramaturga, jestli by doplnil. A když už tedy, tak si dáme aspoň něco super, protože zdraví Konas, který chce zahrát song od Gigiho de Agostina pro všechny, kteří jsou na noční. A pozdravuje Jirku Mišku. Kiss Radio. Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Svištíme si to na kysu muzikou podle vás a teď právě na lince 210 323 323 už by měl být připraven Tom. Ahoj Tome.
2: Ahoj Lukine. Tak přeju krásný večer pro všechny kysáky.
1: I tobě.
2: Děkuju. Pro moji manželku Lucku, dceru Týnku, kámoše Pepína, Komorouse a všechny, co nás poslouchají.
1: Skvělý. Tome, odkud nás ladíš, prozradíš?
2: Z Jizby Cuneburka.
1: A pracuješ?
2: Ne.
1: Jenom tak.
2: Pijem tady s manželkou.
1: To je pěkný. Děláte si to hezký zkrátka.
2: Snažíme se.
1: Ano, takhle to má vypadat. Tak v tom zdárně pokračujte, já vám k tomu pustím moc rád starý dobrý KLF.
2: Jsi zlatý, děkuju moc.
1: Mějte se skvěle. I tobě. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Všem přesně v půl druhé, krásnou noc ze čtvrtka na pátek s datem 16. října. A já tady mám jedno výročí, protože je to přesně 103 let, kdy bylo založeno Disney Brothers Cartoon Studio, které dnes díky vlastnictví značek jako Pixar, Marvel, Fox, Lucasfilm, Hulu, FX, ABC nebo National Geographic ovládá velkou část filmového a televizního odvětví. No a protože tady byla taková jistá žádost na to, abychom si zahráli Kačeří příběhy, tak já nemůžu jinak, protože to je vlastně taky Disney. No a pak už je to na vás. Můžete mi za to samozřejmě i psát či volat nějaké výtky, ale já to stejně zahraju.
1: Radio Kiss, to nejlepší od

Kiss.

0: Ano, já věřím, že vy při poslechu KISSu se taky cítíte jako doma, i když třeba doma nejste. Uvidíme, jestli na lince 210 323 323 je Jakub doma, anebo někde v práci. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Kubo, jak jsi na tom? Jsi doma? Jsi doma. Už po práci?
1: Jo, po práci.
0: Po práci legraci, jasně. No tak jo, ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco od podlahy. Já jsem tady od Přemka nic nenašel, tak si dáme Double Vision na kin. A komu to poletí, tenhle nářez?
1: Těm, co teďka poslouchají, a to by do
0: radia. Moc děkuju. Chystáš se už spát?
1: No, po téhle pěkný stát,
0: já ti taky nevím, no.
1: Jen tak jsem prostě zavolal, já jsem ani upřímně neposlouchal rádio, takže jsem to jen tak zkusil a vyšlo
0: to. No, tak to je skvělý. Tak vypadá to, že bys mohl mít šťastný den dneska.
1: No, já doufám.
0: No, možná bys si mohl vsadit, je pátek, přemýšlej o tom.
1: Jo, potřebuji.
0: Tak jo, pak dej vědět, jak to dopadlo. Kubo, měj se skvěle a přeju ti hezkou noc.
1: Ty taky, mějte.
0: Za málo, ahoj.
1: Ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: se písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. To už je prostě taková naše specialita, od které nehodláme upustit. No a v tuto chvíli budeme hrát písničku pro Zdeničku, Marcelku a Jardu do Pavlova. Sedíme v pyžamech a pijeme vynikající víno. Pa, Veronika, no tak moc užívejte. No a co se týče konkrétního songu, tak ten už má pod palcem Olda, který by hrozně rád slyšel a ptá se, jestli tady máme od Jetstream Love Song. No tak našli jsme tuhle velkou bombu z přelomu milénia, tak doufám, že si taky rádi zaspomínáte. Skvělou noc. Kiss. Radio Kiss.

0: Máme 2 hodiny, tím pádem muziku tu dál kážete vy 210 323 323 nebo přesapku. Skvělou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.